0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den,

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, mrňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Jen je to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě bez skleníku. Krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme. Když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, že se tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Žek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
1: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
2: kočinka.
1: Kočinka se jmenuje, kočinka, to pochází z Číny.
2: Tamhle ten šedivý, drobný.
1: A osvědčilo se mě to už třetím rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
2: Aha.
1: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
2: To vidíte,
1: už,
2: zakrslý kohout a dělá vůdce.
1: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
2: Ano.
1: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano. Že jo.
2: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
1: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrsy langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslý kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty rousní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
2: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
1: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
2: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
1: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
2: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou jsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to, tak jak to je?
1: Tak chytrý tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
0: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak k tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jen je zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější. Co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo či tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat raková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem je přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Jinak by se to zvenku muselo celý demontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme se nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Svátkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná. Je naprosto.

V letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

naše talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky po

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Knowing Me, Knowing You.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířeném médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru, a nejen slavičí kariéru, Hany Zagorové, a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka, a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči, had.

říkal, chci tě, jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

stokrát za den padlá pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný oč mě

Quando vem cu.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Počet řidičů, kteří telefonují za jízdy, roste. Policie v Praze dnes odpoledne kvůli běžeckým závodům uzavře okolí Václavského náměstí. Čekáme proměnlivou oblačnost a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Meziročně o desetinu víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo víc než 26 tisíc řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
2: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takové to přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
0: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. Od 4:30 odpoledne do 22 hodin bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Změny se dotknou také tramvají a autobusů. Při samotném závodě policie omezí provoz i v dalších ulicích, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
3: V rozmezí od 17.30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a také Letenský tunel.
0: Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Šrajera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
4: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka se s US Open rozloučil ve třetím kole. Řekovi Stefanovisovi Tsitsipasovi podlehl ve čtyřech setech a nenavázal na loňské čtvrtfinále. Ve třetím kole skončila taky Karolína Muchová, která prohrála s domácí Navarovou 3-6 a 5-7. Do osmi finále naopak postoupila Linda Nosková po výhře 2-1 na sety nad Američankou Liovou.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme ochlazení, proměnlivou oblačnost a nadále bude větrno. Ráno většinou zataženo s doznívajícím deštěm, později odpoledne a večer se vyjasní. Naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení havaroval kamion mimo dálnici. Na místě jsou policisté a vybočuje se v omezení. Zatím se jede bez kolon. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru stojí nepojízdná dodávka ve stoupacím pruhu a vybočuje se. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a před námi je Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
5: A já vám přeji příjemnou první zářijovou sobotu. Máme 5.9. No a jak to vypadá v kalendáři s dnešním datem, to už nám za pár okamžiků prozradí kolega Petr Jungmann. Nebudou chybět pozvánky za kulturou a do společnosti, to zase bude parketa Denisy Hergeslové a téma po 5:30. Tak možná jste se už setkali ve svém supermarketu nebo hypermarketu s takzvaným AI skenerem. To je taková docela zajímavá novinka. rozpozná totiž ovoce nebo zeleninu, takže to nemusíte v tom seznamu na pokladně dlouho hledat, pokud tedy platíte u samostatné pokladny. Tak právě o této novince si povíme po půl šesté. No a jak to vypadá s muzikou, tak budou tady Pavel Bobek, Jiří Schellinger a teď to vše odstartuje skupina Elán. Pěkné ráno.

0: Tak to byl dům holubí nebo holubí dům Jiří Schillinger, jeho asi nejzásadnější píseň, kterou pro něj napsali také skvělý skladatel Jaroslav Uhlíř a vynikající textař pan Zdeněk Svěrákov. Všem v době vzniku této písně tuto píseň napsal pod pseudonymem. Máme 5 hodin a 12 minut a pojďme prolistovat, jak jsem slíbil, dnešní datum v kalendáriu s Petrem Jungmanem.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak jaká bude 1. zářijová sobota, čekáme ochlazení oproti včerejšku, proměnlivou oblačnost a nadále větrno. Teď ráno většinou zataženo a doznívající déšť. Později odpoledne a večer se vyjasní. Naměříme během dne 21 až 24 stupňů Celsia. Jak to vypadá? Teď s teplotami ve středních Čechách, tak to dnešní ráno je takové, řekněme, svěžejší. Večer bylo opravdu dusno, ale teď už tomu tak není, takže máme i díky tomu dešti 14 stupňů Celsia nebo kolem 14 stupňů.
0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Milan Starec má rád pivo a všechno, co s ním souvisí. Před lety začal sbírat pivovarské stroje a zařízení. Nakonec koupil spolu s kamarádem schádralý pivovar v Kostelci nad Černými lesy. Krásně ho opravili, začali vařit pivo a zřídili Národní muzeum pivovarnictví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlasu se střední Čechy.

0: na čase být.
1: Tak máme 5.22, je čas podívat se na svět dětskýma očima a tentokrát to bude téma pro děti z Prahy, které jim bude velice, velice blízké. Hračky.
2: Žádné tablety nebo mobilní telefony. Jaká je vaše nejoblíbenější hračka?
3: Já mám ráda Lego.
4: Já mám ráda plyšovou kočičku.
5: Já mám ráda knížky.
6: Kočičku elektrickou a já hodně hraju.
7: Koně a ten kuň tancuje s Barbie.
8: Já mám ráda panenky.
9: Já také.
10: Já mám ráda Lego.
11: Já mám ještě ráda hudební nástroj.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, to je o 20 procentních bodů víc než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, tedy o 13% míní než loni. Lety u Prahy vybudovali kvůli nedostatku míst pro žáky dočasnou modulární školu. V pavilonu z 15 buněk jsou dvě třídy po 18 dětech. V letošním školním roce se v nich budou učit žáci 6. a 7. třídy. Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Kutné Hoře pokračuje tradiční festival Ortenova Kutná Hora. Připomíná odkaz básníka Jiřího Ortena, který se ve městě narodil. Program 33. ročníku akce nabídne výstavy, koncerty nebo třeba literární seminář. A dnešní počasí čekáme proměnlivou oblačnost, ráno většinou zataženost doznívajícím deštěm, později odpoledne a večer se vyjasní. Naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení havaroval kamion mimo dálnici. Na místě jsou policisté a vybočuje se v omezení, zatím se jede bez kolon. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru stojí nepojízdná dodávka ve stoupacím pruhu a vybočuje se. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No, my se už za chvilku v reportáži zmíníme, jak jsem také avizoval po 5. hodině těsně o jedné sympatické novince v obchodech.
1: Týká se to těch, kteří při nákupech rádi využívají samoobslužné pokladny, ale trošku je, řekněme, otravuje skenování produktů, tedy zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny nebo pečiva. A tuto nepříjemnost by mohly vyřešit právě zmiňované nové AI skenery. Víc už za okamžik.

0: Rychlejší a pohodlnější nákup, to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh třeba ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojeni?
5: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak dnes se ochladí, proměnlivá oblačnost se dá očekávat a nadále větrno. Teď ráno většinou zataženo a doznívající déšť. Později odpoledne a večer se vyjasní a naměříme přes den 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: A teď už avizované pozvánky za kulturou a do společnosti s Denisou Hergeslovou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V Dobřichovicích se vrátíte do minulosti. Na místním zámku zahájí v 11 hodin 23. ročník festivalu Dobřichovická alotria. Uvidíte historický šerm, tanec, divadlo i akrobaci. Součástí akce budou taky dobové tržiště, dětská lukostřelba nebo ukázky řemesel. Víno, koláče a vůně másla. To všechno nabídne Máslovické posvícenské vinobraní, které se koná na návsi v Máslovicích. Můžete se těšit na ochutnávku vína, tradiční koláče, ukázky tloukání másla i aktivity pro děti. Chybět nebude hudební vystoupení a večer taky taneční zábava. Máte už dost obyčejných procházek? Vydejte se do Dobřichova na pohádkovou cestu plnou úkolů, zábavy a sladkých odměn. Na děti čekají pohádkové postavy napříč celou obcí. Potkáte například Sněhurku, Medvídka Pů, Hodné čerty nebo Dorotku na cestě do Smaragdového města. Start je ve 13 hodin u kostela Nejsvětější Trojice. V cíli čeká děti odměna a na všechny návštěvníky další program i občerstvení. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes začíná celonárodní kampaň Aktivní září. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze znovu jezdí tramvaje. Čekáme proměnlivou oblačnost a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Ve Strakově akademii dnes startuje kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí. Kampaň je letos po čtvrté, podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala i od Světové zdravotnické organizace. Dnešní program u sídla vlády v Praze nabídne třeba společné lekce jógy nebo spinningu, říká Jana Havrdová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
2: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, i pro dospělé, i pro seniory, do dlouhodobých aktivit.
0: Organizace, které se do kampaně chtějí zapojit a rádi by uspořádali sportovní akci, se můžou ke kampani přidat na webu aktivnicesko.cz. Ode dneška znovu jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky. A to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
0: Celkovou úpravu zámeckého parku za 50 milionů korun v Kosmonosech na Mladoboleslavsku dokončili dělníci. Dnes odpoledne ho město slavnostně otevře. Nová je zeleně, zavlažovací a kamerový systém i umělecké dílo v podobě velké lodi. Podle vedoucího správního odboru radnice Michala Šimona je hlavní stavbou v areálu několik metrů vysoký vodopád s jezírkem.
4: Historicky tady byl, ale v posledních 40 letech to tady bylo pouze jenom zarostlá houština. Samozřejmě využili jsme toho, že kvůli vodě, tak jsme udělali recirkulaci vody, aby jsme samozřejmě neměli velkou spotřebu a snažili jsme se maximálně obnovit do toho původního stavu. Sport.
0: V sedmém kole fotbalové šance ligy odehraje souboj o první místo v tabulce Slavia Praha, která se doma představí proti druhé Zbrojovce Brno. Výkop je v 15 hodin. A ve stejný čas začnou zápasy Slovácko Pardubice a Olomouc Bohemians. V 18 hodin pak Artis Brno nastoupí na domácím hřišti proti Plzni.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou oblačnost, ráno většinou zataženo s doznívajícím deštěm, později odpoledne a večer se vyjasní. Naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové až za sjezdem na Kolíne na 59. kilometru v omezení havaroval kamion mimo dálnici. Projíždí se v omezení pomalej, ale stále bez zdržení. A kromě toho jsou všechny dálnice a hlavní tahy v našem kraji průjezdné bez omezení. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy v 6 a pokračuje Dobré ráno Střední Čechy. S vámi je stále Petr Zajíček.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
5: Je tomu tak a v další hodině Dobrého rána Střední Čechy se například vydáme na naučnou stezku mezi příbramským lesoparkem Vojtěch a lesoparkem Lipavka, kde se nachází pár novinek. Už za pár okamžiků se od nás dozvíte, jaký program nabízí letošní ročník festivalu Dvořákova Praha. No a před 6:30 tady bude první porce ranní zábavy. Tentokrát se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. No a kdo nám zaspívá v našem playlistu klasickém, tak třeba Jana Chládko. Bude tady Karel Zich, vzpomínka na něj a právě teď Xindl X. Hezké ráno.

0: Novosvětská symfonie, Jakobín nebo Karneval. Jak jinak si připomenout 185 let od narození proslulého skladatele Antonína Dvořáka než jeho vlastní hudbou. Nejenom tu, do pražských koncertních sálů tento měsíc přináší Mezinárodní festival Dvořákova Praha. Jeho 19. ročník začíná dnes.
1: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala,
2: říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon,
1: která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a koncert chyba v Amsterdamu dirigovat ani nechce, a to je legendární Ricardo Chailly.
2: Role rezidenční umělkyně se tentokrát zhostí mezzosopranistka Magdalena Kožená.
1: Chtěli jsme, aby se Magdalena představila vlastně z co největšího počtu úhlů, jak ona působí vlastně na umělecké, ale i pedagogické scéně, protože konec konců pedagogika souvisí s odkazem Antonína Dvořáka jako ředitele Pražské konzervatoře, člověka, který učil na New Yorkské konzervatoři.
2: 15. září pak v Rudolfínu vystoupí rozhlasový symfonikové se svým šéfdirigentem německo-japonského původu Eliasem Grandim, pokračuje Simon.
1: Uvede nově zkomponovaný dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr skladatele Jana Kučery, který mimochodem má se Sočrem také letitou historickou zkušenost a vlastně osobní historii.
2: Na festivalu z Dvořákových oper už v minulosti uváděli Alfréda, Krále a uhlíře nebo Rusalku. Letošní ročník chtěli organizátoři přijít s něčím novým.
1: Takže jsme si říkali, že vlastně budeme hledat to dílo, které je zlomové, které vlastně znamená to, že z Dvořáka hledajícího řeč operního skladatele se stane ten skladatel velkých oper, a i dle mínění dirigenta projektu Tomáše Netopila je právě Jakobín tou operou, která již definuje Dvořáka jako velkého operního skladatele.
2: Festival se každoročně pořádá ve spolupráci s Národním muzeem a muzeem Antonína Dvořáka. Právě jeho budoucnost je do nadcházejících let ohrožena.
1: Celá ta záležitost kolem muzeí, ať už Smetanova či Dvořákova, je dokreslením toho, jakým způsobem vnímáme tyto osobnosti, jak je opravdu vnímáme jako občané, jako lidi, kteří by měli mít v sobě tu část kulturnosti zakořeněnou.
2: Festival Dvořákova Praha si připomene i 270 let od narození Mozarta, a to na rodinném dni 19. září před pražským Rudolfínem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak sobota bude s mírným ochlazením oproti včerejšku, proměnlivě oblačná, nadále i větrno, teď ráno ještě zataženo s doznívajícím deštěm a později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Naměříme během dne 21 až 24 stupňů Celsia. A jak to vypadá teď s teplotami ve středních Čechách po 6:45, tak stále se pohybují kolem 13 stupňů, konkrétně třeba v Berouně máme 13 stupňů Celsia, Králův Dvůr hlásí také 13, Hovorčovice momentálně 12,5 stupně, Krušovice 12 stupňů, Milín tady máme také 12 stupňů Celsia a třeba v Příbrami měříme taktéž 12 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máme 6 hodin a 21 minut a je čas na první porci ranní zábavy. Bavit nás bude Ivo Jahelka.
1: Soužití manželské přináší někdy problémy a nebývá jednoduché. Obecně můžeme říct, že takové ty důvody, které narušují vztahy mezi partnery, se pořád opakují, takže třeba taková velmi distingovaná, akorátní dáma povolání paní učitelka na adresu svého manžela uvedla u soudu. Manžel je psychicky labilní, egoista, silně zakomplexovaný, mentálně až infantilní a k tomu normální vožrala. Opačně manžel, kterému bylo vytýkáno, že příliš požívá alkohol a pak má problémy v intimním soužití, tak to upřímně líčil slovy. Manželka dělala takový unuděný ksichty, že mě na intimnosti přišla chuť a šel jsem radši na pivo. Tak jsem se stal notorikem. Pokud se manželé, nedej Bůh, rozvedou, tak přichází na řadu vypořádávání společného majetku, to jsou opravdu léta trvající, nervy drásající spory a platí, že ten majetek se musí velmi přesně popsat v takovém sporu, aby soud o něm mohl rozhodnout. To činí někdy potíže, takže třeba z jednoho takového sporu, kdy rozvedená manželka pořád se nemohla dohodnout s tou soudkyní, o jakou věc vlastně se jedná a nakonec tu věc popsala následovně a takhle to bylo i zapsáno v protokole, uvedla: tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami, tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka, jsou to takové caplíky jako takové čudlíky. A úplně stejná situace, opět šlo o totéž, specifikaci věci a tentokrát je ta dáma to velmi plasticky učinila slovy: pokud jde o ledničku Kalex, byla velká asi jako já, tedy o obsahu kolem 200 litrů. Někdy ani specifikace nemusí vést ke kýženému výsledku. Svědčí o tom třeba protokolace, kde je obsáno. Navrhovatel sděluje, že do společného majetku patří odborná literatura a obraz originál olej. Odpůrkyně k tomu uvádí, že svou odbornou literaturu, to je jízdní řády ČSD, si navrhovatel odnesl na lokomotivu, obraz nevlastní a vyjetý olej byl vrácen benzíně.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Lépe připravení na návrat na svobodu, k tomu by jim mělo pomoci rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů i pracovních míst ve výkonu trestu. Věznicím ale chybí podporující personál, jako jsou psychologové, vychovatelé, adiktologové a sociální pracovníci. Dopravu v centru Prahy dnes odpoledne a večer omezí běžecký závod. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulic se budou v čase od 16 hodin a 30 minut do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky. Veřejnost si může dnes poprvé prohlédnout opravené staré děkanství a věž kaplanku v Nymburce. Lidé nahlédnou i do gotických sklepů a obřadní síně. Areál bude otevřený do 18 hodin. V pražských Lipencích dnes pořádají jednu z nejvýznamnějších leteckých show obřích rádiem řízených modelů letadel v Česku. Liperecký obr 2026 nabídne letecké ukázky proudových stíhaček, extrémních akrobatů, vrtulníků, ale i historických větroňů. A dnešní počasí čekáme proměnlivou oblačnost, ráno většinou zataženo s doznívajícím deštěm, později odpoledne a večer se vyjasní, naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení odtahují kamion. Po nehodě projíždí se v zúžení jedním pruhem, ale plynule. A opatrně i na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna před sjezdem na Sázavu na 33. kilometru je hlášený předmět na vozovce a vybočuje se. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my se v dobrém ránu Střední Čechy už za chvilku vypravíme do Příbrami.
0: Na naučné stezce mezi příbramským lesoparkem Vojtěch a lesoparkem Lipavka je několik nových informačních panelů. V komiksech se děti dočtou třeba o mokřadech, ale i další zajímavosti.

0: Příbram obnovila naučnou stezku spojující lesoparky Lipavka a Vojtěch. Kromě nových košů a laviček tam lidé najdou několik informačních tabulí s ilustracemi. Na otevření se přišli podívat děti z příbramských základních škol.
1: Tady třeba koukáme na něco o řekách a o netopírech a o ptácích, tak třeba můžeme říct, který z těch ptáků, když tam podíváme, jaký oblíbený.
2: Asi ten ledňáček.
1: Skupinka druhaček ze základní školy Jiráskovo náměstí zkoumá jednu z informačních tabulí. Přivedla jsem jejich učitelka Jana Holečková.
3: Líbí se mi přímo ty komiksy, ty jsou vlastně i pro ty děti, co třeba teprve začínají číst, co se týká nás.
1: Děti na stezce vyplňují papír s otázkami. Zúčastnila se i šestěčka Anna.
4: Spletli jsme se třeba, že jsme mysleli, že to je nějaká kobylka, a on to byl nějaký luční koník.
1: Komiksy na tabulích ilustroval Lukáš Fibrich. Každá má svoje téma, třeba dobývání drahých kovů, mokřady, říční břehy nebo zapomenutá lanovka. Kvíz má děti k panelům nalákat, říká vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu Příbramy Zuzana Kučerová.
5: Každá otázka směřuje k jednomu panelu, je to udělaný tak, aby to nebylo úplně vědomostní, ale aby to bylo, že si ten panel vlastně musí prohlédnout. Je to taková jako hledačka, že hledají, jakou barvu třeba má nějaká figurka na sobě.
1: Kromě informačních tabulí město vyměnilo taky mobiliář, pokračuje starosta Příbramy Jan Konvalinka za ANO.
6: Celkově je tady nových 31 laviček, 15 odpadkových košů, 14 informačních panelů. Je tady stoje na kola a jsou tady dokonce dvě i hřiště, což je takový nový interaktivní způsob, jak se zabavit v přírodě prostřednictvím moderních technologií, řešit různé otázky.
1: Obnova stezky stála 1 milion 170 tisíc korun, z toho 650 tisíc zaplatil Středočeský kraj. Z Příbramy Laura Hájková, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Jaké bude počasí první zářijovou sobotu? Tak čekáme ochlazení, proměnlivou oblačnost a nadále větrno. Teď ráno většinou zataženo s doznívajícím deštěm. Později odpoledne a večer se potom vyjasní a přes den naměříme 21 až 24 stupňů Celsia. Teď se stále teploty ve středních Čechách pohybují kolem 12-13 stupňů Celsia.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Tak je tady první poprázdninový víkend a samozřejmě, že i po prázdninách platí, že každou sobotu a neděli vám nabízíme, a to hned dvakrát v našem vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, písničky na přání, a vy toho můžete využít a nechat si u nás zahrát. Máme pro vás dva způsoby, jak to udělat, takže buď to se podíváte na internet a na adresu střednichechy.rozhlas.cz, tady vybíráte kategorii písničky na přání na správnou hodinu, tedy buď mezi 12. a 13. nebo potom mezi 17. a 18. hodinou, jak v sobotu, tak v neděli. No a nebo posíláte těsně před pořadem SMSku, a tady je tvar SMSky STC, mezera, text vašeho přání a věnování, a vše potom odesíláte na číslo 90 011 04. A připomínám jako vždy, že dechovku hrajeme až po 17. hodině.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď, zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej, já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Elektrárna Orlík kvůli suchu omezila výrobu. Čekáme proměnlivou oblačnost a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
2: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
0: Dopravu v hlavním městě dopoledne omezí spanělá jízda stovky motorkářů. Ti vyjedou v 10:30 z Holešovického výstaviště a pojedou po magistrále na Nuselský most a zpět po Rašínově a Smetanově nábřeží. Dohlížet na ně bude policie, říká její pražský mluvčí Richard Hrdina.
3: Pražští policisté v souvislosti s spanělou jízdou motorkářů připravují standardní bezpečnostní opatření, do kterého se zapojí několik desítek policistů, kteří budou dohlížet na bezpečnost silničního provozu a budou reagovat na jakoukoliv vzniklou situaci.
0: Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
4: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice. Sport.
0: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. 21letá halová mistryně světa bude na vyvrcholení elitního seriálu startovat poprvé. Loni v létě byla zraněná a předtím závodila ještě mezi juniorkami. Start závodu je naplánovaný krátce po 20. hodině.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou oblačnost, ráno většinou zataženost, doznívajícím deštěm, později odpoledne a večer se vyjasní, naměříme 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný, během dne až čerstvý západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení vyprošťují kamion po nehodě mimo dálnici. Projíždí se v zúžení jedním pruhem, ale plynule. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem jsou komplikace u Třebíze, v omezení směrem do Prahy stojí nepojízdné auto a v Praze jsou komplikace ve Studulkách, v Bucharově ulici u nájezdu na Rozvadovskou spojku se srazila dvě auta a menší kolony jsou ze všech směrů. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a s vámi je stále dobré ráno Střední Čechy a Petr Zajíček.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
5: V dalších minutách dobrého rána zavoláme meteorologovi Pavlu Karasovi, ten nám prozradí, jak to vypadá s počasím na další dny. Po 6:30 vám přiblížíme, jak to vypadá v nově opraveném zámeckém parku v Kosmonosech na Mladoboleslavsku. A už za pár okamžiků se v Region Expressu dozvíte, co prozatím našli archeologové při rozsáhlé rekonstrukci pražského Masarykova nádraží. No a kdo nám tentokrát bude zpívat? Lucka Vondráčková, Valdemar Matuška a teď je tady Palo Habera se skupinou Tým. Hezké ráno.

0: Region Express.
1: Archeologové pokračují v průzkumu Masarykova nádraží v Praze, které téměř 3 roky rekonstruují dělníci. Práce odkryly třeba pozůstatky prvního pražského nádraží z poloviny 19. století. Archeologové našli také zbytky opevnění z doby Karla IV.
2: Ty nejatraktivnější části jsou zbytky středověkých hradeb, včetně zbytků horské brány, jedné ze 4 bran karlovského opevnění Nového Města pražského.
3: Popisuje archeolog Martin Vyšohlíd nálezy pod rekonstruovaným Masarykovým nádražím v Praze.
2: Tradičně na těchto výzkumech se nachází nejvíc zlomky keramiky, zlomky kamnových kachlů, z kterých byly stavěny kamna, zvířecí kosti, tedy odpad z domácností, a potom se k tomu přidružují samozřejmě ty atraktivnější věci, třeba z kovů, z barevných kovů, ze slitin. Máme tady 10 mincí.
3: Jsou tady ale taky mladší nálezy. Třeba tady přímo před náma je nějaký kruhový základ. Čeho?
2: Je to základ železniční točny, která zde vznikla při výstavbě nádraží, tedy v polovině 19. století. Byly 2 vedle sebe, byly to točny, na kterých se točily lokomotivy, které potom výjížděly do brány v nádraží, kde mohly zaparkovat přes noc například.
3: Archeologové v místě letos pracují od května. Postupně se přesouvají mezi jednotlivými částmi nádraží tak, aby nezdržovali dělníky. Ti zase podle správce stavby Martina Wernera dbají na to, aby neponičili historické nálezy.
4: Po domluvě vždycky s Národním památkovým ústavem se snažíme maximum toho zachovat. Až se jednou v budoucnu opětovně bude přestavovat Masarykovo nádraží, třeba za dalších 175 let, tak opět tady najdou nějaké nálezy.
3: První archeologické průzkumy na Masarykově nádraží začaly už v roce 2017. Vysvětluje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Je to přesně tak, jak jsme počítali od začátku v tom projektu, takže po záchranných archeologických pracích budeme opět pokračovat ve výstavbě nástupišť a paralelně vlastně s tím probíhá i stavba budoucího zastřešení.
3: Záchranné archeologické práce ve střední části nádraží potrvají nejspíš do října. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Pojďme se podívat, jaká bude první zářijová sobota. Tak dnes čekáme ochlazení, proměnlivou oblačnost a nadále větrno. Ráno teď je zataženo většinou a ještě doznívá déšť místy. Později odpoledne ale a večer se bude vyjasňovat. A přesně naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
3: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
2: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Lucka Vondráčková dospívala v Dobrém ránu střední Čechy v 7 hodin a 21 minut. A to je opět čas, abychom se podívali na svět dětskýma očima. No a téma v těchto dnech je celkem jasné. Začátek školního roku. Tak co o tom myslí děti z Prahy?
1: Září je tu. Škola volá. Ale na co se těšit do školy?
2: Na kamarády a na nový předměty.
3: No, tak asi tělocvik nebo výtvarka. Tak asi na kamarády.
4: Na hraní vždycky před školou.
5: Ve škole mě baví tělák, matika, trošku pracovní činnosti a takový.
6: Ve škole mě baví tělocvik, přestávky, hudební výchova.
5: Těším se na zkoušení nových věcí a těším se na kamarády.

Víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: 71%

0: Z 15 buněk jsou dvě třídy po 18 dětech. V letošním školním roce se v nich budou učit žáci 6. a 7. třídy. Lidé si dnes budou moci prohlédnout garáže dopravního podniku v Pražských Řepích. Akce se koná u příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v hlavním městě. Den otevřených dveří začíná v 10 hodin. A dnešní počasí čekáme proměnlivou oblačnost, ráno většinou zataženost doznívajícím deštěm, později odpoledne a večer se vyjasní. Naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem jsou komplikace u Třebíze. V omezení na 31. kilometru stojí nepojízdné auto, menší kolony jsou obousměrně. A v Praze jsou komplikace ve Studulkách, v Bucharově ulici u nájezdu na Rozvadovskou spojku se srazila dvě auta a projíždí se o něco pomaleji. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my se už za pár okamžiků vypravíme na Mladoboleslavsko.
0: Vodopád, umělecké dílo v podobě lodě nebo nově vysazené stromy, to všechno najdou lidé v opraveném

0: V Kosmonosech u Mladé Boleslavy dnes vedení města slavnostně otevře opravený zámecký park. Nový je kromě stromů také zavlažovací a kamerový systém, lampy nebo třeba několik metrů vysoký vodopád se zírkem. Akce začne ve 2 odpoledne.
1: V parku je i plno dětí, které jsou tady s paní učitelkou. Čtvrtáce paní učitelka.
2: Paní učitelka Týna.
1: Paní učitelko Týno, jak se vám líbí opravený park?
2: Moc se nám líbí, jsme z něho nadšený, koukali jsme na celou přestavbu celý rok, protože jsme měli třídu z okny do něj, takže jsme to sledovali úplně online.
1: Děti se tady hlásí, holčičky. Co vám se líbí v tom parku nejvíc?
3: Asi ten vodopád.
4: Ten vodopád je nejhezčí, ale potom i ty kytky, co tam jsou.
5: No, je to krásný a líbí se mi taky, že tam je to nový hřiště.
1: Vedoucí správního odboru městského úřadu Kosmonosy Michal Šimon. Vpravo zámek, teďka jsme přímo nad vodopádem.
6: Historicky tady byl, ale v posledních 40 letech to tady bylo pouze jenom zarostlá houština.
1: Já bych dole to jezírko tipnul možná nějakých 10x5 metrů, křišťálově čistá voda, nějaké ryby?
6: Nepočítáme.
1: Druhou dominantou je prohlubeň, tam bude také voda?
6: Ne, tam to zůstane takto, tam víceméně je to taková reminiscence toho štěrku, že tam kdysi voda byla.
1: Je tam i loď?
6: To autorem je pan sochař Zdeněk Legner.
1: Další hlavní stavební prvek je tato mohutná zeď, která je přibližně v polovině parku. Je tady i spousta nových stromů.
6: Je to cirka 60 stromů, je tady nově vysázených.
1: Nové jsou tady kromě jiného i mlatové cesty a lampy veřejného osvětlení. Finančně se na opravě podílel i nadační fond Škody Auto. Pokračuje jeho mluvčí Kristýna Červinková.
7: Vznikly tady také nové retenční nádrže, které zadrží vodu, se kterou se potom následně v parku hospodaří.
1: Radnice zaplatila za rekonstrukci i s dotacemi okolo 50 milionů korun. Z Kosmonos Radek Duchoň, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy.

0: prací ve středních Čechách.
1: A v dobrém ráno střední Čechy už jsme ve spojení s meteorologem Pavlem Karasem. Tak Pavle, příjemné sobotní ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Jaká je teď situace ve středních Čechách?
2: Přes Českou republiku přechází studená fronta, která ještě ovlivňuje počasí hlavně na jihu a východě středočeského kraje, kde máme velkou oblačnost s doznívajícím deštěm, jinak těch mraků velice rychle od severozápadu ubývá a teploty aktuálně se pohybují většinou kolem 13 stupňů Celsia.
1: Jak to bude potom během dnešního dne?
2: Tak zprvu ještě na tom jihu, jihovýchodě je zvětšená oblačnost, ale během dne nás čeká spíš proměnlivá oblačnost, už bez přeháněk a odpoledne, případně k večeru, se bude vyjasňovat s tím, že ty dnešní odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni a vár bude vítr od západu nebo severozápadu. Bude to vítr mírný, ale přechodně se ještě můžou výjimečně objevit i nárazy větru kolem 55 km v hodině. Vítr by měl během večera a noci slábnout.
1: Co neděle bude podobná?
2: Neděle bude slunečná a bude samozřejmě o něco chladnější, protože do České republiky bude proudit chladnější a taky vlhčí vzduch od severozápadu. Takže nás čeká jasno, přechodně polojasno, odpolední teploty mezi 19 a 22 stupni.
1: A jaký bude počátek dalšího týdne?
2: Tam to vypadá na docela výrazné oteplování. Do České republiky se zase dostane od jihozápadu teplý vzduch, takže teploty budou postupně šplhat nad letní hodnotu 25 stupňů Celsia a zprvu bude většinou málo oblačnosti, takže v pondělí čekáme odpolední teploty už mezi 24 a 27 stupni, ale tomu bude předcházet docela chladné ráno s ranní teplotou kolem 7 stupňů Celsia. No a v úterý čekáme polojasno odpoledne a večer už od severozápadu přibývání oblačnosti a lokálně se objeví první přehánky a bouřky, no a později budou srážky četnější a trvalejší, s tím, že ta teplota v úterý vystoupí ještě na 27 až 30 stupňů Celsia a právě za studenou frontou, která v noci na středu přejde přes Česko, se docela citelně ochladí.
1: Tolik teda aktuálně o počasí, meteorolog Pavel Karas. Děkujeme za informace, Pavle, a těšíme se opět na slyšenou.
2: Mockrát děkuju, přeju krásný den.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Nosím černý brýle.

0: 7 hodin 50 minut je čas prolistovat kalendárium s dnešním datem. Slovo má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
0: Sobota 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001, avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech, dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Stále víc řidičů telefonuje za volantem. Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. Čekáme proměnlivou oblačnost a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali víc než 620 tisíc takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 tisíc případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
3: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
2: Zadržení mobilu při řízení. Teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Dopravu v centru Prahy dnes odpoledne a večer omezí běžecký závod. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulic se budou v čase od 16 hodin a 30 minut do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky.
4: Neprůjezdné budou také ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel. Od 4 hodin odpoledne do 9:30 večer tam bude obousměrně přerušený i provoz tramvají. Běžecký závod omezí taky autobusy hromadné dopravy. Provoz bude v jednotlivých ulicích postupně obnovený po proběhnutí posledního běžce. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Lidé si dnes ve Vinařicích připomenou historii hornictví na Kladensku. Tradiční den horníku začne ve 14 hodin ve skanzenu Majerau slavnostním nástupem v uniformách. Návštěvníci se budou moci například svést po důlních úzkoro schodných tratích, říká vedoucí provozu Lucie Cirkva-Chocholová.
5: V průběhu celé akce můžou návštěvníci vyzkoušet šlapací drezíny. Bude pro návštěvníky otevřená kovárna, ukázky techniky báňských záchranářů a také aktivity v prostorách cvičného dolu pro děti.
0: Sport.
2: V 7. kole fotbalové šanzaligy odehraje souboj o první místo v tabulce Slavia Praha, která se doma představí proti druhé zbrojovce Brno. Výkop je v 15 hodin. Ve stejný čas začnou zápasy Slovácko Pardubice a Olomouc Bohemians. V 18 hodin pak Artis Brno nastoupí na domácím hřišti proti Plzni.
0: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou oblačnost, dopoledne většinou oblačno, později odpoledne a večer se vyjasní. Naměříme 21 až 24 stupňů, vád bude mírný během dne až čerstvý západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem jsou komplikace u Třebíze, v omezení na 31. kilometru stojí nepojízdné auto, menší kolony jsou tady obousměrně. A v Praze jsou komplikace ve Studulkách, v Bucharově ulici u nájezdu na Rozvadovskou spojku se srazila dvě auta a projíždí se o něco pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A pokračuje Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
0: Dobré ráno Střední Čechy.
6: V další hodině Dobrého rána Střední Čechy připomeneme pár pozvánek za kulturou a do společnosti. Skončila stavba tramvajové křižovatky nad Národním muzeem v Praze a my se po 8:30 spojíme s naším reportérem, který se nám přihlásí přímo z místa samotného. A už za pár okamžiků tady bude další díl rubriky Co v učebnicích nebylo s průvodcem Martinem Písaříkem. No a kdo nám tentokrát zaspívá? František Nedvěd, společně Marie Rotrová s Pavlem Bobkem a teď už je tady Václav Neckář. Hezké ráno.

0: Víte, co je to syndaktylie? Dozvíte se to v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Připomínám, že sobota 1. zářijová bude už s ochlazením, proměnlivá oblačnost a také větrno se dá ještě očekávat. Teď ráno většinou ještě může místy doznívat déšť, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Milan Starec má rád pivo a všechno, co s ním souvisí. Před lety začal sbírat pivovarské stroje a zařízení. Nakonec koupil spolu s kamarádem schátralý pivovar v Kostelci nad Černými lesy. Krásně ho opravili, začali vařit pivo a zřídili Národní muzeum pivovarnictví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: 8 hodin 19 minut v našem vysílání je opět čas na další porci ranní zábavy. Tentokrát s Miloslavem Šimkem a Jiřím Grossmanem.
1: Dovolte nám, abychom s Jirkou přerušili na chvilku lehkou, řekl bych takřka operetní atmosféru dnešního návštěvního dne a obrátili vaši pozornost k realitě dneška. My bychom chtěli ukázat speciálně na tisk, který rozleptává a drobí. Jirko, prosím tě, pokračuj, mě se nadouvají zlostí líce.
2: Bez obav se, Slávku, nadouvej, já jsem připraven. Seznámím zdejší shromáždění se zásadním článkem, který vyšel v listě Tribuna návštěvního dne a který též přetiskly logicky všechny bratrské návštěvní listy. Autor statí náš poradce ji nazval výstižně Jedovatá slina. Mezi lžátky vašich novin a časopisů se v poslední době objevují stále častěji skryté narážky a dvojsmyslné obraty, které potvrzují, jak se spisovatelé a novináři snaží rozbít jednotu lidu. Jako důkaz svého tvrzení uvádím chytráckou a rádoby vtipnou báseň o prašné bráně v Praze. Nejprve nechme zaznít tomuto svinstvu. Prašná brána otevřena. Kdo do ní vejde, hlava mu sejde. Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem. Naslouchat...
3: Tady to nepřečtu.
2: Kaž?
3: Tohle ne.
2: Nasloucháte věršům a netušíte, že tyto řádky špiní současnost a naše internacionální vydobytky. V prvním rafinovaném věrši se ještě Běsník neprojevuje. Běsník, Běsník.
3: Jako Měslo.
2: Jako Měslo, neprojevuje. Ano, dnes je prašná brána otevřená dělníkům, rolníkům, vojácím i pracující inteligenci. Jirko, to čtu úplně plyně. To je zřejmě staroslověnština.
3: Zdálo se mi to nezvyklé trošičku.
2: Budeš si muset zvyknout. Kolega poradce se kvůli tobě nebude učit žižkovský dialekt.
3: Ale ve druhém věrši, kdo do ní vejde, se již projevuje Běsník jako podměšilec. Jak to, kdo do ní vejde? Kam míří otázkou autora jemu podobní? Dneska už je přeci jasné, že to bude nový socialistický člověk. Tady jsou otázky zbytečné. A závěr básně je pak ostatně otevřená výzva ke kontrrevoluci. Cituji. Hlava mu sejde. Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem. Tak zde odmítám diskutovat. Po čí hlavě to užijte, pane básníku? Koho vy by chtěli praštit koštětem? Ať je to ten nebo ten. Rozumím. Dělník, rolník, milicionář, toho vy by se chtěli zbavit, aby on nepřekazil vaše rejdy a kapitalistické hospodářské reformy. Odevzdal jste dobrou práci za své dolary, pane básníku. Naštěstí však ještě existují síly, které nedopustí, aby ve vašem ústavu zavládl vy a vaše klika. Prašná brána zůstane pro imperialistů uzavřena.

Víte, že velhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ve Strakově akademii dnes startuje kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí. Dnešní program u sídla vlády v Praze nabídne třeba společné lekce jógy nebo spinningu. Dopravu v centru Prahy dnes odpoledne a večer omezí běžecký závod. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulic se budou v čase od 16:30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky. Veřejnost si dnes může poprvé prohlédnout opravené staré děkanství a věž Kaplanku v

0: 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jsou dvě větší omezení. První Usadské mezi 25. a 35. kilometrem. Tam jsou průjezdné dva pruhy v obou směrech. Další omezení u Chlumce nad Cidlinou na 60. kilometru. Zatím bez kolony projedete plynule. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je po 8:30 a my už se za pár okamžiků vypravíme v našem vysílání do samotného centra hlavního města.
0: Po roce a čtvrt totiž opět jezdí tramvaje mezi pražskými zastávkami IP Pavlova a Italská. Skončila tam stavba tramvajové křižovatky a víc informací přidá za chvíli přímo z místa náš reportér.

0: v Praze po roce a čtvrt opět jezdí tramvaje mezi stanicemi IP Pavlova, Muzeum a Italská. Dělníci tam opravovali koleje a stavili napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. No a na zastávce Muzeum máme reportéra Dominika Kučeru. Dobrý den.
1: Hezký den. Jsem tu na zastávce Muzeum zhruba od 6 ráno a za tu dobu sem přijelo asi 20 tramvají. Z každé tu vystoupí tak 5 až 10 cestujících. Většina z nich spěchá dále na metro nebo jde podél magistrály na hlavní nádraží. Oslovení lidé mi řekli, že se jim cesta zkrátila a mají proto z obnovené zastávky radost. Ještě dodám, že řidiči už můžou odbočovat z Legerovy ulice do Vinohradské. Na křižovatce od rána nesvítily semafory, včetně světel na přechodech. Kolem 8 hodiny je ale technici zapnuli.
0: Dominiku, kolik stavba nové tramvajové křižovatky stála?
1: Asi 225 milionů korun. A doplním, že opravu dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Možná si vybavíte, jak vypadala původní trať tady nad muzeem. Štěrk, bahno a louže z vody, která sem stékala z Vinohradské. Teď je vše obnovené, vydlážděné, zastávky jsou bezbariérové. Dělníci tu také vybudovali novou křižovatku a napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Za rok po nich budou jezdit tramvaje na Václavské náměstí. Teď má tento úsek sloužit třeba pro odstavení porouchaných vozů. Během přestavby byl také zrušený podchod pod Legerovou ulicí a přes magistrálu vedou dva nové přechody.
0: První cestující v Praze dnes po více než roce využívají tramvajové spoje mezi IP Pavlova, Muzeem a Italskou. Mluvili jsme o tom s naším reportérem Dominikem Kučerou, který je přímo na místě. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že dnes tady bude mírné ochlazení, proměnlivá oblačnost, odpoledne a večer se dá očekávat vyjasnění. A teploty přes den naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stále posloucháte Dobré ráno, střední Čechy s Petrem Zajíčkem. No a máme pro vás pozvánky za kulturou a do společnosti, jak jsem slíbil, takže slovo už si teď bere kolegyně Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V Dobřichovicích se vrátíte do minulosti. Na místním zámku zahájí v 11 hodin 23. ročník festivalu Dobřichovická Alotria. Uvidíte historický šerm, tanec, divadlo i akrobaci. Součástí akce budou taky dobové tržiště, dětská lukostřelba nebo ukázky řemesel. Víno, koláče a vůně másla. To všechno nabídne máslovické posvícenské vinobraní, které se koná na návsi v Máslovicích. Můžete se těšit na ochutnávku vína, tradiční koláče, ukázky tloukání másla i aktivity pro děti. Chybět nebude hudební vystoupení a večer taky taneční zábava. Máte už dost obyčejných procházek? Vydejte se do Dobřichova na pohádkovou cestu plnou úkolů, zábavy a sladkých odměn. Na děti čekají pohádkové postavy napříč celou obcí. Potkáte například Sněhurku, Medvídka Pů, Hodné čerty nebo Dorotku na cestě do Smaragdového města. Start je ve 13 hodin u kostela Nejsvětější Trojice. V cíli čeká děti odměna a na všechny návštěvníky další program i občerstvení. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Češi na podzimní dovolenou nejčastěji míří do jižních Čech a na jižní Moravu. Jednotka intenzivní péče nemocnice v Říčanech má nové vybavení za víc než 3 miliony korun. Čekáme proměnlivou oblačnost a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou jižní Čechy a jižní Morava. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety, které spojují s návštěvou měst nebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
3: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
2: Podle průzkumu agentury Czech Tourism plánuje letos strávit podzimní dovolenou v tuzemsku 71% Čechů. To je zhruba o pětinu víc než loni. Říčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a také nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo víc než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
4: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proleženin u pacientů.
2: Základní škola Vébrova v pražských Košířích navýšila kapacitu o 50 žáků. Nově se tam děti učí v takzvaných modulárních třídách. Předem vyrobené učebny pracovníci na místě smontovali během 3 měsíců. Odhadované náklady jsou bezmála 30 milionů korun, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
5: V městské části není, že je hodně dětí školou povinných. Přístavba modulárních tříd ale nebude marná ani v případě předpokládaného poklesu demografické křivky. Škola pak totiž prostory využije jako družinu. Sport.
2: Halová mistryně v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. Česká atletka poběží závod na 400 metrů poprvé od mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila 4. Pro Manuel to bude první finále elitního seriálu. Start závodu je naplánovaný krátce po 20. hodině.
1: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou oblačnost, dopoledne většinou oblačno, později odpoledne a večer se vyjasní. Naměříme 21 až 24 stupňů, vád bude mírný, během dne až čerstvý, západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na tahu 7 mezi Prahu a Chomutovem jsou komplikace u Třebíze, v omezení na 31. kilometru stojí nepojízdné auto a menší kolony jsou obousměrně a v Praze jsou komplikace ve Studulkách, v Bucharově ulici u nájezdu na Rozvadovskou spojku se srazila 2 auta a projíždí se pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: To byly zprávy v 9 a teď už je tu magazín Mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí.
6: V Obděnicích stojí fara s pozoruhodnou historií. Působil na ní tajně vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Faru nově oživuje spolek Obděnická fara. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdeme zajímavá poutní místa. Představíme je s Karlem Sladkým. Zajímá vás židovství? Komunita Etz Chaim pořádá kurzy, které jsou otevřené pro každého. Podíváme se na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z římskokatolické církve a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti do Maslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Elán jsme vám poslali v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Společně s Křesťanskou akademií a rodinou Smyčkových z východočeského Semanína se na Farské zahradě konala ekumenická bohoslužba připravená ženami římskokatolického vyznání. Měla všechny náležitosti bohoslužby, včetně čtení žalmů, prosby, modlitby, hudební doprovod i zamyšlení, tedy kázání na téma žena a moudrost. Reportáž pro nás připravila kolegyně Víta Balcarová.
1: Takovou průvodkyní byla Aneška Hesová z církve římskokatolické. Jak vidíte postavení žen ve vaší církvi?
2: Naše církev muže i ženy přijímá rovnoceně. Nemůžu říct, že by tam byla v tomhle smyslu nějaká diskriminace, ale samozřejmě ty služebné úkoly, ty, které přisluší kněžím, tak ty podle římskokatolické tradice dělají jenom muže.
1: Já jsem slyšela o vás, že vy jste se veřejně přihlásila k tomu, že byste chtěla být farářkou. Myslela jste tím, že byste konvertovala?
2: Nemyslela jsem tím, že bych konvertovala. Já jsem vyrostla v římskokatolické církvi a je mi v ní dobře, je to moje společenství víry, takže tam chci dál žít a je pravda, že by jsem se chtěla stát knězem a že to naše církev neumožňuje a já to v tomhle smyslu respektuju.
1: Budete se o to nějakým způsobem snažit?
2: Asi nejde o to, abych se snažila stát se přímo knězem, ale myslím si, že je možné snažit se o to, aby ženy přijímaly i v té římskokatolické církvi nějaké další služby, aby se více aktivně mohly zapojovat do pastorace, ale i do liturgie. A to je to, o co se snažím. Třeba tady na ekumenické bohoslužbě, kde se nějakým způsobem víc zapojujeme do té bohoslužby jak muži, tak i ženy.
1: Nechybí tady ani farář Štěpán Klásek z Československé církve husitské. Jak to, že nám z církve římskokatolické dnes šlo? Vím, že u vás je to úplně normální.
3: Tak je pravda, že u nás ženy slouží, ale musím pochválit právě ty dnešní sestry z římskokatolické církve za velikou upřímnost a otevřenost a bylo to krásné v tom, že ta bohoslužba byla připravená ženami, ale že se nebáli ozvat i muži, tak mně se to líbilo v té vzájemnosti, že tady měl každé své místo. Děkujeme moc Smyčkovým za tu krásnou příležitost setkání zde.
1: A stejnou otázku jsem položila i přítomnému evangelickému faráři z Moravské Třebové.
4: Ivo David, ženy kazatelky jsou skvělé a dneska jsme slyšeli výborné kázání ženy, která není kazatelka, není farářka a přesto to bylo neuvěřitelně hezký. Za to jsem vděčný. Církve, které nechtějí mít kazatelky, mně připadají, že se někde zasekly v historii. A je dobře, když ženy káží a mají docela vzácný a ojedinělý přístup k Bibli a k jejímu výkladu, kéž by toho bylo víc.
1: No a koho jiného oslovit než paní domu Aničku Smyčkovou, která připravila krásné písně k téhle bohoslužbě vedené ženami. Jaký bude teď program, protože bohoslužba skončila?
5: Já myslím, že budeme pokračovat v tom společenství, že k tomu patří jídlo, takže nás čeká společný oběd a ještě nás čeká společná diskuze nebo debata o otázkách církve a budoucnosti církve a společné sdílení, jak to kdo vidí.
0: Do východočeského Semanína jsme se v magazínu Mezi nebem a zemí podívali také s kolegyní Vítou Balcarovou a přejeme vám dobré dopoledne.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
7: laskavá náruč
6: i zběsilý let.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: V magazínu Mezi nebem a zemí nyní představujeme zajímavý počin. Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 jej ale nacisté spálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla takzvaná site-specific inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
2: Dostala jsem přívěšek. Takový malý přívěšek. Obyčejný. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
3: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant Tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
4: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, nebo po nich pátrali až později, někteří naopak v tom vyrůstali. A z jejich rozhovorů vlastně vznikl scénář.
3: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. Scénář napsala společně s Martinou Kinskou. Dílo vzniklo na míru prostoru.
4: Já jsem to místo viděla poprvé těsně předtím, než tady začaly vykopávky, pak jsem viděla ty archeologické vykopávky a dneska je tady uválená hlína, tak tvrdá, že člověk má pocit, že je to skoro beton a je to pořád jenom hlína, takže je to hrozně zvláštní prostor, který v sobě nese všechny ty rány, které na něm byly způsobeny a na zároveň tu paměť toho místa, kde se lidi scházeli a potkávali.
3: V jádru inscenace je oživení vzpomínek na místo, které může skrze setkání žít dál.
4: Rozpomenutí se na komunitu, rozpomenutí se na místo modlitby, na místo, kde se odehrávaly činnosti třeba dennodenně stejné, jako je příprava polívky.
5: Zeleninový vývar, cibule, mrkev, celer, petržel. Tak mě to naučila moje máma a moji mámu zase její máma.
4: Jako je prostě práce domácí nebo snaha zakořenit někde, najít svoje kořeny, prostě zkoumat to, odkud kam ty kořeny vedou.
6: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály. Kořeny drží pevně v půdě, dokážou prorůst domy, roztrhat skálu.
3: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
7: Přestože to místo je staveništěm a je to tady samé bláto a vykopávky a něco všechno, tak prostě v tuto chvíli je úžasně funkční a to je jako bezvadný.
3: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Zuzana Bambušek je renomovaná kostýmní výtvarnice a držitelka Českého lva. Je to žena plná energie, která se nebojí překračovat hranice žánrů. Spolu se svým mužem, režisérem Miroslavem Bambuškem, se rozhodli oživit nevyužívanou faru v Obděnicích, místo spojené s poslední etapou života slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Fara byla 25 let neobývaná. Před dvěma lety je zakoupila obec a následně vznikl spolek Obděnická fara, který se jí snaží vdechnout nový život. Jak se mu to daří, se přesvědčila Daniela Brůhová.
1: Obděnická fara je majestátní budova, která stojí pod kostelem, v němž má svůj náhrobek slavný rybníkář Jakub Krčín. Co se za poslední dva roky povedlo udělat, ptám se u nástěnky spolku Zuzany Bambušek.
2: Jezdí za náma Majda Borová, která dělá skupinový rezonance. Tadyhle jsou moje koťátka místní, děti, se kterými dělám dětský dílny. Tohle je dílna Hračka, nádoba pro duši přítele. Tady jsme dělali panenku s milým úsměvem.
1: Poměrně pravidelně zvete hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra France. Proč?
2: Vladimír je náš už jako dávnej původně spolupracovník, teď už i přítel. Dokáže jako mluvit o hudbě velice zapalujícím způsobem, který si myslím, že je nakažlivý.
1: Nejen hudba rozeznívá faru Obděnice, obnovili jste i duchovní cvičení.
2: Tady přijel Michal Podzimek, tak to je ještě takové skromné. Petra Beneše tady nemám zvětšeného, no ještě mám takový resty, to musím dolepit.
1: Exercicie tu vedl i kněz Tomáš Petráček.
2: Tady Benedikt Mohelník nám světí opravený kříž na návsi. No a tady jsou naše milé dámy ze Záboje, když přijeli zpívat na představení o Ladislavu Hladovi.
1: Připomeňme osobnost Ladislava Hlada trochu blíže. V roce 1950 byl tajně vysvěceným biskupem pro pražskou arcidiecézi. Ve stejném roce byl zatčen v souvislosti s čihošským zázrakem a dostal 3 roky kriminálu. Odsouzen byl i podruhé v roce 1960 na 9 let. Obděnickým farářem byl celých 16 let.
2: Narazili jsme na to, když se tady začalo zpracovávat ty pozůstalé materiály, tak se to tak nějak zvláštně vynořilo, to jméno, a můj muž se tím začal teda zabývat pečlivě a došlo mu, že to je osobnost, která přesahuje úplně takovouhle malou jako obec, jo? Že vlastně on byl světícím biskupem podzemní církve, byl ve vězení, přišel o nohu při jako hodně nepříjemným incidentu, který jako zorganizovala STB.
1: Tak vznikl scénický dokument Obděnický farář Ladislav Albert Hlad, který napsal režisér Miroslav Bambušek.
2: Každopádně nám nějak připadalo, když jsme to četli, ty různé paměti a vzpomínky na něj, že se tady otisknul nějak v těch lidech a že vlastně to, co cítíme tady všude jako nějakou takovou laskavost, tak že možná je i trochu jeho dílo, že to tady propsal do té krajiny a do těch lidí, protože ho měli rádi. Mu šlo o nějaký důležitý věci a šel za tím nějakým způsobem, který byl inspirativní.
1: To se odráží i ve scénickém čtení o Ladislavu Albertu Hladovi?
2: Na tom spolupracuje tady Igor Chmela, Saša Rašilov a Kuba Gottwald. Je to zvláštní spojení, myslím si, že šťastný spojení. Ty lidi tady místní skutečně mají zájem o to, co tady se dělo. Jsou na něj to Hlada vzpomínky, velice osobní, kolikrát tady slyšíme při těch diskuzích.
1: Zdá se, že duch biskupa a kněze Ladislava Hlada tady zůstává. Určitě by ho potěšila i nová knihovna.
2: A je tady teda krásný světlo.
3: A teď vstupujeme do knihovny.
2: Tu knihovnu jsme díky podpoře nadace VIA tady nechali udělat u místního truhláře. Zpočátku to vypadalo, že těch knih bude jako opravdu hodně, ale museli jsme hodně třídit, no. A do toho přišla taková zvláštní náhoda, že mě se podařilo jako získat pozůstalost knihovnu po Zdeňce Hadrbolcový. Velice dobrou tu knihovnu, takže ta tady tvoří velkou část toho, co tady teďko jakoby je v nabídce. Je taková samozřejmě idea, že to jednou nějak třeba digitalizujeme a že to bude někde viset na webu, ten seznam těch věcí, které jsou tady k dispozici, ale nějak těch úkolů je před náma moc.

0: Zpěva na stově věci jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se vydáváme do česko-polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Tady najdeme řadu zajímavých poutních míst. Ještě dnes se vzájemně setkávají věřící z české i polské strany a navštěvují se. Silný duchovní odkaz je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu právě o poutnictví natáčel redaktor Karel Sladký.
1: My jsme na česko-polském příhraničí a tady už se dá navázat hezky na ta poutní místa, jak na české, tak i polské straně.
2: Je to tak, vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudetská, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu. To je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Nissenhoferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těch kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovou kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném kostelci, zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
1: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
2: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době ne trávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosicen.
1: Poutě se konají i v dnešní době?
2: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utrecht, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
1: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
2: Určitě setkávají.

A myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Nový školní rok nepřináší nové příležitosti ke vzdělání jen dětem. Rozšiřovat obzory si mohou začít i dospělí. A to například díky speciálním kurzům, které pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Noemi Fingerlandová natáčela s lektorkou kurzu Kateřinou Vébrovou.
1: Základy judaismu jsou opravdu úplně základní kurz, určený buď pro zájemce o konverzi k judaismu,
2: říká lektorka kurzu Kateřina Vébrová a dodává, že ale kurz ani zdaleka není jen pro konvertity.
1: Většina účastníků je tam čistě ze zájmu, buď mají židovské kořeny a nevyrůstali v té tradici, chtějí se o tom něco dozvědět, nebo ani nemají žádné židovské kořeny, ale jsou to třeba průvodci, který provádějí mimo jiný třeba po židovském městě a zajímá je to, nebo jsou to prostě lidi, kteří to zajímá tak z různých důvodů. Je to kurz otevřený pro veřejnost.
2: Kurs nabízí širokou paletu témat od židovských dějin s důrazem na vývoj rabínské literatury a náboženství, přes to, jak různé směry v rámci judaismu přistupují k náboženské praxi až k židovským svátkům. Účastníci se také budou umět zorientovat při bohoslužbě v synagoze nebo porozumí událostem životního cyklu.
1: Jak vypadá židovská svatba, co se děje po narození, jak se vybírá židovské jméno.
2: Moderní hebrejština, ivrit, je klasický jazykový kurz. Méně tradičně je jidiš klub.
1: Jsme se vlastně na začátku dohodli, že to bude tak půl na půl. Půl skutečně jazyková výuka. Byť samozřejmě oproti třeba moderní hebrejštině trošku pasivně, je to víc zaměřeno na čtení textů a podobně. A ta druhá polovina té hodiny, že vždycky bude věnovaná nějakým kulturnímu kontextu, děláme hodně jidiš písničky, bavíme se o takových tématech, jako třeba jakou roli hrálo jidiš na počátku 20. století ve Spojených státech, v integraci přistěhovalců, jidiš reklama, nebo jsme měli téma jidiš tango v Argentíně, takže to má opravdu široký záběr.
2: Kurzy pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Čím jsou specifické?
1: Jsme reformní komunita židovská, takže samozřejmě třeba u těch náboženských otázek, když probíráme například liturgii, tak určitě kromě toho, že řeknu, jak to bude třeba v klasické ortodoxní synagoze, tak se hodně jaky zaměřuji na tom, jaké jsou odlišnosti v reformní synagoze. Když se bavíme o životním cyklu, tak jaký jsou odlišnosti třeba praxi sňatkové a rozvodové v různých směrech judaismu, jak je to v reformním jiné než v ortodoxi.
2: V čem se tedy liší třeba sňatek?
1: Čistě jednoduše řeknu, že v tradičním judaismu pouze manžel nebo ženich podepisuje svatební smlouvu, kdežto za nevěstu ji podepisuje její otec nebo někdo další, kdežto v reformním judaismu je to jaksi vyrovnané a podepisují oba snoubenci, řekněme, svatební smlouvu.
2: Ve stejném týdnu jako kurzy začínají také nejdůležitější svátky v židovském roce, takzvané vysoké svátky. Začínají novým rokem a po 10 dnech pokání vrcholí dnem smíření. Rosh Hashana letos začíná už v pátek 11. září večer.
1: To je den, kdy začínáme nový rok a kdybychom si měli v sobě trošku udělat pořádek, udělat si nějaké vyúčtování za ten loňský rok. Je to trošku jako, když si lidi dávají na nový rok předsevzetí po Silvestru, ale mělo by to být asi trošku vážnější a týkat se možná spíš věcí v oblasti etiky, chování k druhým, než typu, že budu chodit 5x týdně do posilovny. To tam může být asi taky, ale není to to hlavní. Je to přece jenom vlastně jeden z nejvážnějších náboženských svátků, tak k tomu by mělo odpovídat to zamyšlení.
2: Zve k novoročnímu zamyšlení lektorka kurzu Kateřina Vébrová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti do Maslavice. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, v čase, kdy k vám nyní promlouvám, budu v reálném čase prožívat zajímavou souhru okolností a životních událostí. Nejprve oslavím se zasloužilými manželi 50. výročí jejich svatby a pár chvil na to budu oddávat mladou dvojici do manželství vstupující. Dvě různá místa, dvě různé dvojice, 50 let časového rozdílu. A tak se přímo nabízí pouvažovat nad tématem čas. Stojíme na prahu nového školního roku. Lonští páťáci přešli na druhý stupeň základní školy, lonští deváťáci na školy střední a maturanti nastoupili do práce nebo pokračují na třetím stupni na škole vysoké. Čas běží dál a dál a všechny nás unáší na svých vlnách. Čas je jako jeviště velkého dramatu zvaného život. Čas je to, co nám umožňuje být, rozvíjet se, realizovat sebe sama, cítit a zakoušet, že jsem a že moje bytí někam směřuje. Kam vlastně směřuje? Každý věk něco přináší a něco odnáší, jako tok řeky. V 10 letech pomalu odnáší dětství a přináší dospívání. Ve 20 odnese čas her, zábavy, bezstarostnosti a přináší dospělost s náročnou, ale krásnou, svobodnou zodpovědností za vlastní život a život druhých. Ve 30 pomalu odnáší čas mládí a ideálů a přináší období, v něm se člověk učí vyrovnat s poznáním svých hranic a životní reality. Ve 40 odnáší stále více pocit síly a zdraví a přináší první známky životní moudrosti a zralosti. A tak bychom mohli pokračovat až na pomyslnou hranici, kdy člověk ještě dokáže držet krok s výkonem mladších a přitom víc a víc musí uznávat, že už jim přestává stačit. U někoho je tou hranicí 60 roků, u někoho 70 a někdo je při síle ještě v 80. Je však ještě něco, co čas nemusí odnášet, ale naopak prohlubovat. Víru, vytrvalost v dobrém a již zmíněnou životní moudrost. A ta pravá moudrost spočívá právě na víře a dobru. Víře v Boha a dobru k bližním. A tak se náš život podobá obrazu pole z Evangelia, kde hospodář nasel pšenici a nepřítel koukol. Obojí spolu roste, ale víc a více se ukazuje, co je co. Pšenice je to dobré, co se v nás rozvíjí s Boží pomocí. Koukol pak představuje naše hříchy a slabosti, které každý z nás nese ve svém srdci. Na konci života bude žeň. Ať se tedy v nás co nejvíce rozmnoží to dobré, a ať je co nejméně koukolů. A ať je k nám Pán milostivý a jednou doplní naše dluhy. To, co jsme mohli vykonat a nevykonali. A svým milosrdenstvím ať spálí všechny plevy.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Snížení odtoku z Orlíku omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to ale neohrozí. Čekáme proměnlivou oblačnost a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo u vah ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí produkt hledat v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například Kaufland, Globus nebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka to má zákazníkovi přinést zrychlení odbavení.
2: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teď má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
0: Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Kvůli nedostatku vody teď Orlík vypouští jen tolik, kolik do něj přitéká. To je asi 15 metrů krychlových za sekundu. Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Šrajera vliv mít nebude.
3: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
0: Roli Orlíku teď poprvé v historii přebírá Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové víc než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
4: Stavaři zatím opraví taky pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Ze Sedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do osmifinále. Wimbledonská šampionka ve třech setech zdolala domácí Ann Leeovou. V New Yorku naopak dohrál Jiří Lehečka a Karolína Muchová. Do osmifinále se dnes pokusí probojovat ještě Nikola Bartuňková, Marie Bousková a Jakub Menšík.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou oblačnost a proti včerejšku ochlazení. Sobotní dopoledne bude většinou oblačné, později odpoledne a večer se vyjasní. Naměříme 21 až 24 stupňů, vád bude mírný během dne až čerstvý, západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem jsou komplikace u Třebíze, v omezení na 31. kilometru stojí nepojízdné auto, menší kolony jsou obousměrně a v Praze vázne provoz na výjezdu směrem na letiště, u sjezdu na letiště je zúžení, probíhají tam stavební práce a je tam kolona směrem z Prahy opět asi na 10 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy a teď už je tady Hobby magazín. Slovo má Artur Kubica.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobby redaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupí jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, popřípadě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme. Když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takový červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávajte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka.
2: Kočinka se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: To vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, že jo.
3: Tak pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrsy langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslý kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty rousní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček.

0: Ty slepice jako perfektně viděj a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem choděj, že jo? No a oni ho krásně najdou a tím se bavěj a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem, a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spilí, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější. Co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyložené, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten zákop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový zákop. Většinou zákopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobby redaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásoby ze Slapské přehrady, které doplní vodu v řekách. Čekáme proměnlivou oblačnost a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Důvodem je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, říká mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
4: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
3: Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody, například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. Od 4:30 odpoledne do 22 hodin bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Změny se dotknou také tramvají a autobusů. Při samotném závodě policie omezí provoz i v dalších ulicích, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
5: V rozmezí od 17.30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a také Letenský tunel. Sport.
3: Fotbalová zbrojovka Brno nastoupí v 7. kole šance ligy jako druhý tým tabulky na hřišti vedoucí Slávie Praha. Zápas začne v 15 hodin. Nováček z Brna ztrácí na obhájci titulu jen bod a v případě výhry se tak posune na první místo. Pokračuje záložník zbrojovky Petr Ševčík.
6: Víme, jaký mužstvo teďka proti nám bude čelit vlastně těch zápasů. Si myslím, že teďka máme i víc jak oni, takže ta únava se taky akumuluje vlastně v nás, ale naštěstí z toho nikdo nějak extra nevypadá. Takže furt jde vidět, že i když tam máme vlastně ty náhradníky, tak furt je to kus za kus, takže si myslím, že nám to hodně pomáhá taky.
3: V 15 hodin odstartují také duely mezi Slováckem a Pardubicemi a olomouckou Sigmou a pražskými Bohemians. V 18 hodin pak v 7. kole šance ligy nastoupí fotbalisté Plzně na hřišti Artisu Brno.
2: Počasí.
3: Odpoledne čekáme skoro jasno nebo polojasno, později chvílemi až oblačno. Naměříme 21 až 24 stupňů, vád bude mírný, odpoledne přechodně až čerstvý západní nebo severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D1 čekejte kolonu směrem na Prahu, popojíždí se před omezením u mostu Šmejkalka na 25. kilometru. Silničáři tam teď předělávají dopravní značení a projíždí se pouze jedním pruhem. Zdržíte se až půl hodiny. Ještě se dá sjet na 29. kilometru a obět to. Objížďka je ale pouze pro osobní auta a dodávky. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už je tu pořad Středočeská setkání a Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
7: U dalšího Středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Když se řekne tekutý chléb nebo tekuté zlato, nikdo nezůstane na pochybách, o čem bude řeč. Každému se hned vybaví náš národní nápoj – pivo. A jsou lidé, kterým pivo nejenom chutná, ale které i baví. A proto mu zasvětili celý svůj život. Jako náš dnešní host. Spolumajitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy na Praze Východ Milan Starec.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: Jistě nebudete nic namítat proti tomu, když vás s naším dnešním hostem pozveme na jedno. A nebo radši rovnou na dvě, ať nám to povídání příjemně utíká. Do svého pivovaru v Kostelci nad Černými lesy nás totiž přišel pozvat jeho spolumajitel Milan Starec. Vítejte u nás, hezký den.
1: Dobrý den a samozřejmě s pivovarským dej Bůh štěstí.
0: Kdy jste vůbec poprvé ochutnal pivo? Vzpomenete si?
1: Tak to samozřejmě už bylo, když jsem byl hodně malinký, nicméně věnuju se pivovarnictví intenzivně více než 30 let.
0: Ale mě by zajímala ta první vzpomínka na ochutnání piva. Říkáte malinký, to znamená, že jste byl ještě kluk?
1: Určitě jsem byl kluk, každopádně já myslím, že to bylo někdy na školce a určitě mi nechutnalo.
0: Já si taky říkám, protože moje první zkušenost s pivem byla, proč to někdo pije dobrovolně.
1: Tak to jsme na tom byli stejně.
0: Ochutnal jste to někomu za zády, anebo vám to někdo napídnul, třeba táta?
1: Nebylo to za zády.
0: Bylo to oficiálně.
1: Ano, bylo to oficiálně, určitě bylo nějaký knedlo vepřozelo nebo něco podobného.
0: A bylo potřeba to zapít.
1: Ano, přesně tak.
0: A vzpomenete si na okamžik, kdy vám pivo začalo chutnat? Říkal jste si, jo, to je fajn, to si dám rád?
1: To bylo někdy kolem 14. 15. roku a bylo to Podkováňská desítka.
0: To si pamatujete takhle
1: to
0: přesně?
1: Přesně.
0: Vy jste se zájmu o pivo začal vlastně věnovat už někdy na škole. Jestli jsem se správně dočetla, tak jste vystudoval chemicko-technologickou vysokou školu. Tam je nějaký obor, kdy se přímo můžete věnovat pivu?
1: Ano, je tam přímo pivovarský obor, nicméně na ten jsem nastoupil až hodně později. Já jsem studoval výživu a stravování a na tom oboru jsem měl nutriční vlastnosti piva jako svůj přesný obor. Takže nebyla to úplně technologie, ale byly to vlastnosti piva.
0: A proč jste se rozhodl právě pro pivo?
1: Ve třeťáku na začátku výšky, což bylo v roce 96, tak 4.11. jsem si otevřel hospodu na jižním městě na kolejích. Prostě z ničeho nic jsem se rozhodl, že tam je zavřená hospoda, tak jsem tam na kolejích otevřel hospodu. A shodou okolností mým kolegou a konkurentem na vedlejší kolej byl právě Tomáš Vodochodský, s kterým jsme potom koupili pivovar.
0: To znamená, že jste zjistili, že máte společnou vášeň pro pivo?
1: Trvalo to asi týden nebo 14 dní, než jsme zjistili, že ta konkurence nebude tak vážná a že ta vášeň pro pivo v tom samozřejmě převáží.
0: Mm-hmm. Váš kolega je vlastně profesí co?
1: On je vystudovaný pivovarník. On dělal přímo už jako pivovarskou školu střední a vyrůstal v pivovaru, takže ten to měl v krvi od narození.
0: Napadlo vás někdy, že byste to pivo nestudoval, ale točil, stejně jako on?
1: Tak já jsem to pivo točil už od té doby, co jsem si otevřel hospodu.
0: To je vlastně pravda, ano. To jste se toho jistě aktivně účastnil.
1: To musel člověk v té hospodě být od rána do večera a samozřejmě od večera do rána, což bylo příjemnější.
0: Jak dlouho trvá, než se člověk naučí to pivo správně natočit? Já jsem slyšela, že to je docela věda.
1: Tak když si stoupnete poprvé za pípu, tak si myslíte, že jste nejlepší na světě a všemu rozumíte a všichni ostatní jsou ti hloupí a to postupně přechází k tomu na tu opačnou stranu, takže ono to není úplně sranda a každý pivo vyžaduje něco jiného, takže dneska si myslím, že už to zase neumím.
0: Jak to? Vždy děláte v pivovaru.
1: Jo, tak to byla samozřejmě nadsázka a člověk to musí brát s velkou pokorou a s každým tím pivem se prostě pomazlit.
0: Dá se říct, jak se to postupně učí, co musíte zvládnout, jakým způsobem pracujete se sklenicemi, s tou pípou samotnou?
1: Tak abych řekl pravdu, tak já už v té hospodě úplně nepracuju, já jsem spíš v archivu už 25 roků. Nicméně u toho piva jsem každý den a je potřeba to pivo sledovat v podstatě od začátku té výroby, vidět při jakých tlacích je v ležáckém sklepě, jak je nastáčeno a potom samozřejmě jak je skladováno a jakým způsobem se čepuje a podle toho se tomu věnovat.
0: A váš kolega Tomáš Vodochodský, ten umí načepovat pivo do dneška?
1: Samozřejmě, tak ten v té hospodě tráví daleko víc času, že to máme rozdělený, on je spíš na ty hospody, já jsem spíš přes to muzeum.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je spolumajitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec. Když jste se seznámil s vaším kolegou Tomášem Vodochodským a zjistili jste, že máte společnou vášeň, co se dělo potom?
1: Tak naším třetím kolegou byl Pavel Jákl, pivovarský historik, který už v podstatě od roku 1984 intenzivně jezdil po pivovarech a mapoval tu historii, takže on nás zpátky uvrtal do toho, nebo Tomáše zpátky uvrtal do té historie taky a začali jsme spolu objíždět pivovary. Velmi intenzivně, bylo to třeba až 100-120 pivovarů ročně a nás to hrozně bavilo, začali jsme zachraňovat předměty a čím větší ty předměty byly, tak jsme zjišťovali, že nevíme, kam s nima. Takže přišla ta jasná otázka, kde to budeme skladovat, chtělo by to nějaký starý pivovar, no a když jsme vylezli do černokosteleckého pivovaru, samozřejmě na černo přes plot, začali tam houkat sirena, museli jsme utíct, ale nechytli nás policajti. Tak ta volba byla jasná, protože jsme objevili, že tam jsou historické technologie, které nejsou nikde jinde v žádném českém pivovaru dochovány v tak krásném stavu, takže jsme i hned šli do toho a pivovar zakoupili. Bez nějakého marketingového plánu, bez peněz, prostě jsme do toho hnedka šli a věděli jsme, že to je jasná cesta.
0: Tak to jste mě překvapilo, protože jak jste říkal, že jste objížděli ty historické pivovary a prozkoumávali jste je, tak jsem si říkala, další v pořadí byl ten v Kostelci nad Černými lesy. Byla z toho láska na první pohled a ono to bylo vloupání.
1: To, musíte to nazývat správnými jmény, my tomu říkáme záchrany někteří.
0: Ano, ano, objevení pokladu.
1: Jinak. Když tam člověk nevleze, nezjistí, nezaměří, nenafotí, tak pak najednou za měsíc zjistíte, že je to zbouráno a nezůstala žádná památka. Takže já se setkávám s desítkami, možná i stovkami případů, že mi volají z úřadů. My máme zbouraný pivovar, nemáte něco? Já říkám, mám, samozřejmě, nic vám nedám, protože jste si to zbourali, já jsem tam ležel před bagrem v mládí.
0: Jasně,
1: samozřejmě,
0: jasně.
1: Teď už ne. A...
0: Tak dobře, že jste to udělali, zaplať pánbu za to. Když vlastně jste říkal, že jste neměli žádný konkrétní plán a žádný záměr, tak to mi řekněte, jak se člověk rozhodne, že si koupí pivovar, aniž by přemýšlel, co s ním bude dělat dál?
1: To tam takhle stojíte uprostřed dvora, koukáte se na ten komín, na tu varnu, na chladicí štoky a nepřemýšlíte o tom, co bude dál.
0: A víte, že bez toho prostě už nemůžete být.
1: Přesně tak.
0: Co na to říkali doma?
1: Já jsem se úplně moc neptal.
0: Podle fotek, které jsem viděla, byl celý ten areál v opravdu dost zběrovaném stavu tehdy.
1: Ano, byla tam spousta náletových dřevin, takže když jsme je káceli, tak jsme zjistili podle letokruhů, že to zhruba nějakých 35 až 40 let tam nikdo vůbec nedělal žádnou údržbu. A samozřejmě za celou dobu bolševika nebylo investováno do pivovarského průmyslu, kromě pivovarů, které přinášely devizové prostředky, což ten náš rozhodně nebyl, takže tam nebylo investováno minimálně od dob akcionářů od roku 1948.
0: To znamená, že vás neodradilo to, jak to tam v tom areálu vypadá, ale zaujaly vás právě ty technologie a to, co je uvnitř.
1: Přesně tak, nejenom ty technologické části, ale především i ta stavební část, protože náš pivovar nebyl zohyzděn žádnou bolševickou nástavbou lahvárny, žádnou takovou tou krabicí, ale zůstala tam zachována v podstatě jednak pozdně barokní část a zároveň část průmyslová, ta nejpodstatnější z průmyslové revoluce, prostě ty typický pivovarský komíny, vysoký strojní okna a tak podobně.
0: Já, když jsem se o vás s vaším kolegou dočetla, že jste vášniví sběratelé, tak jsem si říkala, jestli to bylo tak, že začala ta sbírka, to sběratelství, a potom teprve přišel na řadu pivovar, nebo jestli to bylo obráceně, ale to už jste říkal, sbírali jste a pak jste nevěděli, kam to dát.
1: Přesně tak a nás nezajímají ty malé věci, my nezbíráme etikety nebo tácky, my sbíráme od dřevěných sudů po parní stroje, po velké stroje, takže my jsme se dřív báli si říct, je, tady máte ohromný stroj, co kdyby jsme ho od vás koupili třeba za cenu šrotu a postupně jsme se přestali bát, takže největší stroj, který jsme zachránili, tak byl diesel agregát, který měl 11,5 tuny, takže
0: Páni.
1: My jsme se z těch menších strojů dostali už na takhle velké věci.
0: Jak vlastně taková sbírka začne? Je to tak, že náhodou narazíte na něco, co vás zaujme a pak se na to nabalují další, anebo cíleně už něco vyhledáváte, zjišťujete, kde se co dá sehnat?
1: Tak my jsme navazovali na Tomášovu sbírku, který spoustu věcí měl a při dlouhých cestách po těch pivovarech a studiu historický pivovarský technologie člověk nacházel různé relikty, které najednou si říká, je, to jsem viděl v té staré technologii a to nikde jinde v Čechách, žádným jiným muzeu nemají. Pak jsme najednou zjistili, že už takové věci třeba nemývají ani v Evropě, takže my jsme při tom procházení postupně zjišťovali, že ty zbytky těch technologií, které nikomu nic neříkají, tak pro nás můžou být zajímavý právě tím, že to doplňujeme do takového jednolitýho celku, takže u nás můžete ten příběh sledovat v podstatě opravdu od toho ječmen až po hotový pivo.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
4: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
3: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou?
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní středočeské setkání voní sladem, voní ječmenem, protože naším hostem je pivovarník, majitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec. Pojďte nám říct něco málo o té historii toho pivovaru, kdy vlastně vzniknul.
1: Tak v roce 1836 starý pivovar Zámecký vyhořel a vzhledem k tomu, že to byl jeden z nejdůležitějších a největších pivovarů ve středních Čechách, protože jeho majitele byli mocní Lichtenštejnové, tak se rozhodli vystavět pivovar nový, úplně mimo zámecké sídlo, takže na zelené louce. Takže to byla doba doznívajícího baroka, taková ta klasicistní éra, kdy veškeré ty stavby musely být naprosto symetrický. To znamená, když na jedné straně byl komín, tak ho museli postavit i na druhou stranu, i když neměl žádný účel, takže ty budovy měly krásný až zámecký ráz, řekněme. Takže to byla ta první doba, ta doba té výstavby. A to se nám tam dochovalo víceméně v půlce areálu dodnes. A pak přišla doba průmyslové revoluce, konec 19. století, v našem případě rok 1897, a to se přešlo na parní pohyb. To znamená, v té době tam vyrostla vysoká varna, vysoký strojní komín, bylo rozšířeno sklepní hospodářství, takže ohromné sklepy. Pro vaši představu, do našich lednic vejde 220 železničních vagónů ledu, jenom jako, aby jsme se ukázali,
0: ano, jak takhle je to velké.
1: V éteru to asi není úplně jasný. Takže to byla ta druhá fáze a potom ve 30. letech 20. století došlo k výměně technologií a ty technologie v podstatě se dochovaly do dnešních dnů a my jsme schopni na těch technologiích vařit pivo.
0: Vy jste říkal, že vlastně ten novodobý pivovar byl postaven poté, co ten starý vyhořel. Ten tam stál od kdy?
1: Panské pivovary vznikaly většinou v 16. století, po roce 1517, kdy to bylo dovoleno, a náš pivovar je taktéž z poloviny 16. století.
0: Co se dělo s pivovarem za minulého režimu?
1: To bylo podobné jako u většiny ostatních pivovarů. První ministryně výživy, paní soudružka Jankovcová, jakožto zapřísáhla abstinentka, tak prohlásila, že alkoholické nápoje nemají v socialistické společnosti žádné místo a že do nich nebude investováno. Takže tím začala taková neblahá éra pro české pivovarnictví a jak jsem již zmínil dříve, bylo investováno většinou do pivovarů, které přinášely devizové prostředky. Takže byla jenom nezbytné opravy, přešlo se od dřevěných sudů k hliníkovým a potom samozřejmě k nerezovým, ale to už jsou 90. leta, ale to bylo všechno, jinak žádné zásadní investice tam nebyly.
0: Ale pivo se tam ještě vařilo?
1: Pivo se vařilo do roku 1987, pak ještě fungovaly zbytky technologií jako kvasírna, sklep a sladovna pro velkopopovický pivovar a v roce 1993 byl úplný konec.
0: Mě vždycky překvapí, že často právě v těchto provozech po jejich uzavření zůstane to vybavení i ty technologie.
1: Tak to slyším prvně tento názor, protože v českých zemích, jakmile se něco uzavře, tak už čekají s vyřezáváním venku a už tam nastupují s autogenem a zažili jsme to několikrát, takže v Čechách tohle to rozhodně není tradiční postup, ale jinak třeba v Německu nebo v ostatních zemích to takto většinou bývá.
0: To znamená, že je klika, když tam nějaké to vybavení zůstane a nějaké ty technologie zůstanou zachované.
1: Přesně tak. V českých zemích to není úplně obvyklý.
0: My jsme říkali, že ten areál samozřejmě po letech chátrání nebyl ve vůbec dobrém stavu. Když byste měl popsat, jaký ten stav tehdy byl, předtím, než jste se vlastně pustili do vůbec jakýchkoliv prací?
1: Ten stav byl takový hodně syrový. To znamená, že všechno bylo, řekněme, odkryté, střechy na půl, opadané, samozřejmě žádné vomítky, každé okno jiné, každý dveře jiný, všude byl asfalt a jenom připodobním, já si čárkuju, kolik jsme vyvezli odpadu v suti. Takže v současné chvíli jsme na 943 nákladácích 8-tunových suti, kterou jsme za tu dobu, co tam jsme, těch 25,5 roku vyvezli. Takže to jenom pro představu, jak ten areál asi vypadal. A ono to bylo v podstatě dobře, že tak to vypadalo, protože my jsme ten areál byli schopni vnímat a byli jsme schopni ho pochopit a trvalo nám hodně dlouhou dobu, než jsme se s tím jako smířili, jakým způsobem bychom to chtěli rekonstruovat. A jsme hrozně rádi, že jsme takhle navnímali ten areál a že jsme ty větší rekonstrukce začali až po delší době, když jsme o tom trošku víc věděli.
0: Platí, že všechno zlé je pro něco dobré.
1: Určitě, takže my jsme se s tím seznamovali a neumím si představit, že bychom prostě měli nůž na krku, že mu to musíme do roka rozjet a musíme to rychle opravit, to by dopadlo špatně.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do Kostelce nad Černými lesy, do tamního historického pivovaru, který se rozhodli opravit a dát znovu dokupy dva mládenci, Tomáš

0: netušili, jak funguje technologie výroby piva. Takže oni museli vzývat Pána Boha, aby jim povinčoval, že nebyl mikroskop, že nebyly žádný sacharometry, teploměry. Takže oni všechno dělali jenom, že si strčili prst do té várky a zkoušeli vůbec, jakým způsobem to funguje. Neznali kvasnice, takže si mysleli, že to je hmota povětrná, která buď přiletí nebo nepřiletí. Takže proto ten pozdrav, dej Bůh štěstí, aby se várka zdařila.
1: No a ono to v případě vašich plánů bylo i takové hezky manifestační a zároveň prorocké, jak se teď ukazuje, opravdu dal štěstí.
0: Dal štěstí, daří se dodnes a dokonce nám to přineslo i při jednání z mnoha úřady trochu štěstí, protože jsme byli takový výjimeční s tím názvem, že si nás tam přehazovali jak horký brambor úřednice a měli z toho srandu, takže mnohdy to pomohlo.
1: To je pravda, to by člověk vlastně nečekal, že i takováhle drobnost může přispět ke zdárnému konci.
0: Přesně tak, mnohdy si myslel, že prodáváme nějaký svatý obrázky, jo. To bylo úplně něco jiného.
1: Vy jste říkal, že když jste začínali, tak samozřejmě úplně to první, co je vždycky potřeba udělat, je vyvést tu suť a potom začít tak trošku na zelené louce. Co ale následovalo potom, když tady byly ty základní práce hotové?
0: Tak samozřejmě jsme si zkusili hnedka v místě v hrncích uvařit pivo, to bylo v záhy, takže jsme zjistili, že to tam jde velmi dobře i v těch hrncích. No a postupně jsme začali připravovat první hospodu, kterou jsme potom slavnostně otevřeli v roce 2009. Od té doby teda funguje hospoda, místnosti pro rauty, svatby, akce, což je ta hlavní činnost. Pak jsme začali oficiálně teda vařit pivo. No a to podstatné, co děláme, tak je muzejnictví. V roce 2017 jsme areál prohlásili za nemovitou kulturní památku a následně jsme ty technologie, ty podstatné technologie, které tam máme, tak jsme zapsali do takzvané centrální evidence sbírek muzejní povahy. Zní to složitě, ale v podstatě my jsme to jakoby nevěnovali státu, ale už to po nás nemůže nikdo z toho baráku vyrvat. Jo? Kdyby jsme s Tomášem spadli někde v letadle, tak naše děti už to nemůžou nikam prodat, už to musí zůstat součástí areálu, tak jsme se rozhodli pro tenhle ten krok, aby to zůstalo i pro ty další generace. Takže to podle nás byl ten úplně zásadní krok. A na zásadě tohoto kroku jsme byli schopni si sáhnout i na velké evropské dotace a to hodně posunulo především to naše pivovarské muzeum.
1: Do něj se podíváme ještě za chvíli, ale když byste vzpomněl na jednu stavbu, která byla v tom areálu ve vůbec nejhorším stavu.
0: Tak to byl rozhodně Žentour. To je taková budova uprostřed pivovaru, která je osmiboká, uprostřed je kulatá vevnitř a tam stával Žentour, v kterém se mleli slady. Z toho důvodu, že dřív před průmyslovou revolucí, než byly šrotovníky, tak se slad musel šrotovat v klasickém mlýnském složení, to znamená mezi dvěma mlýnskými kameny. Většina pivovarů odvážela slad do vodních mlýnů, ale my jsme na kopci, takže tam žádný velký mlýn nejsou, takže tam museli postavit Žentour na koňský nebo na volský pohyb. A náš pivovar byl tak velký, že oni udělali násobně velký Žentour a následně zjistili, že to úplně není staticky vodný, že ten Žentour začíná po pár desítkách let se trošku propadat, ale máme ten Žentour zřejmě největší na světě.
1: A je tam i nějaký unikátní krov?
0: Je tam unikátní krov právě, že to je samonosná vazba nad 17-metrovým prostorem.
1: Vy jste vždycky mluvili o tom, že byste chtěli vařit pivo v původních historických prostorách, navíc tradičním způsobem s využitím technologií, jaké se používaly před 100 lety. To se povedlo poprvé kdy?
0: Tak ono se to ještě nepovedlo. Už asi 20 let říkáme za rok. Ty technologie už jsou připravené, už je všechno hotové, nicméně je to tak velký, že nejsme schopní to najednou prodat, takže to je spíš daný tím odbytem. Takže vaříme v malém, získáváme si stále větší odbytiště, takže já myslím, že už se to blíží.
1: To znamená, že toho piva se najednou uvaří hodně.
0: Ano, jedna várka je 160 hektolitrů, což je ohromné množství na to, aby jsme to prodali během pár týdnů.
1: Na druhou stranu, národ český je národem pivařů, to by mohlo klapnout.
0: Je to takové zažité klišé, které bohužel postupně mizí.
1: Tak budeme držet palce.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: S hostem dnešního středočeského setkání ochutnáváme pivo, protože je jím majitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec. A kromě toho, že se vám podařilo úžasně zrekonstruovat historický pivovar, tak jak jste zmiňoval, podařilo se vám také založit Národní muzeum pivovarnictví. A to vás napadlo jak? Právě kvůli té úžasné sbírce všech těch technologií a těch exponátů, které jste měli?
1: Tak v podstatě to byla úplně první myšlenka, když jsme se s Tomášem potkali a viděli jsme nějaký ty věci, které máme, takže chceme mít muzeum. A to ostatní bylo jenom jako povinný věci, že člověk musí taky dělat něco, co vydělává, ale to muzeum bylo od počátku jako prvotní náš cíl.
0: Co všechno můžeme vidět, když k vám do muzea přijdeme?
1: My vám ukážeme celý technologický příběh českého ležáku, to znamená úplně od začátku, od máčení ječmene, od čištění ječmene až po stáčení. U nás tam máme spoustu světových unikátů. Ku příkladu největší varna na přímý ohřev na světě na 160 hektolitrů vyrážené mladiny, to znamená, se pod ní topí dřevem. Máme chladicí štoky, na kterých chladne mladina, ty jsou pouze dva u nás v českých zemích. Sprchový aparát na dochlazování mladiny, ten je jediný v českých zemích funkční, který můžeme ukazovat. Máme tam parní stroj, velké čpavkové chladicí kompresory, plně funkční. Máme svoji vlastní bednárnu a bednáře, kteří ukazují svoje řemeslo při akcích, takže máme plná sklepy dřevěných sudů, ležáckých, spílečných kádí. Máme největší žentour na světě a těch věcí je spousta.
0: Mě vždycky neskutečně zahřeje u srdce, když někdo řekne, že v naší miniaturní České republice uprostřed Evropy máme něco největšího na světě. To zní báječně. Já pokud vím, tak vy neustále ty exponáty doplňujete. Znamená to, že ještě dál objíždíte nějaké pivovary, chátrající pivovary, třeba ty, kterým hrozí demolice, a tam získáváte ještě nějaké další kousky?
1: Přesně tak, objíždíme nejenom v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale hodně už celou Evropu. Ku příkladu příští týden ve čtvrtek jedeme do Německa zase nakupovat nějaké historické věci, protože tam bohužel ty pivovary se ruší daleko víc než u nás v současné době, jak je ta pivní krize. Ono už se to trošku obrátilo. Dřív jsme museli hodně přemlouvat, aby nás někam pustili, aby jsme se mohli na něco podívat, a teď už ta situace je víceméně opačná, že si nás třeba i památkáři najímají, aby jsme jim poradili, co s tím objektem, volají nám, ať to zachráníme, že to žádné jiné muzeum nechce, ať si rychle něco jdeme odvíct, že tam začíná stavba, takže teďka už spíš jsme pod palbou telefonátů a tím radíme, co s tím, kam s tím, a v Kostelec je jediné místo.
0: To je hezké, že máte takové renomé, to je příjemný pocit.
1: Trvalo to dlouho, bylo to bolestivé, ale teď konečně to přináší své ovoce, ten náš průzkum.
0: Máte při té muzejní prohlídce i nějakou interaktivní část? Dneska je to hodně moderní.
1: Máme spoustu interaktivních částí, už na začátku jsou dva krátké filmiky a potom v podstatě u každého zastavení je tam něco, co tam bliká, povídá, a je to trošku živější, tak aby ta dlouhá prohlídka, protože i když s váma poběžím těch 144 schodů, což je ta naše prohlídková trať, a rychle vám budu všechno chtít říct, tak se nedostaneme pod hodinu a čtvrt.
0: Samozřejmě otázka, která musí padnout, je součástí prohlídky i ochutnávka piva?
1: Ano, samozřejmě, naše vlajková loď Černá svině.
0: To je krásný název. Ten vás napadl jak?
1: Tak samozřejmě u piva, tady s tím přišel náš sládek, a těch názvů máme spoustu.
0: Tak ještě nějaké další?
1: Tak kromě Černé svině máme Bílou svině, máme Rudou svině, Vycpanou vidru, ale taky třeba máme pivo, který se jmenuje Z prdele kliká a podobně.
0: Ještě, že je to oficiální název piva, to můžeme použít.
1: Tak to je takové české pořekadlo, aby přinášelo štěstí, ono je to Šťastná třináctka.
0: No tak to je ideální název. Kromě toho, že k vám do pivovaru lidé mohou přijít do vašeho muzea, tak mohou přijít jistě i na nějaké akce.
1: Máme dvě takové základní akce. Na jaře je to takzvané vysmolení dřevěných sudů a na podzim takzvané vykulení dřevěných sudů. Obě ty akce jsou podobného charakteru, protože se týkají především bednářského řemesla, že máme naši bednářskou partu, opravujeme dřevěné sudy, smolíme je, aby jsme lidům ukázali a aby si mohli přičichnout k tomu krásnému řemeslu. Samozřejmě čepujeme pivo z čerstvě vysmolených dřevěných sudů. Jsou to klasicky pivní slavnosti, takže u toho živá muzika, spoustu piv naražených, prohlídky, kdy běží všechny naše stroje, což je jenom takhle dvakrát do roka, a k tomu ještě spoustu dalších řemesel, že třeba teďka na podzim, co budeme mít naši další akci, tak tam budeme mít výrobu šindele, budeme tam ukazovat náš nový plynosací motor, který bude pohánět nově budovanou transmisní bednárnu, budeme mít funkční žentour a spoustu dalších strojů.
0: A ta akce na podzim se koná kdy?
1: Koná se 12. září.
0: Takže všechny můžeme srdečně pozvat.
1: Určitě, bude to 23. vykulení.

0: sebe.
1: Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Doufám, že jste si všichni k tomu otevřeli pivko, protože dneska to bylo vyloženě potřeba. Naším hostem je spolumajitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec. Říkám si, že když se vám podařilo dostat pivovar do takové krásné podoby, jakou má dnes, tak určitě nemohl uniknout pozornosti filmařů.
2: To neunikl, natáčelo se tam spoustu krásných věcí. My máme samozřejmě nejradši ty filmy nebo dokumenty o technických památkách. Lidi spíš zajímá, že se tam natáčel poslední Spider-Man, že se tam natáčelo s Jackie Chanem a spousta českých seriálů, jako Sedm schodů k moci nebo Hořký svět a podobně.
1: Viděla jsem, když se natáčelo Spider-Man, tak tam byl tenkrát zrovna v roli Spider-Mana Tom Holland a viděla jsem ho i u Pípy.
2: Ano, vy jste ho viděla z té správné strany, protože on je hrozně malinký, tak on musel stát na přepravce, aby vůbec na tu pípu dosáhnul, měli aspoň přímo naproti očím. Takže jsme ho učili čepovat černou svini. Hodně dlouho nám to trvalo, než jsme ho to naučili a hodně černé svině bylo vypito, než se to naučil.
1: A jistě i hodně zábavy u toho.
2: Ano.
1: Jaké máte vy sám rád označení pro pivo? Zlatavý mok, tekutý chléb? Tekuté zlato, nebo ještě nějaké jiné označení, které třeba neznám a vám se líbí víc?
2: Tak to mě nikdy vůbec nenapadlo. To je podstatné, aby to bylo samozřejmě dobré, plné, tělnaté a mám nejradši český ležák.
1: Baví vás ochutnávat i pivní speciály?
2: Baví mě to ochutnávat samozřejmě nové pivní chutě. Jezdíme za pivními chutěmi po celé Evropě, protože chceme být v obraze, co se kde děje, ale že by to byl úplně můj šálek kávy, tak rozhodně kyseláče, rozhodně ne teda.
1: A u vás v pivovaru se vaří pivní speciály?
2: Ano, už teďka jsme se dostali do fáze, kdy vyrábíme víceméně veškerý sortiment, kromě neálka, které teďka vymýšlíme.
1: Kdy míváte největší chuť na pivo?
2: To spíš bych to nazval, nebo se otázal obráceně, protože na chuť na pivo je víceméně pořád.
1: A jaká je pro vás ideální teplota piva? Máte taky nějakou vychytávku jako Marián Labuda ve filmu Vesničko má středisková, Sedmý schod?
2: Tak u nás je schodu do sklepa 55, takže to jsme ještě neskoušeli, to by byl dlouhý výzkum a pivo v pivovaru je vždycky nejlepší ve sklepě, takže pro nás rozhodně ochutnávka ve sklepě, když v pondělí ráno se sejdeme ve sklepě a ochutnáváme, což je povinná víceméně degustace, co můžeme pustit ven, co ještě nemůžeme pustit ven, tak to je ten nejpříjemnější okamžik a začátek pracovního týdne.
1: Tak to zní báječně. A z čeho nejradši pijete pivo? Z půl litru, z lahve, z kelímku asi těžko?
2: Z půl litru a mám rád takový ty klasický ušáky z 80. let. Člověk z toho ochutnával své první pivo, takže u toho chce zůstat.
1: Člověk vidí skoro to orosené pivo, jak stékají ty kapky po té sklenici.
2: Rozhodně.
1: K jakému jídlu se podle vás pivo nejvíc hodí?
2: Pivo se hodí úplně ke každému jídlu, akorát je potřeba to správně napárovat, což je víceméně věda.
1: To jsem se chtěla taky zeptat, jestli platí to samé u piva jako u vína, že ke každému jídlu se hodí trochu jiné pivo.
2: Ano, je to tak.
1: A dáte nám nějaký tip?
2: Tak naše černá svině se hodí ke všemu. Musíte zkusit.
1: Tak to je skoro asi nejlepší závěr našeho povídání, ještě bych ho doplnila vaším krásným motem. Na každý smutek či štěstíčko vaříme v Kostelci pivíčko. To asi platí, ne?
2: Ano, to rozhodně platí.
1: Tak já vám moc děkuji, že jste přišel, že jste nás vzal do vašeho pivovaru. A přeju, aby se vám nadále dařilo, aby to štěstíčko při vás neustále stálo a aby vaše pivo všem chutnalo.
2: Děkuji a znamenám se s pivovarským dejbu štěstí.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Naším dnešním hostem byl spolumajitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
0: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Češi na podzimní dovolenou nejčastěji míří do jižních Čech a na jižní Moravu. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Čekáme proměnlivou oblačnost a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou jižní Čechy a jižní Morava. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety, které spojují s návštěvou města nebo sportem. Podle Prouzy stále navíc v posledních letech jsou lidé ochotnější si za dovolenou připlatit.
2: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
0: Podle průzkumu agentury Czech Tourism plánuje letos strávit podzimní dovolenou v tuzemsku 71% Čechů. To je zhruba o pětinu víc než loni. Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
3: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
4: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
3: Z Orlíku teď odtéká skoro třikrát méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt Slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
5: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
3: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o metr a půl. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Pražské divoké Šárce odpoledne zazní opera Antonína Dvořáka Čert a Káča. V Přírodním divadle letos opět vystoupí soubor opery Národního divadla pod vedením dirigenta Jana Chalupeckého. Představení začíná ve 2 hodiny odpoledne a vstup je zdarma, pokračuje mluvčí Prahy 6 Kateřina Maršálová.
6: Novodobá tradice operních představení v divoké Šárce se píše od roku 2005 a každoročně přiláká tisíce diváků z celé republiky. Dvořákova opera Čert a Káča patří k oblíbeným titulům českého operního repertoáru a její uvedení pod širým nebem uprostřed skal a zeleně tak dostane zcela unikátní podobu.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme skoro jasno nebo polojasno, později chvílemi až oblačno, naměříme 21 až 24 stupňů, vád bude mírný, odpoledne přechodně až čerstvý západní nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolony za sjezdem na Městec Králové a v Praze v centru města komplikuje dopravu požár bytu v Národní ulici. Národně uzavřená, zasahují tam hasiči, do toho navíc po nábřeží jede spanilá jízda motorek, policisté tam zastavují provoz. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly polední zprávy a teď už jsou to vaše písničky na přání. Slovo má Iveta Chlumská.
7: A já vám přeji krásné sobotní poledne.
1: Písničky na přání.
7: A jsem ráda, že vás můžu přivítat při poslechu písniček na vaše přání. Vaše přání přijímala naše SMS brána na čísle 90 011 04. Psali jste ve tvaru STC, mezera pak váš text a odesílali tak, ať se zpráva vejde do jedné SMSky. No to proto, aby k nám dorazila úplná. My si nemuseli pak lámat hlavu, pro koho, od koho tedy zpráva a písnička je. No a číslo samozřejmě už znáte, těch 90 011 04, ale napsat můžete klidně ještě přes webový formulář. Ten najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Tak jdeme dělat radost.
1: Písničky na přání.

Tereza Kerndlová a Schody z nebe na úvod písniček na vaše přání. Teď je to ve vaší režii. Píšete mi, abych zahrála pro pana Ladislava Toufara, našeho tačku, dědu a strejdu. Chceme mu nechat zahrát písničku k jeho 85. narozeninám. A přejeme mu hodně radosti, pohody a spokojenosti, ale hlavně to zdraví. Ať je tu s námi ještě spoustu dalších let. To všemu přeje jeho milovaná manželka Jana, dcera Lenka s celou rodinou Taubeříků, syn Pavel a jeho synek Filip a všichni, kteří s ním dnes narozeniny slaví na Kuželně. Tak gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví panu Ladislavovi přejeme vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unese.

Karel Gott nám dospíval a bude zpívat Eva Farná a Miraj a vy mi píšete hezkou sobotu. Dnes má krásné 29. narozeniny moje kamarádka a bývalá kolegyně z práce Nikol. Známe se z Prahy, ale nyní žije na Českolipsku, no a i když je o 15 let mladší, tak máme podobný hudební vkus. A naší aktuální společnou písničkou je Vzpomeneš si od Evy Farné a Miraje. Můžeme jí poslat Nikol a taky všem dnešním oslavencům, no i vám do rádia, taky všem posluchačům, napsala s prosbou Sylvie z Prahy. Jasně, že můžeme zahrát a Nikol přejeme všechno nejlepší.

0: Písničky na přání.
1: A vy si rádi v písničkách na přání vzpomenete na ty, kteří oslavují, tak třeba Liběnce Procházkové přejí k narozeninám, aby se každý její sen stal skutečností a neopouštěl jí její elán. Snad jí potěší píseň Je to zázrak z muzikálu Angelika. Napsala Světla a my gratulujeme.

No je to zázrak, zpívali Michal David a Monika Absolunová a píšete mi dál dobrý den do studia i posluchačům, myslím na oslavy Českého rozhlasu v Karlíně a pak v Poděbradech, které se první zářijovou sobotu konaly. Myslím na skvělý program a na milé přátelé, které jsem tam poznala. A tak zdravím Aničku, Milátku s Helou, tak Jarušku, Janičku z Dendu a Veroniku a Jarmilku, Květu a Romana, Drahušku, Janiny, Světlanku, Libušku, Marušky a Stáňu. Tyhle vzpomínky mi neskazí žádný stín, napsala Jindra. Tak to nás moc těší.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky na přání.
1: Sobotní polední společnost vám dělají písničky na přání, píšete mi dál, dobré odpoledne, chtěl bych poprosit o píseň od Billyho Idla, která je v momentální době mou posedlostí a rád bych si ji poslechl, napsal Kuba. Tak tady je a my přejeme hezký den.

A píšete mi dál, dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má pěkný den a dobrou náladu. Píseň posílá syn Karel, tak tedy Věra Martinová.

0: Písničky na přání.
1: 2,5 minuty po půl jedné pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky na vaše přání. Dobrý den, prosíme o zahrání pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. A písničku mu s přáním pohodové soboty i všem posluchačům posílají Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka.

A my vám rádi hrajeme na přání. Píseň Kam letí ten čáp, Haničce k narozeninám, které bude mít ve středu, a taky Jiřince, Marušce z Krásné Vysočiny, Janinám, Jarmilkám a Jindřišce ji posílají Liběna a Fanda z Příbrami.

Píšete mi dál do písniček na přání, prosíme Dajánu, Květě, Romanovi, Janinám, Jarce Skladná, Líbě Svendy, Jarmelkám, Marušce a Zdendovi, taky Drahušce, Jindřišce, Světle. Písničku posílají Stáňa a Alča.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: O muzice a o životě si budem tentokrát povídat s hudebním publicistou a saxofonistou Honzou Vedralem. Mimo jiné prozradí, jak těžké je psát knihy o velkých hvězdách i o vlastním dědečkovi.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky na přání.
2: Jsou tu stále písničky na přání, píšete dál, dobré sobotní odpoledne vám v rozhlase i posluchačům. Prosím o zahrání manželům Milunce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníka a Květě a Romanovi z Vysoké. Všem přeji hezký víkend, Eva Kozderková.

Tolik tedy kapela Alphaville na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Píšete mi dál, i ve to prosím, slečnu Sen pro dobrou pohodu, Libušce Svendy, Stáně s Alčou, Veronice, Marcele, Helence a taky Miláce Bukovské. I vám do studia napsala Anička z Kutné Hory. Děkujeme pěkně.

0: Písničky na přání.
1: Přeji příjemnou sobotu plnou sluníčka všem posluchačům i vám, Iveto, do studia, taky příjemné vysílání a prosím údolí včel pro radost a pohodu napsala nám Veronika z Rakovníka. Hodně sobotní pohody vám všem přejeme.

Tak to byla Anna K. No a Údolí včel. Já když se dívám na hodiny, tak za 8 minut 13. hodina. Co to znamená, že jsme ve finále dnešních písniček na vaše přání. Ale pozor, hrajeme dnes ještě jednou a vy víte, že mezi 17. a 18. Takže můžete využívat ještě odpoledne náš webový formulář a taky SMS bránu. Píšete mi na závěr hezký den, zahrajte Osadní píseň Květě a Romanovi, Marušce a Zdendovi, tak Jarmilkám, Aničce, Stáně s Alčou, Světle, Janinám, Marcele, Veronice, Babi Jarce a o písničku si napsala Věra z Čachovic. Ve 13 hodin další zprávy s Tamarou Kocůrkovou, po 13. se můžete těšit na výlety s Pavlem Kudrnou. No a já se na vás budu těšit po 14. Mějte krásnou sobotu.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Řidiči častěji telefonují za volantem. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Čekáme proměnlivou oblačnost a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali víc než 620 tisíc takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 tisíc případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
0: Celkovou úpravu zámeckého parku za 50 milionů korun v Kosmonosech na Mladoboleslavsku dokončili dělníci. Dnes odpoledne ho slavnostně město otevře. Nová je zeleně, zavlažovací a kamerový systém i umělecké dílo v podobě velké lodi. Podle vedoucího správního odboru radnice Michala Šimona je hlavní stavbou v areálu několik metrů vysoký vodopád s jezírkem.
4: Historicky tady byl, ale v posledních 40 letech to tady bylo pouze jenom zarostlá houština. Samozřejmě využili jsme toho, že vodě, tak jsme udělali recirkulaci vody, aby jsme samozřejmě neměli velkou spotřebu a snažili jsme se maximálně obnovit do toho původního stavu. Sport.
0: Halová mistryně v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. Česká atletka poběží závod na 400 metrů poprvé od mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá. Start závodu je naplánován krátce po 20. hodině. Počasí. Odpoledne čekáme skoro jasno nebo polojasno, později chvílemi až oblačno, naměříme 21 až 24 stupňů, vád bude mírný, odpoledne přechodně až čerstvý západní nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 je kolona směrem na Prahu, popojíždí se před omezením u mostu Šmejkalka na 25. kilometru silničáři. Tam teď předělávají dopravní značení a projíždí se pouze jedním pruhem, zdržíte se asi půl hodiny. Ještě se dá sjet na 29. kilometru a obět to. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolony za sjezdem na Městec Králové na 60. kilometru je zúžení, silničáři tam frézují vozovku. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám pěkný den. Během prázdninových měsíců jsme si užili krásné zámecké leto, ale protože už začalo září, vracíme se zpátky s našimi tradičními výlety, tak buďte pěkně vítáni. No a vzhledem k tomu, že počasí nám stále ještě přeje, užijeme si je dnes hlavně venku. Vezmeme vás na místo nedaleko středočeského hradu Valečova, kde nahlédneme do pískovcových skalních bytů, kterým se říká Valečovské světničky. Potom zamíříme na jižní Moravu do Národního parku Podyjí a využijeme toho, že tam po mnohaletém zákazu zpřístupnili vyhlídku zvanou 9 mlýnů. Co všechno je z ní vidět a proč se jí tak říká, to prozradíme za chvíli. Vypravíme se také na pastvinu u města Sušice v Plzeňském kraji, kde se bez problémů mohou pást lidé i zvířata. A to doslova i obrazně. A nakonec navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na jihu Čech, který ukrývá mimo jiné i jednu velice cennou relikvii. Pochopitelně máme pro vás i novou soutěžní otázku a nové ceny do soutěže. Tak vám přejeme dobrý poslech.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes vypravíme do Středočeského kraje, jen kousek od skalního hradu Valečova. Najdeme tam do pískovce vytesané skalní světničky, které můžete znát z pohádky Lotrando a Zubejda. Ty ve filmu sloužily jako loupežnická obydlí, kdysi dávno v nich ale skutečně bydleli lidé. Domov tu našla porodní bába i topič z nedalekého cukrovaru. Jak se jim ve skalách bydlelo a kolik lidí tam vlastně žilo, se vydala zjistit naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se nedaleko obce Boseň, poblíž Mnichova hradiště. Minuli jsme hrad Valečov a dostali jsme se mezi skály, kde se to nacházíme. Vypadá to tady trošku jako náměstí.
2: Nacházíme se v areálu skalních bytů, nebo někdy také můžeme slýchat název Valečovské světničky, potřeba nesplést si to s těmi drábskými, které jsou taky v této části Českého ráje. A v podstatě máte pravdu, jsme na takovém náměstíčku nebo návsi, protože všude tady kolem nás jsou vlastně pozůstatky obydlí, která jsou ovšem dosti atypická, neboť byla vytesána do skály.
1: Archeolog Filip Krásný mě tady provádí a je vidět, že tady není poprvé, že ví kudy kam. K čemu to sloužilo?
2: Těch teorií je víc. Jedna říká, že zde měli žít sloužící obyvatelé hradu Valečova. Druhá varianta je ta, že jde o pozůstatky husitského zimního tábora. A o těch počátcích toho tedy moc nevíme, ale víme dost o závěrečných fázích osídlení tohoto místa, které vlastně skončilo až v roce 1892, kdy odsud byli v podstatě vyhnáni úřady mnichovohradišskými takzvaní skaláci, což bavíme se o několika desítkách osob, o několika rodinách, kteří zde žili a v tom roce 1892 tedy byli vyhnáni.
1: Tak jdeme na návštěvu.
2: Jsme u rodiny Koudelků, víme, že František Koudelka pracoval v hradišti jako obuvník a víme to díky tomu, že se vlastně zachoval plánek, kde jsou zakresleny ta jednotlivá obydlí a je tam připsáno, kdo je obýval.
1: Dnes to tady vypadá hodně divoce, ale to bydlení mohlo být docela pohodlné.
2: Ano, určitě zde bylo dřevěné ostění, klasické dveře, dost pravděpodobně byly i stěny obloženy dřevem a taktéž podlaha, byla zde i okénka, jak můžeme vidět, a ve většině těch světniček jsou i stopy vlastně po nějakém otopném zařízení, po ohništi a po komíně, kde se mohlo vařit a samozřejmě v zimě bylo potřeba zatopit.
1: Filip Krásný si pro mě připravil průvodce starodávného.
2: Ano, je to úplně první nejstarší průvodce, vrch mužský s okolím, napsalo František Kysela. A takovým docela romantickým slohem jsou zde popsány zdejší památky. Ve stínu Valečova leží četné obývané skalní byty, až donedávna se zde nalézaly. Strach před cholerou, spíše ale přízeň nelidská, obyvatelstvo odsud vypudila a brdlohy ty zničila na nemalou škodu zvědavců a mnohého přítele rarit a zvláštností. Že by se toto však dálo z ohledu zdravotních, nelze připustiti, neboť nebylo zdravějších lidí na světě nad tyto skaláky.
1: Byli otužilí.
2: Nepochybně.
1: Podíváme se tamhle ještě.
2: Byly tady jaký chlévy, to máme doloženo, tak můžeme asi si představit i nějaké menší zahrádky třeba oplocené, takže skutečně taková hobití vesnička.
1: Nejlepší představu o tom, jak se tady bydlívalo, si uděláte přímo na místě. Valečovské skalní světničky jsou přístupné po celý rok. Cestou se nezapomeňte zastavit také na hradě Valečov.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Skalní světničky i nedaleká zřícenina hradu Valečova jsou vyhledávanou filmovou lokalitou. Jak už jsem říkal, vidět jste je mohli třeba ve filmu v pohádce Lotrando a Zubejda, ale také v dalších pohádkách Rumpl, Cimpr, Campr anebo Dešťová víla.

Dneska, kdy poprvé vysíláme po prázdninách klasické výlety, pro vás nemám žádné vyhodnocení soutěžní otázky. Celé dva letní měsíce jste s námi mohli soutěžit každý den dopoledne. Ceny byly velmi lákavé. Cestovatelský balíček, kde byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Hrálo se také o soukromou prohlídku na zámku. A na závěr, to bylo minulý pátek, jsme vylosovali tři posluchače. Vlastně byly to tři ženy posluchačky, které si užijí pobyty na zámku Třešť. Vždycky samozřejmě pro dvě osoby. No a je k tomu spousta bonusů, třeba namátkou romantická několika chodová večeře při svíčkách. No a protože pokračujeme v našich známých, řekněme klasických výletech se spoustou reportážních typů, čeká na vás i nová soutěžní otázka. Pochopitelně, že máme připravené i zajímavé ceny. Tak poslouchejte dál a dovíte se, co jsme pro vás nachystali.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na Jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale nakonec bylo rozhodnuto, že za dodržení určitých podmínek se tam zájemci podívat mohou. Jaké výhledy nabízí, se vydal zjistit náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Reiterovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak, někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti, zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální, a my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cenou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti, a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropský chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Reiterovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A pokud si chcete udělat představu o tom, jak krásně to tam vypadá, můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
1: Popisuje majitel Pavel Šašek.
0: To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název Pastvina.
1: Já jsem si spojovala ten název Pastvina se zvířaty.
0: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
1: Jak to všechno začalo?
0: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
1: Fungujete 10 let.
0: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jí musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly. Ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moct odpočívat, napást se jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
1: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
0: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
1: Tyhle jsou ovce.
0: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky, máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
1: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
0: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
1: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě. Jak se tady vyrovnáváte se suchem?
0: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a na díl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
1: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
0: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
1: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacei a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
0: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
1: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
0: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala Pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
2: Na Pastvině se konají také různé kulturní akce a workshopy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Navštívit můžete i sezónní ochutnávky. Jedlým parkem, přírodní zahradou i mini zoo v jednom nás provedl majitel Pavel Šašek. Výlety. A je tu soutěž. Pokud si uděláte výlet do Karlových Varů, tak si určitě udělejte čas na cestu lanovkou. My vám ve výletech zítra jednu představíme. Půjde o vskutku netradiční podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. V tomto lázeňském městě ale najdete ještě jednu lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A otázka. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Za A výšina, za B bazény. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Hraje se textovými zprávami, nikam nevolejte na rozdíl od zámeckého léta. Takže jak se píše ta textová zpráva? Pište si výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko podle odpovědi a následuje druhá mezera. Pak připojte vaše křestní jméno, příjmení prosím v tomto pořadí, doplňte adresou, včetně poštovního směrovacího čísla a do nedělní půlnoci odešlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je spoplatněna.

obrátně nad částkou 4 koruny. Takže o rychle schnoucí ručníky hrajeme, vhodné na cestu, no a hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září. Ve hře je výletnický batoh, je to batoh s reflexními prvky, vhodný na hraní či večerní či noční cesty, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, lahev, alulahev, tedy hliníková lahev, no a kniha Sedmi krásky na cestách, to abyste si mohli udělat na nějaké romantické zastávce a vyhlídce třeba chvilku, kdy se podíváte do knížky, něco zajímavého si přečtete. Takže posílejte textové zprávy, vyhodnocení vás čeká opět příští víkend. Na konci dnešního pořadu otázku ještě zopakuji. Pochopitelně její znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak vám držíme palce.

0: A teď se ve výletech spolu s naším jeho českým redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jeho české madony, rožmberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem Vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní. Vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a secese, takový příkop mezi tím, a je tady celá kolekce jihočeských madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku. Dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu. Je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
1: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela. Pod nímž je ta slavná rožmberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina Zluděnic, posledního Rožumberka, a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady v Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk, jehož jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
2: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř vidíte ten korpus. Tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejvzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
1: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
2: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožumberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
0: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory. Na samostatné trase také rožumberskou oratoř se Závišovým křížem.

Posloucháte Výlety, čeká nás závěr, připomenutí soutěžní otázky. Možná ve Varech znáte lanovku, která vede buď to ze zdola nahoru, to znamená z divadelního náměstí k hotelu Imperial nebo obráceně. Je to docela zajímavá historie, protože ta lanovka byla vybudována vlastně pod zemí, protože původní majitel nechtěl platit výkup těch pozemků nahoře, na zemi, takže proto je to takové šikmé metro, které vede z vrchu dolů a samozřejmě obráceně. Tuším, že každých 15 minut. Jenže ve Varech nenajdete jenom tuto lanovku. V lázeňském městě je i druhá, její spodní hranice je v uličce Mariánská, víc nenapovím. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B, do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal Ačko nebo Bčko. Všechna pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, ale já jenom připomenu přeci jenom aspoň dneska tu textovou zprávu, jak se píše. Výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko a opět mezera. Pak jméno, příjmení a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. To odeslání je za 4 koruny. A hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je pro dnešek všechno. Zítra vás mimo jiné zavezeme nebo dopravíme vzduchem, éterem na lanovku v Karlových Varech. Odpověď na soutěžní otázku se sice ještě nedovíte, ale za to se s námi můžete svést od hotelu Imperial na divadelní náměstí, tedy přímo dolů na tu kolonádu. Tak to je všechno. Pavel Kudrna za tým výletu vám přeje hezký zbytek soboty. Těším se zítra po 13. hodině opět naslyšenou. Do té doby vše dobré.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes začíná celonárodní kampaň na podporu pohybu Aktivní září. V Kutné Hoře si dnes lidé můžou připomenout Mikuláše Dačického z Heslova. A bude skoro jasno nebo polojasno, později oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Ve Strakově akademii dnes začala kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí. Kampaň je letos po čtvrté. Podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala i od Světové zdravotnické organizace. Dnešní program usídla vlády v Praze nabízí třeba společné lekce jógy nebo třeba spinningu, říká Jana Havrdová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
2: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, i pro dospělé, i pro seniory, do dlouhodobých aktivit.
0: Dačického dům v Kutné Hoře připomíná 400 let od úmrtí rodáka, známého bouřliváka Mikuláše Dačického z Heslova. Na září pracovníci památky připravili několik speciálních večerních prohlídek. První z nich bude dnes od 19 hodin. Co přesně návštěvníky čeká, říká jedna z organizátorek akce Veronika Lebedová.
3: Návštěvníci se přenesou tedy do doby a života Mikuláše Dačického, který sám je uvítá ve svém rodném domě. Herci, kteří budou kostýmovaní, tak přiblíží jeho bouřlivý život, protože skutečně Mikuláš Dačický byl renesančním bouřlivákem a byl to člověk, který miloval víno, ženy, tak si myslím, že se návštěvníci mají na co těšit.
0: Vstupenky na večerní prohlídku Dačického domu je lepší si zakoupit v předstihu na webu festivalu Kutnohorské léto. Policisté pátrají po 27-letém Vladimíru Buriánkovi z Prahy. Ztratil se včera v okolí obchodního centra Eden cestou do nemocnice. Muž se léčí s psychickými problémy, špatně se orientuje a může působit zmateně. Informoval o tom mluvčí pražských policistů Richard Hrdina. Vladimír Buriánek má hnědé oči, rovné hnědé vlasy a krátké vousy. Včera na sobě měl béžové šortky, světle zelené tričko a bílé boty značky Converse. Informace o hledaném volejte na linku 158. Sport. Všichni čeští slalomáři postoupili na světovém poháru ve Vers-sur-Marne nedaleko Paříže do vyřazovacích rozjížděk kajak krosu. Úvodní časovka, která se hodnotí i samostatně, jim poprvé v této sezóně žádnou medaili nepřinesla. Nejlépe si vedli Tereza Kneblová a Matyáš Novák, kteří skončili sedmí. Vyřazovací jízdy začaly teď ve 14 hodin. Počasí. Dnes čekáme skoro jasno nebo polojasno, později až oblačno a teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný, později přechodně až čerstvý západní nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy budete asi půl hodiny popojíždět před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a jede se na Prahu pouze jedním pruhem. A na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové popojíždí kolona u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se 15 minut. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu opět středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Já vám přeji krásný den.
1: Středočeské odpoledne.
4: A jsem ráda, že nám v sobotu odpoledne věnujete svou pozornost. Příjemná muzika je nachystaná, Whitney Houston taky, Vladimír Mišík, Krištof, Iveta Bartošová a další. No a pokud při nákupech rádi využíváte samoobslužné pokladny, tak možná jste si taky při skenování produktů úplně jako nebyli potěšeni s tím, když jste hledali různé druhy ovoce, zeleniny nebo pečiva. Tuhle nepříjemnost by mohly vyřešit nové AI skenery, které produkty dokážou rozeznat. Podrobnosti přineseme už za pár minut.
1: Středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Rychlejší a pohodlnější nákup, to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh třeba ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože jedno z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s porkem. Jak jste s tím spokojeni?
5: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jak i nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: V opraveném děkanství v Nymburce má nové zázemí turistické informační centrum i kavárna. Město tu plánuje výstavy, svatby a další kulturní události. Dnes se do areálu poprvé podívali lidé, my jsme se tam taky vypravili a podrobnosti přineseme za chvíli.

Chcete vědět, co se děje ve středních Čechách? Navštivte náš web na střednichechy.rozhlas.cz. Zprávy z kraje, novinky i podrobný program vysílání. Milujeme střední Čechy i na internetu. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi.

0: Minutu máme po půl třetí na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jak už tu zaznělo, lidé v Nymburce si dneska můžou poprvé prohlédnout opravené staré děkanství a věž kaplanku. Město na rekonstrukci pracovalo zhruba 6 let. Lidé si výsledek prací můžou prohlédnout až do 18. hodiny. A to si nenechala ujít ani naše reportérka Alena Junová, která je na místě a teď se hlásí do vysílání. Aleno, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. O prohlídku opravených interiérů barokního děkanství je dnes v Nymburce velký zájem. V některých uších místech, jako jsou schodiště do sklepa nebo naopak na půdu a do věže kaplanky, musí návštěvníci chvíli čekat a organizátoři je puští po skupinách. Lidé si tu můžou prohlédnout ubytovací prostory a podkroví nebo gotické sklepy s 13 metrů hlubokou studnou. Z podkroví vedou schody do opravené věže, odkud je z malých oken výhled na Labe. Právě kaplanka uzavírá pás středověkých městských hradeb s 6 hradebními věžemi. Ode dneška se návštěvníkům zpřístupní i v pořadí 5. vyhlídková věž, která je na nádvoří děkanství. Město za opravy celého areálu zaplatilo téměř 65 milionů korun, na část ceny získali dotace.
0: Aleno, prozrať nám, jak chce město opravené děkanství využít.
1: Stavba bývalé fary bude sloužit hlavně návštěvníkům města, kultuře a setkávání. V přízemí tu sídlí turistické informační centrum a vedle něj je kavárna, kde se návštěvníci můžou občerstvit a odpočinout si. Vedle vstupu do sklepa nechalo město vybudovat také obřadní síň. Prostor tu tedy bude i pro slavnostní události, jako například svatby. Kultuře je věnované hlavně podkroví, na půdě je výstavní prostor, kde si lidé už dnes můžou prohlédnout fotografie a plány celé proměny areálu. Dělníci tu také postavili vyvýšené pódium pro různé kulturní a společenské akce.
0: Při jaké příležitosti je děkanství otevřené právě dnes?
1: Město otevřelo areál při příležitosti tradičního posvícení. V rámci programu jsou zajištěné i prohlídky děkanství s místními historiky. Pokud by chtěl ještě teď někdo do Nymburka vyrazit, stihne tu tradiční jarmark, pouť na břehu Labe, několik hudebních vystoupení, zábavu pro děti v podobě divadelních a artistických představení a dalších aktivit. Poslední koncert a s ním i celý program končí v 10:30 večer.
0: Reportérka Alena Junová v našem odpoledním vysílání. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Děkuju a hezký den.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Opevnění z doby Karla IV. Nebo točna pro lokomotivy z 19. století. To vše našli archeologové na Masarykově nádraží v Praze. Co dalšího ještě objevili? Byli jsme se tam podívat a prozradíme to za chvíli.
3: Každý

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Archeologové pokračují v průzkumu Masarykova nádraží v Praze, které téměř 3 roky rekonstruují dělníci. Práce odkryly třeba pozůstatky prvního pražského nádraží z poloviny 19. století. Archeologové našli taky zbytky opevnění z doby Karla IV.
2: Ty nejatraktivnější části jsou zbytky středověkých hradeb, včetně zbytků horské brány, jedné ze 4 bran karlovského opevnění Nového Města pražského.
3: Popisuje archeolog Martin Vyšohlík nálezy pod rekonstruovaným Masarykovým nádražím v Praze.
2: To opevnění bylo vybudováno v polovině 14. století a my zde nacházíme základové partie té středověké hradby a odkryli jsme letos také severní část severní věže té horské brány.
3: Kromě opevnění z doby Karla IV. Odborníci zkoumají taky pozůstatky tehdejších městských domů.
2: Tradičně na těchto výzkumech se nachází nejvíc zlomky keramiky, nacházíme zlomky kamnových kachlů, z kterých byly stavěny kamna. Druhá nejpočetnější položka jsou zvířecí kosti, tedy odpad z domácností, a potom se k tomu přidružují samozřejmě ty atraktivnější věci, třeba z kovů, z barevných kovů, ze slitin mědi, máme tady desítky mincí.
3: Jsou tady ale taky mladší nálezy, třeba tady přímo před náma je nějaký kruhový základ. Čeho?
2: Je to základ železniční točny, která zde vznikla při výstavbě nádraží, tedy v polovině 19. století, patří k těm nejstarším částem vlastně historie toho nádraží. Byly dvě vedle sebe, byly to točny, na kterých se točily lokomotivy, které potom výjížděly do brány v nádraží, kde mohly zaparkovat přes noc například.
3: Archeologové v místě letos pracují od května. Postupně se přesouvají mezi jednotlivými částmi nádraží tak, aby nezdržovali dělníky. Ti zase podle správce stavby Martina Wernera dbají na to, aby neponičili historické nálezy.
4: My jenom upravujeme části těch nálezů tak, aby nepřekážely budoucí výstavbě. Je to po domluvě vždycky s Národním památkovým ústavem, se snažíme maximum toho zachovat.
3: Ale vlastně bude to stejně potom ve finále podzemí.
4: Ano. Je to zase zachování pro další generace, až se jednou v budoucnu opětovně bude představovat Masarykovo nádraží, třeba za dalších 175 let, tak opět tady najdou nějaké nálezy.
3: První archeologické průzkumy na Masarykově nádraží začaly už v roce 2017. Vysvětluje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Je to přesně tak, jak jsme počítali od začátku v tom projektu, že tuhle fázi tady budeme muset mít za sebou, než budeme pokračovat v té samotné stavbě budoucího moderního nádraží, takže po záchranných archeologických pracích budeme opět pokračovat ve výstavbě nástupiště a paralelně vlastně s tím probíhá i stavba budoucího zastřešení.
3: Záchranné archeologické práce ve střední části nádraží potrvají nejspíš do října. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Za 13 minut, 15. hodina, Jana Taušová chystá další zprávy. Po 15. chystám se zavolat do České televize a zeptat se na počasí. A nachystaná je ještě do té 15. i příjemná muzika, Petr Spálený, Zdeněk Rytíř a teď třeba Miki Žbirka. Mějte hezkou sobotu.

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Češi na podzimní dovolenou nejčastěji míří do jižních Čech a na jih Moravy. Snížení odtoku z Orlíku omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to ale neohrozí. Bude skoro jasno nebo polojasno, později oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou jižní Čechy a jižní Morava. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety, které spojují s návštěvou měst nebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
5: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužení víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
4: Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Kvůli nedostatku vody teď Orlík vypouští jen tolik, kolik do něj přitéká. To je asi 15 metrů krychlových za sekundu. Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČES Martina Schreiera vliv mít nebude.
6: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
4: Roli Orlíku teď poprvé v historii přebírá Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 zahájila rekonstrukci historického barokního areálu na Slupy. První fáze by měla trvat do jara příštího roku a bude stát přes 50 milionů korun. Dělníci upraví technologické zázemí, vybudují novou kuchyň a jídelnu a doplní klimatizace. V roce 2028 na to naváže přestavba dalších částí areálu. Práce by neměly provoz nemocnice omezit.
7: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Líovou ve třech setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostyukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Tsitsipasem 1-3 na sety. Utkání podle něj rozhodovaly malé detaily.
8: Třeba když hrál druhý servis nebo tak, tak ty returny jsem vracel, nedělal jsem úplně chyby, ale ty returny prostě nebyly důrazný, nebyly tak útoční směrem k tomu, abych ho pořádně zatlačil a vytvořil si tu šanci, kterou jsem potom mohl třeba dohrát někde u sítě.
4: V New Yorku dohrála i Karolína Muchová. Američance Navarové podlehla 0-2 na sety.
3: Počasí.
4: Bude skoro jasno nebo polojasno, později až oblačno a teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný, později přechodně až čerstvý západní nebo severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna hoří kamion za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru je celý v plamenech. Hasiči jedou na místo. Až dorazí, dálnici uzavřou směrem do Brna. Poslední volný sjezd je na 56. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona za sjezdem na Městec Králové. Projíždí se zúžením od 60. do 63. kilometru. V obou směrech jsou průjezdné pouze odstavné pruhy. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A slovo má opět Iveta Chlumská a Středočeské odpoledne.
9: A já jsem ráda, že vám můžeme v sobotu dělat společnost. Hezký den.
7: Středočeské odpoledne.
9: A v naší společnosti už za chvíli taky meteorolog Pavel Karas. Zeptáme se ho na počasí. Jestli se ptáte na muziku, co vám zahraju v této hodině, tak trošku nastíním. Terezu Maškovou, Marka Lamboru, taky zaspívá Michal David, nebo kapela Projektil a Eláni. No a co vás ještě čeká? Třeba tu žena na učné stezce mezi Příbramským lesoparkem Vojtěch a lesoparkem Lipavka. Je několik nových informačních panelů. Podrobněji to probereme v této hodině. A vy se mějte báječně.
7: Do české odpoledne s Ivetou Chlumskou.

0: prší ve středních Čechách.
1: Řekla bych, že z deštivého rána se nám nakonec vyklubal docela hezký slunečný den, i když na můj vkus nám poměrně dost fouká. Kolik stupňů teď aktuálně naměříme ve středních Čechách, tak to už je otázka na meteorologa Pavla Karase, kterému přeji na Kavčí hory hezké sobotní odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Pavle, jak je to, s teplotami?
2: Teploty se aktuálně pohybují kolem 20 stupňů Celsia, jak jste správně řekla. Po tom deštivějším ránu máme teď takovou proměnlivou oblačnost, na některých místech polojasno, na některých oblačno, ale už bez přeháněk. No a ty teploty už dál stoupat nebudou. Do Česka pronikl od západu až severozápadu chladnější vzduch.
1: Co s tím větrem? Bude se utišovat?
2: Bude se utišovat, k večeru by měl vítr slábnout a zítra už čekáme vítr od severozápadu. Už v noci bude mírný a kránu ještě víc zeslábne, takže během neděle čekáme vítr maximálně do 5 metrů za sekundu. No a samozřejmě večer bude ještě slabší.
1: Druhý víkendový den bude o něco teplejší?
2: Vypadá to, že ta teplota bude velmi podobná té dnešní. Ráno bude ale podstatně chladnější. Dnes ty teploty ještě před frontou zůstávaly i nad 15 stupně Celsia, takže zítra ranní teplota 11 až 8, v údolích místy kolem 6 stupňů Celsia. Bude většinou polojasno nebo skoro jasno, no a neděle bude slunečná, čekáme jasno, přechodně polojasno. Později večer by ale oblaků od západu mělo částečně přibývat a ty nejvyšší teploty zítra vyšplhají na 19 až 22 stupňů.
1: No já jsem ale slyšela, že v příštím týdnu se nám zase mají vrátit horké dny, tak na jak dlouho?
2: Na 2 dny budou to teploty, které se budou dostávat nejprve k 25 a postupně až ke 30 stupňům Celsia. Tím nejteplejším dnem příštího týdne bude úterý. V pondělí čekáme zase poměrně chladné ráno, kdy v údolích teplota klesne k 5 stupňům, odpolední maxima mezi 21 a 24 stupni. No a v úterý odpolední teploty mezi 26 a 29 stupně Celsia v všech nejteplejších oblastech středních Čech. Případně v Praze by se teplota mohla přiblížit k té tropické 30. No a večer už začne v západní polovině kraje přibývat oblaků a objeví se ojedinělé přehánky.
1: Říká Pavel Karas, meteorolog České televize. Děkujeme za informace o počasí. Budeme se těšit zítra na slyšenou.
2: Rádo se stalo, přeju krásné odpoledne.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Na naučné stezce mezi Příbramským lesoparkem Vojtěch a lesoparkem Lipavka je několik nových informačních panelů. V komiksech se děti dočtou třeba o mochřadech. Co se ještě dozví, tak to se dozvíte za chvíli. Právě

Hudební kavárna Pavla Vítka. O muzice a o životě si budem tentokrát povídat s hudebním publicistou a saxofonistou Honzou Vedralem. Mimo jiné prozradí, jak těžké je psát knihy o velkých hvězdách i o vlastním dědečkovi. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Jennifer Rush také přispěla svou písní do našeho sobotního odpoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Příbram obnovila naučnou stezku spojující lesoparky Lipavka a Vojtěch. Kromě nových košů a laviček tam lidé najdou několik informačních tabulí i s ilustracemi. Na otevření se přišli podívat děti z příbramských základních škol.
1: Tady třeba koukáme na něco o řekách a o netopírech a o ptácích, tak třeba můžeme říct, který z těch ptáků, když tam podíváme, jaký oblíbený?
2: Asi ten ledňáček.
1: Skupinka druhaček ze základní školy Jiráskovo náměstí zkoumá jednu z informačních tabulí. Přivedla jsem jejich učitelka Jana Holečková.
3: Myslím, že je to i pro ty malé děti velmi jako zajímavé. Líbí se mi přímo ty komiksy, ty jsou vlastně i pro ty děti, co třeba teprve začínají číst, co se týká nás. A hlavně si myslím, že je důležité jako poznávat region.
1: Děti na stezce vyplňují papír s otázkami. Zúčastnila se i šestěčka Anna.
4: Pár těch odpovědí jsme měli špatně. Spletli jsme se třeba, že jsme mysleli, že to je nějaká kobylka a on to byl nějaký luční koník.
1: Komiksy na tabulích ilustroval Lukáš Fibrich. Každá má svoje téma, třeba dobývání drahých kovů, mokřady, říční břehy nebo zapomenutá lanovka. Kvíz má děti k panelům nalákat, říká vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu Příbramy Zuzana Kučerová.
5: Každá otázka směřuje k jednomu panelu, je to udělaný tak, aby to nebylo úplně vědomostní, ale aby to bylo, že si ten panel vlastně musí prohlédnout. Je to taková jako hledačka, že hledá, jakou barvu třeba má nějaká figurka na sobě, nebo spočítat, kolik je tam zvířátek, kolik je tam hmyzu a tak.
1: Kromě informačních tabulí město vyměnilo taky mobiliář. Pokračuje starosta Příbramy Jan Konvalinka za ANO.
6: Celkově je tady nových 31 laviček, 15 odpadkových košů, 14 informačních panelů. Je tady stojan na kola a jsou tady dokonce dvě i hřiště, což je takový nový interaktivní způsob, jak se zabavit přírodě prostřednictvím moderních technologií, řešit různé otázky, odpovědi, kvízy.
1: Obnova stezky stála 1 milion 170 tisíc korun, z toho 650 tisíc zaplatil Středočeský kraj. Z Příbramy Laura Hájková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A na návštěvu Austrálie se za chvíli vypravíme s Martinem Písaříkem. Teď ale další příjemná muzika. Marie Rotrová, Petr Němec, za chvíli František Nedvěd a další.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
2: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
1: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Školáci mají za sebou první týden nového školního roku a my se teď na chvíli s Martinem Písaříkem taky vrátíme do školních lavic.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Jana Taušová a zprávy o 16. a pak v jezdních návratech připomeneme, jaký humor vznikal na Moravě a kteří z komiků pocházeli z Brna. Odkud se moravský humor šířil po rozhlasových vlnách do celé republiky. Patrik Rozehnal vám odvypráví příběh hned několika skvělých komiků. Na některé z nich by se skoro zapomnělo. Tak si nenechte ujít po 16. tedy hvězdné návraty. Já se na vás těším po 17. při poslechu dnes ještě jednou písniček na vaše přání. Hezké odpoledne.

0: Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Běžecký závod dnes odpoledne omezí dopravu v centru Prahy. Bude skoro jasno nebo polojasno, později oblačno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo u vah ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí produkt hledat v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například Kaufland, Globus nebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka to má zákazníkovi přinést zrychlení odbavení.
2: Tohle je častý iritátor. Často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teď má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
0: Dopravu v centru Prahy dnes odpoledne a večer omezí běžecký závod. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulic se budou v čase od 16.30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky.
3: Neprůjezdné budou také ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kapitána Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel. Od 4 hodin odpoledne do 9:30 večer tam bude obousměrně přerušený i provoz tramvají. Běžecký závod omezí taky autobusy hromadné dopravy. Provoz bude v jednotlivých ulicích postupně obnovený po proběhnutí posledního běžce. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: A doprava ještě jednou. Dálnici D1 na 62. kilometru dnes odpoledne uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek. Směr na Brno je neprůjezdný. Záchranáři převezli jednoho člověka k dalšímu vyšetření do Benešovské nemocnice. Vyplývá to z informací policie, hasičů a záchranné služby. Veřejnost si dnes může poprvé prohlédnout opravené staré děkanství a věž kaplanku v Nymburce. Lidé nahlédnou i do gotických sklepů, zázemí turistického informačního centra i obřadní síně. Areál bude otevřený do 18 hodin, říká mluvčí radnice Marta Svobodová.
4: Návštěvníci se můžou těšit na komentované prohlídky s místními historiky. Zároveň si můžou prohlédnout první výstavu s názvem Když zdi vyprávějí. Proměny starého děkanství a kaplanky zachycují průběh rekonstrukce na fotografiích a plánech.
0: Příprava a rekonstrukce trvaly celkem 6 let. Město za ně zaplatilo téměř 65 milionů korun. Na část získalo dotaci.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno nebo polojasno, později až oblačno a teploty 21 až 24 stupňů. Zítra čekáme jasno, přechodně polojasno, večer přibude od západu oblačnosti a naměříme 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jak už jsme vám říkali, dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je stále neprůjezdná. Za sjezdem na Trhový Štěpánov na 62. kilometru zasahují hasiči u požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději na 56. kilometru exit Trhový Štěpánov a Zruč nad Sázavou. Dál už je kolona a stojí, nehýbe se. Objížďku určitě nehledejte pro kamiony, ta přes Zruč nad Sázavou je kvůli opravě zavřená a musí se přes Hulice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty.
5: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
6: Co říkáte Praze? Nazdar! Praze vždycky říkám nazdar.
5: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
7: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
5: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
7: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
5: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
8: Hledáme zpěváka pro Brno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěji nechtěji začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu. A v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna a dala chasám nadlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas traka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl. Dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Skato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nepodoben šikmé věži v Píze posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprv večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu, nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: starý,
1: povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
0: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kum štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpiel. To je on, ja ho musím vidieť, ja se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prudce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bysme mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Kadlička. A Kadliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak. Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.

0: Přišel muž na nádraží a povídá, prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká, no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá, pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy. On říká, no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale anekdoty, ty má každý rád. Povídá ho z restaurací, pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká, to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale anekdoty, ty má každý rád. Povídá host v restauraci, pane vrchní, tady v tom kafe mi plave moucha. Vrchní říká, co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale anekdoty, ty má každý rád. Ale anekdoty.
1: Český rozhlas, střední Čechy.

0: právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima, jenom co si spal.
2: Tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
4: on už byl člověče mrtvej,
2: Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. To je bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
5: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well? Lajdu jsem totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách v anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o Lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl, John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl, John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal, mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square, slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

celý sál. Hej, co je s tebou? Hej, pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš, hej, slyš. Malá, spoď se jak myš, ber kde ber, vypoď pro psinu plnej čber, děti tvých synů i tvé.

0: hrncům a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď
1: tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, tmink.

0: svý. Chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Jedním z bodů desetileté koncepce českého vězeňství je lepší příprava na návrat do společnosti. Jednotka intenzivní péče nemocnice v Říčanech má nové vybavení za více než 3 miliony korun. Zítra bude polojasno, večer od západu více oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami, další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
3: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
2: Lepší příprava na propouštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035. Schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Říčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
4: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proleženin u pacientů.
2: Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulic se budou v čase od 16.30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
5: V rozmezí od 17.30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kapitána Roše ve směru do centra a také Letenský tunel.
2: Závod v Praze omezí taky tramvaje a autobusy hromadné dopravy. Magistrát proto doporučuje lidem v centru využívat linky metra. Legendární zpěvák Freddie Mercury by dnes oslavil 80. narozeniny. Byl frontmanem skupiny Queen a autorem hitů jako Bohemian Rhapsody nebo We Will Rock You. Zemřel v roce 1991 na následky AIDS. Diagnózu potvrdil veřejně jen den před svojí smrtí. Bylo mu 45 let.
1: Počasí.
2: Dnešek zůstane skoro jasný či polojasný, místy bude oblačno a teploty do 24 stupňů. Zítra čekáme jasno, přechodně polojasno, večer přibude od západu oblačnosti a naměříme až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Připomínáme zavřenou dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Trhoviště Pánov. Na 62. kilometru schořel kamion a hasiči rozebírají a prolévají doutnající náklad a uklízejí na vozovce vylitou naftu a pěnu od hašení. Kolona je dlouhá, zastavíte na 54. kilometru kousek za benzínkou Střechov. Doporučujeme sjet už na 49. kilometru a obět to přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už si poslechněte písničky na přání s Ivetou Chlumskou.
6: Přeji vám krásné odpoledne.
1: Písničky na přání.
6: A dnes ještě jednou příjemný poslech písniček na vaše přání. Vaše přání plně přijímala naše SMS brána i přes webový formulář jste se řádně rozepsali. Tak si pojďte užít pohodovou hodinu příjemné muziky.
1: Písničky na přání.

0: Co sudičky přáli nám zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my vám přejeme hezké sobotní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy a taky písniček na vaše přání. Píšete mi, milý Pepčo, společně jsme oslavili tvých krásných 75 let a my všichni ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu pohody, radosti a stále dobrou náladu. Po tolika společných letech s Lenkou už jste sehraný tým, tak jen tak dál. Ať tě ryby berou, ať se ti daří a každý den máš kolem sebe důvod k úsměvu. Užij si svůj dnešní den naplno obklopený manželkou Lenkou, dcerou Lenkou, Katkou a vnučkami Barunkou, Madlenkou a Medinkou. Všechno nejlepší a ještě mnoho krásných let spolu. Co jste hasiči, co jste dělali, bude znít a my přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky na přání.

Babouky střídá Veselka a vy mi píšete, raději jsme se na cestu z Rakovníka do Příbrami vydali už dnes, aby zítra nebyli Procházkovi překvapeni. Zkušená vrána jim totiž opět doručí krásnou holčičku v peřince jménem Liběna. Milá Liběnko, i my tě vítáme a připojujeme se k domácí uvítací partě s přáním úspěšného vyšlápnutí do dalších roků a ty, aby byly ušité přesně podle tvých představ. A zdraví, to ať je rozumné a ne tvrdohlavé. V pohodě a lásce rodiny kráčej dál s přesvědčením, že nejkrásnějším koutem Čech je pro tebe jedině Příbram a váš společný domov. Upřímně a od srdce vzkazují a přejí Jana a Zdeněk z Rakovníka.

A v dechovém duchu pokračují písničky na vaše přání. Píšete mi dál, Iveto, zahrajte k svátku Jindřišce Klauzové a k narozeninám paní Liběnce Procházkové. Zdravím taky manžela Františka a dále Aničku Pikuljakovou, Aničku z Úval a z Lonic, Drahušku ze Sadské, Jarmilku ze Stochova a Jarušku z Kladna. Oslavenkyním vše jen to nejpřeje Anička z Úpice. I my gratulujeme a příbramské zvony posílám Liběnce Procházkové k narozeninám. Hlavně zdraví, k tomu hodně štěstí a pohody přeje Anička z Kutné Hory a zdraví i manžela Fandu.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky na vaše přání a píšete mi dál. Dobrý den, písničku pro radost a potěšení dnes posíláme Stáně s Alenkou, Janinkám, Jarmilkám, Drahušce, Jindřišce, Světlance, babičce Jarce a Květě se syny. Napsali Libuše a Vendy.

Do Krkonoš se vydáme s další písní. Hezký podvečer všem píšete. Zahrajte prosím Aničce a Radkovi Jadrným, Liběnce a Fandovi Procházkovým, Zdeničce a Jirkovi Novotným, Marušce a Zdendovi Křížovým, Věře z Hradčan, Věře z Votic a bratrům Podneckým. Přeji jim, aby jim slunce svítilo pro radost, napsala Jindra, a do studia přeje štěstí. My děkujeme a zdravíme.

Cestičkou ušlapanou jdeme za dalším přáním. Příjemný víkendový podvečer vám, Iveto, i všem posluchačům. Dnešní písnička, ať zpříjemní hezký podvečer Jindřišce, Janičkám z Podmok, Světlance, Drahušce, Aničkám z Úpice a Kutné Hory, Liběnce a všem Maruškám. Děvčata, ať vaše cesty jsou plné štěstí, to od srdíčka přejí dvě Jarmily.

0: Písničky na přání.
1: 6:07 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky na vaše přání. Píšete mi dál, pokojný podvečer vám i posluchačům. Iveto, zahrajte prosím pro Jarušky, Vlkovou, Zvěřinovou a taky moji maličkost. Taky pro Drahušku, Světluš, Marušky z Malče a Hračan a ostatní, kterým nemá kdo dát zahrát, napsala babi Jarka z Kladna.

To byla píseň pro Jarušku, pro koho bude ta další? Pro radost a potěšení posílám píseň Ty jsi moje láska manželům Pečinkovým, Novotným, Jadrným, taky Libušce Svendy a Stáně s Alčou. Krásný poslech přeje Světla.

Zahrajte pro radost Janičkám se Zdendou, Jarmelkám, všem Aničkám, Libušce s Vendy, všem Maruškám, Květě s Romanem, Světlance, Jindřišce, Stáně s Alčou. Přejí si Janiny. No a Aničkám z Kutné Hory, Úpice, taky Pečinkovým, Novotným, Veronice, Věře z Čachovic, Liběně s Fandou, Marcele i Podneckým píseň posílají Stáně s Alčou.

0: Písničky na přání.
1: A písnička voňavá bude znít Libuši a Vendy, Janinám, Jarmelkám, Jindře, Světlance, Pečinkovým, Novotným, Dosvoru, Jadrným a Vápeníkovým a napsali si oni Květa a Roman.

Iveto, prosím zahrát píseň Až pro posluchače a dnešní oslavence, taky Aničkám, Jarmelkám, Janinám, Jindře, Stáně s Alčou, Světle, Věrám, Maruškám, Lebuši, Svendy, napsala Veronika z Rakovníka.

A jsme v závěru sobotních odpoledních písniček na vaše přání. Poslední píseň tu je Bílí rejtaři a bude patřit Pečinkovým, Haně a Jiřince, Libuši a Vendy, Janičkám, Jarmilkám, Stáně a Alče, Babi Jarce, Drahušce, Aničkám a Marušce do Malče. To si přeji Liběna a Fanda s Příbrami. V 18 hodin zprávy s Janou Taušovou, po nich další středočeské setkání Šárky Formánkové. No a my se pomyslně na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy setkáme zase zítra v poledne.

je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Policie letos do konce srpna zaznamenala o desetinu případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce víc než loni za stejné období. Sokolovnu a tenisové kurty v Sedlčanech na Benešovsku spojuje dočasná lávka. Zítra bude polojasno, večer přibude oblačnosti a naměříme do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Meziročně o desetinu více případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
2: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
1: Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
3: Stavaři zatím opraví také pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Zasedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
1: Základní škola Weberova v pražských Košířích navýšila kapacitu o 50 žáků. Nově se tam děti učí v takzvaných modulárních třídách. Předem vyrobené učebny pracovníci na místě smontovali během 3 měsíců. Odhadované náklady jsou bezmála 30 milionů korun, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: V městské části není, že je hodně dětí školou povinných. Přístavba modulárních tříd ale nebude marná ani v případě předpokládaného poklesu demografické křivky. Škola pak totiž prostory využije jako družinu.
1: Slovensko si předvolalo ruského velvyslance v Bratislavě Sergeje Vadimoviče Andrejeva kvůli včerejšímu ruskému útoku na Kyjev. Dron tam zasáhl centrálu ukrajinské tajné služby SBU, která je blízko slovenské ambasády. Bratislava ruský nálet odsoudila a vyzvala Moskvu, aby se zdržela kroků, které můžou ohrozit civilisty.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, přechodně polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Připomínáme kolaps dopravy na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru schořel kamion a na místě jsou ještě hasiči. Tam se přímo u kamionu pouští kolona jedním pruhem. Dálnice je ale jinak zavřená směrem na Brno na 56. kilometru. Odklánějí dopravu na Trhový Štěpánov. A před kolonou se to nehýbe. Navíc při dojezdu do kolony na 51. kilometru se srazila 3 auta a zasahují záchranáři. Sjíždějte nejpozději na 49. kilometru exit Vlašim. Dá se to objet přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Objížďka není pro kamiony, pouze pro osobní auta a dodávky. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tu středočeská setkání a Šárka Formánková.
0: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
5: U dalšího středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Když se řekne tekutý chléb nebo tekuté zlato, nikdo nezůstane na pochybách, o čem bude řeč. Každému se hned vybaví náš národní nápoj – pivo. A jsou lidé, kterým pivo nejenom chutná, ale které i baví. A proto mu zasvětili celý svůj život. Jako náš dnešní host, spolumajitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy na Praze Východ Milan Starec.
0: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: jistě nebudete nic namítat proti tomu, když vás s naším dnešním hostem pozveme na jedno. A nebo radši rovnou na dvě, ať nám to povídání příjemně utíká. Do svého pivovaru v Kostelci nad Černými lesy nás totiž přišel pozvat jeho spolumajitel Milan Starec. Vítejte u nás, hezký den.
1: Dobrý den a samozřejmě s pivovarským dej Bůh štěstí.
0: Kdy jste vůbec poprvé ochutnal pivo? Vzpomenete si?
1: Tak to samozřejmě už bylo, když jsem byl hodně malinký, nicméně věnuju se pivovarnictví intenzivně více než 30 let.
0: Ale mě by zajímala ta první vzpomínka na ochutnání piva. Říkáte malinký, to znamená, že jste byl ještě kluk?
1: Určitě jsem byl kluk, každopádně já myslím, že to bylo někdy na školce a určitě mi nechutnalo.
0: Já si taky říkám, protože moje první zkušenost s pivem byla, proč to někdo pije dobrovolně.
1: Tak to jsme na tom byli stejně.
0: Ochutnal jste to někomu za zády, anebo vám to někdo napídnul, třeba táta?
1: Nebylo to za zády.
0: Bylo to oficiálně.
1: Ano, bylo to oficiálně, určitě bylo nějaký knedlo vepřozelo nebo něco podobného.
0: A bylo potřeba to zapít.
1: Ano, přesně tak.
0: A vzpomenete si na okamžik, kdy vám pivo začalo chutnat? Říkal jste si, jo, to je fajn, to si dám rád?
1: To bylo někdy kolem 14. 15. roku a bylo to Podkováňská desítka.
0: To si pamatujete takhle přesně? Vy jste se zájmu o pivo začal vlastně věnovat už někdy na škole. Jestli jsem se správně dočetla, tak jste vystudoval chemicko-technologickou vysokou školu. Tam je nějaký obor, kdy se přímo můžete věnovat pivu?
1: Ano, je tam přímo pivovarský obor, nicméně na ten jsem nastoupil až hodně později. Já jsem studoval výživu a stravování a na tom oboru jsem měl nutriční vlastnosti piva jako svůj přesný obor. Takže nebyla to úplně technologie, ale byly to vlastnosti piva.
0: A proč jste se rozhodl právě pro pivo?
1: Ve třeťáku na začátku výšky, což bylo v roce 96, tak 4.11. jsem si otevřel hospodu na Jižním městě na kolejích. Prostě z ničeho nic jsem se rozhodl, že tam je zavřená hospoda, tak jsem tam na kolejích otevřel hospodu. A shodou okolností mým kolegou a konkurentem na vedlejší kolej byl právě Tomáš Vorochodský, s kterým jsme potom koupili pivovar.
0: To znamená, že jste zjistili, že máte společnou vášeň pro pivo?
1: Trvalo to asi týden nebo 14 dní, než jsme zjistili, že ta konkurence nebude tak vážná a že ta vášeň pro pivo v tom samozřejmě převáží.
0: Mm-hmm. Váš kolega je vlastně profesí co?
1: On je vystudovaný pivovarník. On dělal přímo už jako pivovarskou školu střední a vyrůstal v pivovaru, takže ten to měl v krvi od narození.
0: Napadlo vás někdy, že byste to pivo nestudoval, ale točil, stejně jako on?
1: Tak já jsem to pivo točil už od té doby, co jsem si otevřel hospodu.
0: To je vlastně pravda, ano. To jste se toho jistě aktivně účastnil.
1: To musel člověk v té hospodě být od rána do večera a samozřejmě od večera do rána, což bylo příjemnější.
0: Jak dlouho trvá, než se člověk naučí to pivo správně natočit? Já jsem slyšela, že to je docela věda.
1: Tak když si stoupnete poprvé za pípu, tak si myslíte, že jste nejlepší na světě a všemu rozumíte a všichni ostatní jsou ti hloupí a to postupně přechází k tomu na tu opačnou stranu, takže ono to není úplně sranda, každý pivo vyžaduje něco jiného, takže dneska si myslím, že už to zase neumím.
0: Jak to? Vždy děláte v pivovaru.
1: Jo, tak to byla samozřejmě nadsázka a člověk to musí brát s velkou pokorou a s každým tím pivem se prostě pomazlit.
0: Dá se říct, jak se to postupně učí, co musíte zvládnout, jakým způsobem pracujete se sklenicemi, s tou pípou samotnou?
1: Tak abych řekl pravdu, tak já už v té hospodě úplně nepracuju, já jsem spíš v archivu už 25 roků. Nicméně u toho piva jsem každý den a je potřeba to pivo sledovat v podstatě od začátku té výroby, vidět při jakých tlacích je v ležáckém sklepě, jak je nastáčeno a potom samozřejmě jak je skladováno a jakým způsobem se čepuje a podle toho se tomu věnovat.
0: A váš kolega Tomáš Vodochodský, ten umí načepovat pivo do dneška?
1: Samozřejmě, tak ten v té hospodě tráví daleko víc času, že to máme rozdělený, on je spíš na ty hospody, já jsem spíš přes to muzeum.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je spolumajitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec. Když jste se seznámil s vaším kolegou Tomášem Vodochodským a zjistili jste, že máte společnou vášeň, co se dělo potom?
1: Tak naším třetím kolegou byl Pavel Jákl, pivovarský historik, který už v podstatě od roku 1984 intenzivně jezdil po pivovarech a mapoval tu historii, takže on nás zpátky uvrtal do toho, nebo Tomáše zpátky uvrtal do té historie taky a začali jsme spolu objíždět pivovary. Velmi intenzivně, bylo to třeba až 100-120 pivovarů ročně a nás to hrozně bavilo, začali jsme zachraňovat předměty a čím větší ty předměty byly, tak jsme zjišťovali, že nevíme, kam s nima. Takže přišla ta jasná otázka, kde to budeme skladovat, chtělo by to nějaký starý pivovar, no a když jsme vylezli do Černokosteleckého pivovaru, samozřejmě na černo přes plot, začali tam houkat sirena, museli jsme utíct, ale nechytli nás policajti. Tak ta volba byla jasná, protože jsme objevili, že tam jsou historické technologie, které nejsou nikde jinde v žádném českém pivovaru dochovány v tak krásném stavu, takže jsme i hned šli do toho a pivovar zakoupili. Bez nějakého marketingového plánu, bez peněz, prostě jsme do toho hnedka šli a věděli jsme, že to je jasná cesta.
0: Tak to jste mě překvapilo, protože jak jste říkal, že jste objížděli ty historické pivovary a prozkoumávali jste je, tak jsem si říkala, další v pořadí byl ten v Kostelci nad Černými lesy. Byla z toho láska na první pohled a ono to bylo vloupání.
1: Musíte to nazývat správnými jmény, my tomu říkáme záchrany někteří.
0: Ano, ano, objevení pokladu.
1: Jinak. Když tam člověk nevleze, nezjistí, nezaměří, nenafotí, tak pak najednou za měsíc zjistíte, že je to zbouráno a nezůstala žádná památka. Takže já se setkávám s desítkami, možná i stovkami případů, že mi volají z úřadů. My máme zbouraný pivovar, nemáte něco? Já říkám, mám, samozřejmě, nic vám nedám, protože jste si to zbourali, já jsem tam ležel před bagrem v mládí.
0: Jasně,
1: samozřejmě,
0: jasně.
1: Teď už ne. A...
0: Tak dobře, že jste to udělali, zaplať pánbu za to. Když vlastně jste říkal, že jste neměli žádný konkrétní plán a žádný záměr, tak to mi řekněte, jak se člověk rozhodne, že si koupí pivovar, aniž by přemýšlel, co s ním bude dělat dál?
1: To tam takhle stojíte uprostřed dvora, koukáte se na ten komín, na tu varnu, na chladicí štoky a nepřemýšlíte o tom, co bude dál.
0: A víte, že bez toho prostě už nemůžete být.
1: Přesně tak.
0: Co na to říkali doma?
1: Já jsem se úplně moc neptal.
0: Podle fotek, které jsem viděla, byl celý ten areál v opravdu dost zběrovaném stavu tehdy.
1: Ano, bylo tam spousta náletových dřevin, takže když jsme je káceli, tak jsme zjistili podle letokruhů, že to zhruba nějakých 35 až 40 let tam nikdo vůbec nedělal žádnou údržbu. A samozřejmě za celou dobu bolševika nebylo investováno do pivovarského průmyslu, kromě pivovarů, které přinášely devizové prostředky, což ten náš rozhodně nebyl, takže tam nebylo investováno minimálně od dob akcionářů od roku 1948.
0: To znamená, že vás neodradilo to, jak to tam v tom areálu vypadá, ale zaujaly vás právě ty technologie a to, co je uvnitř.
1: Přesně tak, nejenom ty technologické části, ale především i ta stavební část, protože náš pivovar nebyl zohyzděn žádnou bolševickou nástavbou lahvárny, žádnou takovou tou krabicí, ale zůstala tam zachována v podstatě jednak pozdně barokní část a zároveň část průmyslová, ta nejpodstatnější z průmyslové revoluce, prostě ty typický pivovarský komíny, vysoký strojní okna a tak podobně.
0: Já, když jsem se o vás s vaším kolegou dočetla, že jste vášniví sběratelé, tak jsem si říkala, jestli to bylo tak, že začala ta sbírka, to sběratelství, a potom teprve přišel na řadu pivovar, nebo jestli to bylo obráceně, ale to už jste říkal, sbírali jste a pak jste nevěděli, kam to dát.
1: Přesně tak, a nás nezajímají ty malé věci, my nezbíráme etikety nebo tácky, my sbíráme od dřevěných sudů po parní stroje, po velké stroje, takže my jsme se dřív báli si říct, je, tady máte ohromný stroj, co kdyby jsme ho od vás koupili třeba za cenu šrotu, a postupně jsme se přestali bát, takže největší stroj, který jsme zachránili, tak byl diesel agregát, který měl 11,5 tuny, takže my jsme se z těch menších strojů dostali už na takhle velké věci.
0: Jak vlastně taková sbírka začne? Je to tak, že náhodou narazíte na něco, co vás zaujme a pak se na to nabalují další, anebo cíleně už něco vyhledáváte, zjišťujete, kde se co dá sehnat?
1: Tak my jsme navazovali na Tomášovu sbírku, který spoustu věcí měl, a při dlouhých cestách po těch pivovarech a studiu historický pivovarský technologie člověk nacházel různé relikty, které najednou si říká, je, to jsem viděl v té staré technologii a to nikde jinde v Čechách, žádným jiným muzeu nemají. Pak jsme najednou zjistili, že už takové věci třeba nemývají ani v Evropě, takže my jsme při tom procházení postupně zjišťovali, že ty zbytky těch technologií, které nikomu nic neříkají, tak pro nás můžou být zajímavý právě tím, že to doplňujeme do takového jednolitýho celku, takže u nás můžete ten příběh sledovat v podstatě opravdu od toho ječmena až po hotový pivo.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. O muzice a o životě si budem tentokrát povídat s hudebním publicistou a saxofonistou Honzou Vedralem. Mimo jiné prozradí, jak těžké je psát knihy o velkých hvězdách i o vlastním dědečkovi. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Dnešní středočeské setkání voní sladem, voní ječmenem, protože naším hostem je pivovarník, majitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec. Pojďte nám říct něco málo o té historii toho pivovaru, kdy vlastně vzniknul.
1: Tak v roce 1836 starý pivovar zámecký vyhořel a vzhledem k tomu, že to byl jeden z nejdůležitějších a největších pivovarů ve středních Čechách, protože jeho majitele byli mocní Lichtenštejnové, tak se rozhodli vystavit pivovar nový, úplně mimo zámecké sídlo, takže na zelené louce, takže to byla doba doznívajícího baroka, taková ta klasicistní éra, kdy veškeré ty stavby musely být naprosto symetrický, to znamená, když na jedné straně byl komín, tak ho museli postavit i na druhou stranu, i když neměl žádný účel, takže ty budovy měly krásný až zámecký ráz, řekněme. Takže to byla ta první doba, ta doba té výstavby. A to se nám tam dochovalo víceméně v půlce areálu dodnes a pak přišla doba průmyslové revoluce, konec 19. století, v našem případě rok 1897 a to se přešlo na parní pohyb. To znamená, v té době tam vyrostla vysoká varna, vysoký strojní komín, bylo rozšířeno sklepní hospodářství, takže ohromné sklepy. Pro vaši představu, do našich lednic se vejde 220 železničních vagónů ledu, jenom jako, aby jsme se ukázali,
0: ano,
1: že
0: jak
1: takhle
0: je to velké.
1: V éteru to asi není úplně jasný. Takže to byla ta druhá fáze a potom ve 30. letech 20. století došlo k výměně technologií a ty technologie v podstatě se dochovaly do dnešních dnů a my jsme schopni na těch technologiích vařit pivo.
0: Vy jste říkal, že vlastně ten novodobý pivovar byl postaven poté, co ten starý vyhořel. Ten tam stál od kdy?
1: Panské pivovary vznikaly většinou v 16. století, po roce 1517, kdy to bylo dovoleno, a náš pivovar je taktéž z poloviny 16. století.
0: Co se dělo s pivovarem za minulého režimu?
1: To bylo podobné jako u většiny ostatních pivovarů. První ministryně výživy, paní soudružka Jankovcová, jakožto zapřísáhla abstinentka, tak prohlásila, že alkoholické nápoje nemají v socialistické společnosti žádné místo a že do nich nebude investováno. Takže tím začala taková neblahá éra pro české pivovarnictví a jak jsem již zmínil dříve, bylo investováno většinou do pivovarů, které přinášely devizové prostředky. Takže byla jenom nezbytné opravy, přešlo se od dřevěných sudů k hliníkovým a potom samozřejmě k nerezovým, ale to už jsou 90. leta, ale to bylo všechno, jinak žádné zásadní investice tam nebyly.
0: Ale pivo se tam ještě vařilo?
1: Pivo se vařilo do roku 1987, pak ještě fungovaly zbytky technologií jako kvasírna, sklep a sladovna pro velkopopovický pivovar a v roce 1993 byl úplný konec.
0: Mě vždycky překvapí, že často právě v těchto provozech po jejich uzavření zůstane to vybavení i ty technologie.
1: Tak to slyším prvně tento názor, protože v českých zemích, jakmile se něco uzavře, tak už čekají s vyřezáváním venku a už tam nastupují s autogenem a zažili jsme to několikrát, takže v Čechách tohle to rozhodně není tradiční postup, ale jinak třeba v Německu nebo v ostatních zemích to takto většinou bývá.
0: To znamená, že je klika, když tam nějaké to vybavení zůstane a nějaké ty technologie zůstanou zachované.
1: Přesně tak. V českých zemích to není úplně obvyklý.
0: My jsme říkali, že ten areál samozřejmě po letech chátrání nebyl ve vůbec dobrém stavu. Když byste měl popsat, jaký ten stav tehdy byl předtím, než jste se vlastně pustili do vůbec jakýchkoliv prací?
1: Ten stav byl takový hodně syrový. To znamená, že všechno bylo, řekněme, odkryté, střechy napůl opadané, samozřejmě žádné vomítky, každé okno jiné, každý dveře jiný, všude byl asfalt a jenom připodobním, já si čárkuju, kolik jsme vyvezli odpadu, suti. Takže v současné chvíli jsme na 943 nákladácích 8-tunových suti, kterou jsme za tu dobu, co tam jsme, těch 25,5 roku vyvezli. Takže to jenom pro představu, jak ten areál asi vypadal. A ono to bylo v podstatě dobře, že tak to vypadalo, protože my jsme ten areál byli schopni vnímat a byli jsme schopni ho pochopit a trvalo nám hodně dlouhou dobu, než jsme se s tím jako smířili, jakým způsobem bychom to chtěli rekonstruovat. A jsme hrozně rádi, že jsme takhle navnímali ten areál a že jsme ty větší rekonstrukce začali až po delší době, když jsme o tom trošku víc věděli.
0: Platí, že všechno zlé je pro něco dobré.
1: Určitě, takže my jsme se s tím seznamovali a neumím si představit, že bychom prostě měli nůž na krku, že mu to musíme do roka rozjet a musíme to rychle opravit, to by dopadlo špatně.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do Kostelce nad Černými lesy, do tamního historického pivovaru, který se rozhodli opravit a dát znovu dokupy dva mládenci, Tomáš Vodochodský a náš dnešní host Milan Starec. To se stalo už před 25 lety, pokud správně počítám. A když jste se s Tomášem Vodochodským rozhodli koupit ten pivovar, bylo to rozhodnutí naprosto jednoznačné za vás, za oba, anebo někdo z vás to chtěl víc a musel toho druhého přesvědčovat?
1: Ne, to bylo spontánní a jednoznačné od obou.
0: Vy jste kvůli tomu založili společnost, která se jmenuje Dej Bůh štěstí. Proč má právě tenhle název?
1: Tak to je stavovský pivovarský pozdrav v podstatě už od středověku, protože pivovarníci do příchodu průmyslové revoluce vůbec netušili, jak funguje technologie výroby piva. Takže oni museli vzývat Pána Boha, aby jim povinčoval, že nebyl mikroskop, že nebyly žádný sacharometry, teploměry. Takže oni všechno dělali jenom, že si strčili prst do té várky a zkoušeli vůbec, jakým způsobem to funguje. Neznali kvasnice, takže si mysleli, že to je hmota povětrná, která buď přiletí nebo nepřiletí. Takže proto ten pozdrav Dej Bůh štěstí, aby se várka zdařila.
0: No a ono to v případě vašich plánů bylo i takové hezky manifestační a zároveň prorocké, jak se teď ukazuje, opravdu dal štěstí.
1: Dal štěstí, daří se dodnes a dokonce nám to přineslo i při jednání z mnoha úřady trochu štěstí, protože jsme byli takový výjimeční s tím názvem, takže si nás tam přehazovali jako horký brambor úřednice a měli z toho srandu, takže mnohdy to pomohlo.
0: To je pravda, to by člověk vlastně nečekal, že i takováhle drobnost může přispět ke zdárnému konci.
1: Přesně tak, mnohdy si myslel, že prodáváme nějaký svatý obrázky, jo. To bylo úplně něco jiného.
0: Vy jste říkal, že když jste začínali, tak samozřejmě úplně to první, co je vždycky potřeba udělat, je vyvést tu suť a potom začít tak trošku na zelené louce. Co ale následovalo potom, když tady byly ty základní práce hotové?
1: Tak samozřejmě jsme si zkusili hnedka v místě v hrncích uvařit pivo, to bylo v záhy, takže jsme zjistili, že to tam jde velmi dobře i v těch hrncích. No a postupně jsme začali připravovat první hospodu, kterou jsme potom slavnostně otevřeli v roce 2009. Od té doby teda funguje hospoda, místnosti pro rauty, svatby, akce, což je ta hlavní činnost. Pak jsme začali oficiálně teda vařit pivo. No a to podstatné, co děláme, tak je muzejnictví. V roce 2017 jsme areál prohlásili za nemovitou kulturní památku a následně jsme ty technologie, ty podstatné technologie, které tam máme, tak jsme zapsali do takzvané centrální evidence sbírek muzejní povahy. Zní to složitě, ale v podstatě my jsme to jakoby nevěnovali státu, ale už to po nás nemůže nikdo z toho baráku vyrvat. Jo? Kdyby jsme s Tomášem spadli někde v letadle, tak naše děti už to nemůžou nikam prodat, už to musí zůstat součástí areálu, tak jsme se rozhodli pro tenhle ten krok, aby to zůstalo i pro ty další generace. Takže to podle nás byl ten úplně zásadní krok a na zásadě tohoto toho kroku jsme byli schopni si sáhnout i na velké evropské dotace a to hodně posunulo především to naše pivovarské muzeum.
0: Do něj se podíváme ještě za chvíli, ale když byste vzpomněl na jednu stavbu, která byla v tom areálu ve vůbec nejhorším stavu.
1: Tak to byl rozhodně Žentour. To je taková budova uprostřed pivovaru, která je osmiboká, uprostřed je kulatá vevnitř a tam stával Žentour, v kterém se mleli slady. Z toho důvodu, že dřív před průmyslovou revolucí, než byly šrotovníky, tak se slad musel šrotovat v klasickém mlýnském složení, to znamená mezi dvěma mlýnskými kameny. Většina pivovarů odvážela slad do vodních mlýnů, ale my jsme na kopci, takže tam žádný velký mlýn nejsou, takže tam museli postavit Žentour na koňský nebo na volský pohyb. A náš pivovar byl tak velký, že oni udělali násobně velký Žentour a následně zjistili, že to úplně není staticky vodný, že ten Žentour začíná po pár desítkách let se trošku propadat, ale máme ten Žentour zřejmě největší na světě.
0: A je tam i nějaký unikátní krov?
1: Je tam unikátní krov právě, že to je samonosná vazba nad 17-metrovým prostorem.
0: Vy jste vždycky mluvili o tom, že byste chtěli vařit pivo v původních historických prostorách, navíc tradičním způsobem s využitím technologií, jaké se používaly před stolety. To se povedlo poprvé kdy?
1: Tak ono se to ještě nepovedlo. Už asi 20 let říkáme za rok. Ty technologie už jsou připravené, už je všechno hotové, nicméně je to tak velký, že nejsme schopní to najednou prodat, takže to je spíš daný tím odbytem. Takže vaříme v malém, získáváme si stále větší odbytiště, takže já myslím, že už se to blíží.
0: To znamená, že toho piva se najednou uvaří hodně?
1: Ano, jedna várka je 160 hektolitrů, což je ohromné množství na to, aby jsme to prodali během pár týdnů.
0: Na druhou stranu, národ český je národem pivařů, to by mohlo klapnout.
1: Je to takové zažité klišé, které bohužel postupně mizí.
0: Tak budeme držet palce. Osobnosti Česka.
2: Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: S hostem dnešního středočeského setkání ochutnáváme pivo, protože je jím majitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec. A kromě toho, že se vám podařilo úžasně zrekonstruovat historický pivovar, tak jak jste zmiňoval, podařilo se vám také založit Národní muzeum pivovarnictví. A to vás napadlo jak? Právě kvůli té úžasné sbírce všech těch technologií a těch exponátů, které jste měli?
1: Tak v podstatě to byla úplně první myšlenka, když jsme se s Tomášem potkali a viděli jsme nějaký ty věci, které máme, takže chceme mít muzeum. A to ostatní bylo jenom jako povinný věci, že člověk musí taky dělat něco, co vydělává, ale to muzeum bylo od počátku jako prvotní náš cíl.
0: Co všechno můžeme vidět, když k vám do muzea přijdeme?
1: My vám ukážeme celý technologický příběh českého ležáku, to znamená úplně od začátku, od máčení ječmene, od čištění ječmene až po stáčení. U nás tam máme spoustu světových unikátů. Ku příkladu největší varna na přímý ohřev na světě na 160 hektolitrů vyrážené mladiny, to znamená, že se pod ní topí dřevem. Máme chladicí štoky, na kterých chladne mladina, ty jsou pouze dva u nás v českých zemích. Sprchový aparát na dochlazování mladiny, ten je jediný v českých zemích funkční, který můžeme ukazovat. Máme tam parní stroj, velké čpavkové chladicí kompresory, plně funkční. Máme svoji vlastní bednárnu a bednáře, kteří ukazují svoje řemeslo při akcích, takže máme plná sklepy dřevěných sudů, ležáckých, spílečných kádí. Máme největší žentour na světě a těch věcí je spousta.
0: Mě vždycky neskutečně zahřeje u srdce, když někdo řekne, že v naší miniaturní České republice uprostřed Evropy máme něco největšího na světě. To zní báječně. Já pokud vím, tak vy neustále ty exponáty doplňujete. Znamená to, že ještě dál objíždíte nějaké pivovary, chátrající pivovary, třeba ty, kterým hrozí demolice, a tam získáváte ještě nějaké další kousky?
1: Přesně tak, objíždíme nejenom v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale hodně už celou Evropu. Ku příkladu příští týden ve čtvrtek jedeme do Německa zase nakupovat nějaké historické věci, protože tam bohužel ty pivovary se ruší daleko víc než u nás v současné době, jak je ta pivní krize. Ono už se to trošku obrátilo. Dřív jsme museli hodně přemlouvat, aby nás někam pustili, aby jsme se mohli na něco podívat, a teď už ta situace je víceméně opačná, že si nás třeba i památkáři najímají, aby jsme jim poradili, co s tím objektem, volají nám, ať to zachráníme, že to žádné jiné muzeum nechce, ať si rychle něco jdeme odvíct, že tam začíná stavba. Takže teďka už spíš jsme pod palbou telefonátů a tím radíme, co s tím, kam s tím, a v Kostelec je jediné místo.
0: To je hezké, že máte takové renomé. To je příjemný pocit.
1: Trvalo to dlouho, bylo to bolestivé, ale teď konečně to přináší své ovoce, ten náš průzkum.
0: Máte při té muzejní prohlídce i nějakou interaktivní část? Dneska je to hodně moderní.
1: Máme spoustu interaktivních částí, už na začátku jsou dva krátké filmiky a potom v podstatě u každého zastavení je tam něco, co tam bliká, povídá, a je to trošku živější, tak aby ta dlouhá prohlídka, protože i když s váma poběžím těch 144 schodů, což je ta naše prohlídková trať, a rychle vám budu všechno chtít říct, tak se nedostaneme pod hodinu a čtvrt.
0: Samozřejmě otázka, která musí padnout, je součástí prohlídky i ochutnávka piva?
1: Ano, samozřejmě, naše vlajková loď Černá svině.
0: To je krásný název. Ten vás napadl jak?
1: Tak samozřejmě u piva, tady s tím přišel náš sládek.

0: a těch názvů máme spoustu.
1: Tak ještě nějaké další?
0: Tak kromě černé svině máme bílou svině, máme rudou svině, vycpanou vidru, ale taky třeba máme pivo, který se jmenuje z prdele kliká a podobně.
1: Ještě, že je to oficiální název piva, to můžeme použít.
0: Tak to je takové české pořekadlo, aby přinášelo štěstí, ono je to šťastná třináctka.
1: No tak to je ideální název. Kromě toho, že k vám do pivovaru lidé mohou přijít do vašeho muzea, tak mohou přijít jistě i na nějaké akce.
0: Máme dvě takové základní akce. Na jaře je to takzvané vysmolení dřevěných sudů a na podzim takzvané vykulení dřevěných sudů. Obě ty akce jsou podobného charakteru, protože se týkají především bednářského řemesla, že máme naši bednářskou partu, opravujeme dřevěné sudy, smolíme je, aby jsme lidům ukázali, aby si mohli přičichnout k tomu krásnému řemeslu. Samozřejmě čepujeme pivo z čerstvě vysmolených dřevěných sudů. Jsou to klasicky pivní slavnosti, takže u toho živá muzika, spoustu piv naražených, prohlídky, kdy běží všechny naše stroje, což je jenom takhle dvakrát do roka, a k tomu ještě spoustu dalších řemesel, že třeba teďka na podzim, co budeme mít naši další akci, tak tam budeme mít výrobu šindele, budeme tam ukazovat náš nový plynosací motor, který bude pohánět nově budovanou transmisní bednárnu, budeme mít funkční žentour a spoustu dalších strojů.
1: A ta akce na podzim se koná kdy?
0: Koná se 12. září.
1: Takže všechny můžeme srdečně pozvat.
0: Určitě, bude to 23. vykulení.

0: nejen sebe.
1: Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Doufám, že jste si všichni k tomu otevřeli pivko, protože dneska to bylo vyloženě potřeba. Naším hostem je spolumajitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec. Říkám si, že když se vám podařilo dostat pivovar do takové krásné podoby, jakou má dnes, tak určitě nemohl uniknout pozornosti filmařů.
2: To neunikl, natáčelo se tam spoustu krásných věcí. My máme samozřejmě nejradši ty filmy nebo dokumenty o technických památkách. Lidi spíš zajímá, že se tam natáčel poslední Spider-Man, že se tam natáčelo s Jackie Chanem a spousta českých seriálů, jako Sedm schodů k moci nebo Hořký svět a podobně.
1: Viděla jsem, když se natáčelo Spider-Man, tak tam byl tenkrát zrovna v roli Spider-Mana Tom Holland a viděla jsem ho i u Pípy.
2: Ano, vy jste ho viděla z té správné strany, protože on je hrozně malinký, tak jsem musel stát na přepravce, aby vůbec na tu pípu dosáhnul, měli aspoň přímo naproti očím. Takže jsme ho učili čepovat černou svini. Hodně dlouho nám to trvalo, než jsme ho to naučili a hodně černé svině bylo vypito, než se to naučil.
1: A jistě i hodně zábavy u toho.
2: Ano.
1: Jaké máte vy sám rád označení pro pivo? Zlatavý mok, tekutý chléb? Tekuté zlato, nebo ještě nějaké jiné označení, které třeba neznám a vám se líbí víc?
2: Tak to mě nikdy vůbec nenapadlo. To je podstatné, aby to bylo samozřejmě dobré, plné, tělnaté a mám nejradši český ležák.
1: Baví vás ochutnávat i pivní speciály?
2: Baví mě to ochutnávat samozřejmě nové pivní chutě. Jezdíme za pivními chutěmi po celé Evropě, protože chceme být v obraze, co se kde děje, ale že by to byl úplně můj šálek kávy, tak rozhodně kyseláče rozhodně ne teda.
1: A u vás v pivovaru se vaří pivní speciály?
2: Ano, už teďka jsme se dostali do fáze, kdy vyrábíme víceméně veškerý sortiment, kromě nealka, které teďka vymýšlíme.
1: Kdy míváte největší chuť na pivo?
2: To spíš bych to nazval, nebo se otázal obráceně, protože chuť na pivo je víceméně pořád.
1: A jaká je pro vás ideální teplota piva? Máte taky nějakou vychytávku jako Marián Labuda ve filmu Vesničko má středisková Sedmý schod?
2: Tak u nás je schodu do sklepa 55, takže to jsme ještě neskoušeli, to by byl dlouhý výzkum a pivo v pivovaru je vždycky nejlepší ve sklepě, takže pro nás rozhodně ochutnávka ve sklepě, když v pondělí ráno se sejdeme ve sklepě a ochutnáváme, což je povinná víceméně degustace, co můžeme pustit ven, co ještě nemůžeme pustit ven, tak to je ten nejpříjemnější okamžik a začátek pracovního týdne.
1: Tak to zní báječně. A z čeho nejradši pijete pivo? Z půl litru, z lahve, z kelímku asi těžko?
2: Z půl litru a mám rád takový ty klasický ušáky z 80. let. Člověk z toho ochutnával své první pivo, takže u toho chce zůstat.
1: Člověk vidí skoro to orosené pivo, jak stékají ty kapky po té sklenici.
2: Rozhodně.
1: K jakému jídlu se podle vás pivo nejvíc hodí?
2: Pivo se hodí úplně ke každému jídlu, akorát je potřeba to správně napárovat, což je víceméně věda.
1: To jsem se chtěla taky zeptat, jestli platí to samé u piva jako u vína, že ke každému jídlu se hodí trochu jiné pivo.
2: Ano, je to tak.
1: A dáte nám nějaký tip?
2: Tak naše černá svině se hodí ke všemu. Musíte zkusit.
1: Tak to je skoro asi nejlepší závěr našeho povídání, ještě bych ho doplněla vaším krásným motem. Na každý smutek či štěstíčko vaříme v Kostelci pivíčko. To asi platí, ne?
2: Ano, to rozhodně platí.
1: Tak já vám moc děkuji, že jste přišel, že jste nás vzal do vašeho pivovaru. A přeju, aby se vám nadále dařilo, aby to štěstíčko při vás neustále stálo a aby vaše pivo všem chutnalo.
2: Děkuji a znamenám se s pivovarským dej Bůh štěstí.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Naším dnešním hostem byl spolumajitel pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Elektrárna Orlík kvůli suchu omezila výrobu. Zítra bude polojasno, večer pak více oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit třeba humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny.
2: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda součástí SPD to nejlépe škrtla celé.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO ale už dřív řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky skoro o 10 miliard korun. Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje třeba elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČES Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
3: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
0: Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 zahájila rekonstrukci historického barokního areálu na Slupy. První fáze by měla trvat do jara příštího roku a stát přes 50 milionů korun. Dělníci upraví technologické zázemí, vybudují novou kuchyň a jídelnu a doplní klimatizace. V roce 2028 na to naváže přestavba dalších částí areálu. Práce by neměly provoz nemocnice omezit. Sport. Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Liovou ve třech setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Tsitsipasem 1-3 na sety. Utkání podle něj rozhodovaly malé detaily.
4: Třeba když hrál druhý servis nebo tak, tak ty returny jsem vracel, nedělal jsem úplně chyby, ale ty returny prostě nebyly důrazný, nebyly tak útoční směrem k tomu, abych ho pořádně zatlačil a vytvořil si tu šanci, kterou jsem potom mohl třeba dohrát někde u sítě. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno, přechodně polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti a naměříme od 19 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 na 51. kilometru ve směru na Brno u Trhového Štěpánova se stala hromadná nehoda 4 osobních aut. Projet jde po zpevněné krajnici. A v Praze se běží závody v centru města. Je zavřené okolí Rudolfína, také nábřeží Edvarda Beneše nebo Letenský tunel. Tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesly světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohly město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je dodneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma, a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř tedy? Jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně takto v kapli připomenut.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě Boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvětců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění doktorce Heleně Zápalkové za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky paní doktorko a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval. A pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde se vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: A slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůžkům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pořadu přeje Goranka Oljača. Znovu se setkávám s příjemnou spolubesednicí, kterou jsem poznala v Žižkovské komunitní zahrádce v Praze. Tento pozemek se zeleninou, ovocem a kytkami se právě díky Natálie Šelachovské a podpoře městské části Praha 3 vklínil mezi nové moderní stavby sídliště Central Park. Jako spoluzakladatelce se jí daří ukázat dětem, jak to v přírodě opravdu chodí, že naše prostředí není jenom asfalt s obchodními centry. Zkrátka, je to něco na způsob učebnice na vlastní oči.
2: Proto to dělám. To byl důvod, proč jsem se do toho pustila. Loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradě.

0: Hradce, jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho.
1: Migrační úředníci by předchozí ilustraci asi prohlásili ukázkou efektivního přínosu začleněných migrantů společnému suživotu. Pro náš pořad je to ale pobídkou dozvědět se více o takových lidech. Kvůli tomu vznikl dnešní rozhovor s Natálií Šelachovskou. Čila, činorodá, stále v pochybu, vstřícně a často se smíchem odpovídá na otázky. To jsou první dojmy o hostitelce.
0: Původem jsem z Polska, z Varšavy.
2: 10 let jste už tady.
0: Skoro 10 let bude v dubnu příštího roku.
2: Ale čeština vám nebyla cizí ani před příchodem sem. Vy jste studovala bohemistiku, že jo?
0: Ano, ta čeština mě vždycky bavila a nebylo to jenom o jazyku, ale já jsem četla knížky, dívala jsem se na filmy, znala jsem i dokonce nějakou českou hudbu. Dávalo mi smysl, že to je něco, čeho bych se chtěla naučit.
2: Ale odkud zájem k češtině a k české literatuře a kultuře? Kde to roste v Polsku?
0: Já si myslím, že to je tím, že ta čeština vždycky byla jako trochu alternativní jazyk, jakože jsem byla schopna pochopit, o čím to je, ale pak, že ty slova, které v polštině jsou jako archaický, jsou používané v češtině a naopak. To mě moc bavilo, jak ty Češi mají i ten smysl pro humor.
2: Ano, to je opravdu výjimečné. Aha, my jsme ty to zavřeli. Můžeš? My jsme utekli před deštěm. Josefinka, paní Natálie a já jsme se schovali u dveří.
0: Asi vchod do nejbližšího baráku.
2: Ano.
0: A teď to hodně prší.
2: No.
0: Já jsem studovala ve Varšavě. Nejdřív jsem studovala zdravou výživu, konzumací, a pak jsem odjela do Francie na půl roku, kde jsem studovala enologii, a tam jsem měla pocit, že ta kultura, tradice a jazyk jsou mnohem líp, jak by to mohli říct, opečovaný. Zároveň Polsko, jak i Čechy, to jsou takové státy, které mají jako pěknou kulturu, ale moc se o tom neví. Takže jsem si řekla, že polštinu až tak moc ráda nemám, aby chtěla se naučit další jazyk. Takže ta čeština byla pro mě nejvíc přirozená. Poprvé jsem bydlela v Praze během studií na bohemistice a byl to rok 2011, když jsem dělala praxi v rámci pražského kvadrienále. A to byl další důvod, proč se mi tady líbilo.
1: Natália Šelachovská soudě podle průběhu dosavadního rozhovoru umí hezky zdůvodnit rozhodnutí, na kterých jí záleží, ale i přizpůsobit se. Když si prý uvědomila, že se její jméno Natália tady spíš vyslovuje jako Natálie, nenamítala nic a zvykla si bez problému. Její mladší 3letá dcerka Josefinka je asi po mamince. Trpělivě a milé nám asistovala u dialogu.

0: jak rodina přijala tu vaši nenádalou blízkost češtinou a českou kulturou a státem?
1: Oni asi si mysleli, že to bude na chvilku a že já se pak vrátím. Asi všichni pochopili, že ta kultura česká je hezká. Tak už samostatně se začali učit tu češtinu pokaždé, když tady přijeli s návštěvou za námi.
0: Vy jste opustila Varšavu a Polsko. Není to na stále? Neboj.
1: No, neřekla bych, že opustila, protože pořád mám tam neziskovku, kterou vedu spolu s mojí mámou. Máme tam dva projekty, které rozšiřujeme každý rok. A teď máme v plánu i polsko-českou spolupráci na podzim. Celý projekt se týká poválečného umění ve veřejném prostoru. Takže jsou to mozaiky, sochy, grafita. Tematicky je to blízko Čechům, protože komunistické období bylo podobné v obou státech a situace ohledně mozaik taky je podobná.
0: Děláme přestav, takže přestane pršet.
1: Chceš otvořit?
0: No. Ona je veselá a spokojená s deštníkem, jako hračkou. Navíc je růžový.
2: Zelený.
0: No,
1: ještě zelený.
0: Máš pravdu, promiň.
2: Zelený.
0: Máme deštníky, jsme šťastní.

0: Maminka říká, že má ráda neziskovky. Jak to vzniklo? A i vaše maminka?
1: Ano, to. Moje máma dospěla až potom, jakože já jsem jí říkala, že mám tu svoji neziskovku, ale protože jsem v Praze, tak je to na délku těžký, aby něco rozvíjet. Takže během covidu jsme vyzkoušeli online projekt, který se povedl, a taky naší spolupráci rodinnou. Pak mama zjistila, že to je ten chybějící prvek v její životě. Ona studovala kulturu, takže to taky měla o to zájem a ta neziskovka jí dává svobodu. Můžeme si vymyslet, co nás baví, a je to právě to umění ve veřejném prostoru, že nemusíme to dělat jako velký projekt, ale že začněme na čím menším, pak uvidíme, jak to můžeme rozstřižovat. Mm-hmm. Asi to začalo ještě od dědečka. Taky vedl neziskovku zaměřenou na zdravotnictví. On byl doktor, lékař, jako měl pocit, že chce potřebovat lidem a hlavně dětem, takže ten neziskovku převzal, když už byl na důchodě.
0: Bylo zapotřebí, aby se otevřel ten demokratický prostor a proces, aby neziskovky začaly kvést. Ale chybí nám ten iniciální krok, jak jste se sem dostala před 10 lety. Mm-hmm. Má to co společného s láskou?
1: Ne, jako láskou k Praze. Já jsem už byla ve vztahu, když jsem se tady přestěhovala a řekla jsem přítelovi, že dostala jsem nabídku práce. Přemyslím o tom, kam se odstěhovat, že bych chtěla ještě využít tu část života a zkusit bydlet někde mimo Polsko. Takže jsem mu řekla, že přemyslím o Paříži, Londýnu nebo Praze. A samozřejmě on řekl, že Praha je hezká a je blízko, takže to by byl dobrý nápad. Takže když jsme to společně odsouhlasili, tak já jsem ještě měla kamarády, kteří tady bydleli, já jsem jim zavolala a řekla jsem, že chtěla by zkusit práci v Praze, a oni řekli přijet a pomůžeme.
0: Tato slova mají pro migranty cenu zlata. Mít poradce s osobnými zkušenostmi a spolehlivé servisy pro domácnost velice usnadňuje běžný život v novém prostředí.
2: My a oni.
0: Bylo zapotřebí, aby pomáhali?
1: Na začátku je, protože já jsem ani byt neměla, tak tam byla potřeba, aby našel se ten pokoj, ve kterém budeme mohli bydlet. Během 2 týdnů asi právě díky pomoci kamarádu jsme našli byt tady na Praze 3, ve kterém bydlíme pořád.
0: No, opravdová Žižkovánka. A práci tu jste měla?
1: To byla nabídka ze soukromé univerzity, ve které já jsem měla starat o studentskou komunitu. Takže nebylo to vzdělávání. Já jsem měla jim pomoct, aby projekty zvládali, aby přiházeli s nějakými svými věcmi.
0: Týká se to tematicky?
1: To záleželo na každého studenta, ale bohužel tam nebylo ani ten prostor na to, aby ten program komunitně vytvořit. Takže já jsem tam ukončila a pak jsem našla další práci, dělala jsem Refufest festival, pracovala jsem ve Wikimedii pár let a vedla jsem komunitní programy zaměřené na editování článku na Wikipedii. Teď, protože už mladší dcera začne školku na podzim, tak já taky začínám přemýšlet, co bych mohla dělat pracovně.
0: Momentálně jste v nějaké organizaci, pokud vím?
1: Nadace VIA je to velká organizace. Já jim pomáhám s jedním projektem, který se opakuje už po třetí. Ale není to jako práce.
0: Starší dcera už je ve škole?
1: Je ve základní škole a teď bude ve 2. třídě. Mm-hmm. A kromě toho jsme dostali dobrou zprávu, že taky se dostala do polské školy, takže bude ve 2 školách a dokonce i ve 3, protože je ještě na Zušce.
0: Co dělá na Zušce?
1: Hraje na houslích.
0: Tak nám zahraje na zahrádce, že?
1: doufám, jakože pokud bude chtít, já jim k něčemu netlačím, to pokud jí to baví, snažím se to podporovat, protože si myslím, že když někdo zná hudbu a má z toho radost, tak ten život je takový lepší. A pokud jde o mě, tak já jsem dostala možnost ještě spolupracovat, zatím je to menší úvazek nebo menší část, ale nevím, jestli znáte další místní iniciativu, což se jmenuje Art Reuse Centrum. Tam mám být zodpovědná za mezinárodní projekty.
0: S očividnou spokojeností řekla na závěr našeho rozhovoru Natália Šelachovská. Děkuji za pohostinnost a vstřícnost, s jakou přijala nabídku mluvit o svém životě v Praze. Samozřejmě zvlášť děkuji Josefínce, radostné průvodkyni žižkovskou komunitní zahrádkou, kterou spolu založila její matka. Na další setkání v pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Fotbalisté Slávie zvítězili nad zbrojovkou Brno 4-0, drží si neporazitelnost a vedou tabulku. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, v němž odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% míň než loni. Říčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
3: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proležení u pacientů.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie zvítězili v Šancelize nad zbrojovkou Brno 4-0, udrželi si neporazitelnost a vedou neúplnou tabulku o 4 body. Dále v 7. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0. Hanáci tak vyhráli 4. z posledních 5 kol a jsou druzí. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov je stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze schořelého kamionu. Provoz je odkláněn na exitu 56 Trhový Štěpánov. Před odklonem čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Stislavice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. A na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se kyvadlově. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu slavíci v krabici s Martinem Hrdinkou.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
5: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

naše talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s Ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

0: Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.
1: Když

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

0: Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.
1: Koukej

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desíce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavičích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči.

mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy v Bruselu pátá. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně, od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
3: Stavaři zatím opraví také pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Ze Sedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V západním městě v pražských Stodulkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za asi 5 milionů korun.
4: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně s bytovou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Ve stejné lokalitě vznikne také základní škola pro více než 1 000 žáků. Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy v Bruselu pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulinová z Dominikánské republiky.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov zůstává uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního auta. Specializovaná firma překládá náklad a hasiči provádějí dohašení. Na 50. kilometru dojedete do kolony před odklonem na 56. kilometru. Možná náhradní trasa je ze sjezdu na exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. A v centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného března a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
1: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte prosím vás pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opilováním. No a co si dáme dál?
2: No dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
1: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
2: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
1: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
2: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
1: Nemusíte prosím vás sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
0: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě pěřík. Jene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mušce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Vyjďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší...
3: Kočinka.
2: Kočinka se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už před tím rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká
3: no vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano.
2: Že jo.
3: Tak pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrsy langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrsty kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty rousní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavěj a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch

0: montovat do obytné části a nebo jedině zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
1: Čili všechno odkryt, vlastně odkryt tu konstrukci. Co vy vlastně jste schopni s tím dělat? Jak se dá zasáhnout proti takovému omizu?
0: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo. Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo, někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
1: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
0: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo. Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 20 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné, jo, takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržné dřevo odělat, osekat, vyfoukat, někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž a pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky, anebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
1: Tím vlastně zpevním tady to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
0: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
1: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto. Tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
0: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka. A to zničí všechny stádia vývoje.
1: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
0: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
2: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Vinařský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce, to samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili stavbu nové tramvajové křižovatky. A zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty 18 až 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
2: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
1: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
1: Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě výjimečně přeháňky. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D2. Na 37. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo a jsou tam lidé na vozovce. A na dálnici D11 mezi 63. a 55. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy. Ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
5: A ty?
4: Já? Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko očebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku,
4: říkám vám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Budeť by Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník.
4: Neberte všecko tak
6: Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
7: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužel. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
8: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
9: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
8: To proč?
9: No, Žací strojek je nový,
8: ale
9: že jo,
8: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
9: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
8: ale
9: manžel.
8: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
9: Ne,
8: to... Pus mě k tomu, her. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
10: Tati, není tam benzín.
8: No tak ho tam nalej.
10: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
8: Proč?
10: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
8: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
9: Se divíš.
8: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
9: no,
8: to samý.
9: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
8: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
10: Tati, nádrž je plná.
8: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
9: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
8: Chytil!
9: Běží!
8: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
10: Tati, jeď rovně.
8: A neráč.
10: Uber plyn.
8: Proč?
10: No přehřeješ to.
8: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
10: Ale tati, tak to není.
8: Ale to je známý fyzikální úkaz.
10: Ne, tati, ne.
8: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinom potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
9: Fando! Vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
10: Už je v růžích.
9: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
10: Zatočil do brambor.
8: Udělám tady z toho pláň. Širou pláň. Cítím kvění motoru. Cítím, jak mě poslouká.
10: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
8: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, poseču i skalku.
9: Kde je tatínek?
11: Já ne, je na střeše.
9: Já ho nevidím.
11: Ale u sousedů na střeše.
9: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
12: Jsem Tifasraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Esegeš vagyo keši operse megamata. Solo sano e to bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
9: Ne! Ne, to ti zakazuju.
10: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
12: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátky. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Ano. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
2: 18. Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 000 $, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Této situaci. Slavný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jonesy, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jejich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé, a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na víc prostě, a za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
3: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo zhruba by mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spolu jopal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, bač tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pol porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaďal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Zepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mě za něj rveš a ten Zepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
7: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
8: Přijde na to o za to.
9: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
7: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
8: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
9: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
8: Ono tu jde o Kristýnku.
7: Serenádička pro Kristýnečku.
8: Zaspívá mi.
7: Na dluh.
8: Zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
7: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Babiče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí. Já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte. Přátelé, ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, jo. Pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třas prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: Ne, to už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte mi pokoj.
0: Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, Ergot Banány, v Prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to byl genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě

0: ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu, ty aplauzy a ovace a byl takový tvář. Teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno. To byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající. Ježíš, s tím byla taková sranda. V tom 48. roce revolučním tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu, až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Já bych tady dělal toho chrobáka, malý ten majeteček, toho vinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
1: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
2: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Ba no, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky.
3: Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ba to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
1: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Becka.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehličku.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči na vrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Slyšela jste, jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepi Klankmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jiného může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveřích, aby mě přišel probodnout. Tak Pepik si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den je radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Život někdy přinese chvíle, kdy musíme opustit to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí a začít znovu. Někdo se přestěhuje do jiného města nebo země, jiný po letech změní zaměstnání, začne podnikat nebo se vybuduje nový domov. Někdy si takovou změnu vybereme sami, jindy nás k ní přinutí okolnosti. A přestože může být nový začátek těžký, často nám přinese něco, co bychom jinak nikdy nezažili. Kdy v životě jste museli začít úplně od začátku vy? Bylo to kvůli práci, stěhování, rodině nebo jiné životní změně? Měli jste z nového začátku strach nebo jste se naopak těšili? A co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Pomohl vám někdo překonat první těžké období? A když se dnes ohlednete zpátky, udělali byste to stejné rozhodnutí znovu? Svůj příběh volejte z celého Česka do zlínského studia Jarce Barboříkové. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomeneme dnešní téma. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Zich, který zaspíval jako první ve 23. hodině v noční lince Českého rozhlasu. A jako první volající je tady pan Robert z Olomouce. I vám krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Téma, můžeme ho možná připomenout. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
1: Tak u mě to bylo nejtěžší před třema rokama. Umřela mi manželka, nic horšího mě potkat nemohlo. No a našel jsem si kamarádku, je to moc prima holka, mám ji moc rád. Udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme spolu šli na rande, protože je to fakt moc prima holka.
0: Dobře, Roberte, takže my teď máme otázku jasnou, kdy v životě jste začínal od začátku, tak je to tedy po tom, co odešla vaše žena. Kdo vám to pomohl zvládnout, jak jste to překonal, kdybychom mohli třeba teď poradit něco posluchačům, kteří prožívají nějaké podobné období?
1: Tak pomohla mě víra, protože jsem věřící člověk, takže se hodně modlím. Pak mě pomohlo to, že chodím se synem na bohoslužby a plavat, čili trávím se synem více času. No a
0: dobře.
1: Co jako pomáhá?
0: Roberte, myslíte si, že s přibývajícím věkem je těžší začínat vždycky znovu, anebo je to lehčí díky tomu, že máte tolik zkušeností, že už si umíte říct, no tak když to nevíde, nevadí?
1: No, je to právě těžší, jo, protože myslím si, že když má člověk 30, tak má větší pravděpodobnost, že půjde s nějakým děvčetem na rande, než když má 49, jo, to je jako je markantní rozdíl.
0: Mm-hmm. A pomohl vám při vašem novém začátku nějaký konkrétní člověk? Vy jste teda mluvil o synovi, a ještě někdo další?
1: Tak moc si vážím Radima, je to moc prima kamarád, protože taky to nemá lehký, on se ze ženou rozešel a to by byl zase jiné příběh, no tak má taky syna s ňou a to jsou osobní tahanice o toho kluka, takže my jsme v podobné situaci, jo. Když, jako když se člověk rozejde, tak je to jeho volba, ale já jsem si to nevybral.
0: Mm-hmm. A nový začátek je často také spojován se stěhováním. Tak to vás někdy také potkalo? Nějaké takové zásadní stěhování vašeho života?
1: Ne, to mě nepotkalo. Akorát třeba by bylo zajímavý téma, možná, že už to v rádiu bylo. Nemám nápad, jak překonat strach ze zubaře. Vždycky, když tam jdu, tak se bojím. Stačí, když zubařka zapne vrtačku, už brečím. Jako já jsem upřímný, já mi to nenosí v dnešní době.
0: Takže dobře, máme tady i tip na nové téma. Děkujeme, Roberte, za návštěvu.
1: No, a jinak pozdravujte všechny vinkaře a to je tak všecko, nebudu to dál rozebírat a jmenovat. Děkuji vám a nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď nám zaspívá kapela Elán, Voda, čo ma drží nad vodou, tak se jmenuje písnička. No a potom si budeme opět povídat o nových začátcích. O chvílích, kdy jsme něco známého museli nechat za sebou a začít znovu. V práci, bydlení, vztazích nebo třeba úplně jinde. Kdy jste v životě začínali od začátku vy?
3: Kdyby bylo někdo.

0: Žoráš zpívá v Noční lince a vlastně i on dostal šanci začít po druhé. V roce 1999 měl v Bratislavě těžkou nehodu na motocyklu, byl v kritickém stavu a dlouho se zotavoval. Později sám mluvil o tom, že po nehodě dostal od života další šanci. A právě o takových chvílích je dnes Noční linka Českého rozhlasu. Kdy v životě jste začínali úplně od začátku? Na to se ptáme teď konkrétně paní Helenky, která volá. Odkud? Praha? Haló, slyšíme se?
1: Ano, tady Helena z Prahy.
0: Už jsme krásnou... ve vysílání.
1: Ano, ano. Krásnou Noční linku všem. A já se chci jenom podělit o tom, že já jsem se jako vdávala z velké lásky. Jsme teda spolu do teďka. 45 let jsme nedávno oslavili. A když mi bylo 25 let, tak jsem se stěhovala, protože manžel byl napůl Maďar, napůl Slovák do jižního Slovenska. A musela jsem se tam i naučit trošku maďarsky, protože jeho babička neuměla ani slovo. Takže jako tu jsem tam pak jako byla, jako vařila jsem s ní a naučila jsem se i od ní pěkný maďarský říkanky dětský. A mrzí mě, že jako manžel děti, měla jsem dva syny, že nenaučila mluvit maďarsky. Takže já jsem na ně někdy mluvila maďarsky. A jako pár slov, jako spíš rozumím, než... A pak jsem tam jako chodila do práce a po 5 letech jsme se vrátili zpátky do Prahy, protože manžel zůstal u stejného podniku, ale jako tady prostě měl výhodnější jako pozici pracovní.
0: Takže vy jste tam ani nestihla zažít to nějaké období, kdybyste si řekla, tady jsem doma, protože jste po 5 letech jeli zpátky.
1: Já jsem si tam celkem zvykla. Právě, že jsem tam měla i hodně kamarádek. Aha. A nejlepší kamarádka tam byla Maďarka, která se tam vdala za takového maďarského Slováka a já jsem ji učila jako slovensky, jo, protože ona pak šla do práce a potřebovala se naučit slovensky, jako v úřadu pracovala. A byla šikovná a my jsme si psali celý leta, i když jsem se rozstěhovala a stále si píšem a minulý rok za mnou přijela s manželem a letos tu byla taky na jaře s manželem. Takže jako krásný přátelství s ním mám.
0: Takže vy jste vlastně začínala pořád někde znovu od začátku. I když jste se vrátila, tak paradoxně jste musela začít ještě jednou, protože jste opět měnila práci.
1: Vstoupila jsem u stejného podniku. Aha. Já jsem byla pracovala ve zlatnictví a pak jsem teda odešla kvůli synovi. Jsem odešla z té práce jako a to bylo potom 90. roce, jak už se pak rušily taky prodejny, jo. A tak jsem pak odešla, i když každý jako kamarádky se dívali, že teďka každý si drží pracovní místo a ty prostě máš tady dobrý místo, ty jdeš pryč. A pak jsem postupně zase jako získávala práci v jiných zlatnictví a nakonec, co jsem byla v dobrým zlatnictví, tak prostě on se zrušila ta prodejna. A já potom jsem potom ušla dokonce do Lahůdek. Jo, to bylo úplně něco pro mě jako novýho. A já jsem byla spíš jako, víte, v tom zlatnictví člověk jako ty výhodnější, člověk jako pomalejší, má trpělivost na lidi, jo, v klidu všechno. A já jsem v těch Lahůdkách, já jsem musela pracovat rychle, jo. A to pro mě bylo taky prostě něco novýho, protože já jsem spíš pomalá, a teďka jsem si musela zrychlit, jo? Ale byl tam dobrý šéf, tak prostě jsem tam vydržela a dokonce potom jsem odtamtud teda odešla a pak jsem i nastoupila do pekárny a do prodejny pekárny a tam jsem dokonce chodila, jsem opravdu stávala asi ve 3 ráno a to byl teda fofr. Tam to jsem teda fakt kmitala, úplně neskutečně. Jsem říkala, není možný, že já takhle dokážu, já pomalý člověk, pracovat. Jo? Protože to bylo prodejna u metra a tam to teda sypalo. Jo? tam prostě opravdu peníze, rychle, rychle podávat, jo. Tam člověk lítal opravdu jako šmetrlink, opravdu neskutečně. Ale tam jsem, protože jsem tam pak jako byla, byli jsme tam nejdřív ve dvou a pak jsem tam byla i sama a to jsem nedala. To jsem opravdu, to jsem říkala, ne, tady jako nechám asi duši, tak jsem taky od tam toho odešla. No, takže já už jsem pak vystřízla hodně potom tak různých těch zaměstnání a jak už je člověk starší, jo, po té 45, 50, tak to už těžko opravdu schání nějaký dobrý místo a už do toho zlatnictví už jsem neměla šanci se dostat, protože už tam chtěli mladý holky. Jo, i když tomu nerozuměli ty holky, tak oni radši chtěli, když ta prodavačka nějak vypadá a bylo jim jedno, jestli tomu rozumí, nerozumí a prostě, jo, jako koukali na tohleto.
0: A kde jste tady nakonec pracovala? Kam jste šla?
1: Kam jsem pak šla? Dělala jsem, taky jsem dělala doručovatelku poštovní. Jo, to taky jako mě zajímá, protože...
0: Helenka, to je jeden nový začátek za druhým, nová práce. Ano, a opravdu úplně z jiného soudku.
1: No, to bylo opravdu
0: zlatnictví,
1: nový...
0: Zlatnictví, lahůdky, pekárna, pošta.
1: No, dokonce, jak jsem skončila ještě v mateřské školce nakonec.
0: A mateřská školka. No, jak jste mluvila o tom Slovensku, tak nové prostředí, trocha maďarštiny, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta, ale vy jste nám to podala tak, že to přesto, i když to bylo pouhých 5 let, pro vás byla důležitá životní etapa. Děkuju za milé povídání, ať se vám daří, Helenko, zavolejte zase příště, až budete mít prostor, ano?
1: Jo.
0: Děkuju, mějte se dobře.
1: Mějte se pěkně a všem jako zdravím všechny a dobrou noc.
0: Malinko jsme přetáhli čas, ale chtěli jsme si to doposlouchat, co říkáte. Každý z nás má v životě nějaký pomyslný první den, nová práce, třeba jako paní Helenka, nové bydlení, nové město, úplně nový životní styl. Začínali jste někde opravdu od začátku a co vás k tomu vedlo? Na to se dnes ptáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy člověk zavře jedny dveře a vůbec netuší, co ho čeká za těmi dalšími. Začínali jste někdy v životě úplně od začátku? A jak na tu dobu dnes vzpomínáte? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude na tuto otázku odpovídat paní Anička z Miroslavy. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a všechny ještě moc ještě jednou zdravím. No já si myslím, že takový přelom, velký přelom je jednak, když se žena vdá, to je úplně nový začátek, že jo, začínají starosti a já si pamatuju, když jsme se zařizovali s manželem, já jsem teda bydlela s maminkou, ale přesto jsme se zařizovali s manželem, protože maminka nám ten domek darovala a tak jsme měli za... No ale ten největší takový přelom v tom mládí je, když se vám narodí dítě a já stále vidím, jak si nesu toho svého prvorozeného synáčka a on už bude dneska letitý, nebo už je dnes letitý a já ho stále je to moje dítě a stále ho vidím, jak jsem ho nesla poprvé ve fusaku tehdy, protože se narodil v prosinci, ve fusaku zabublany a stále ho vidím, jak jsem ho rozbalila s hrdostí, si ho prohlížela a zulíbala. A to byl takový velký přelom. Pak po roce a půl přišla dceruška a to bylo to stejné. To byly i takové změny životní a myslím si, že jsem jako matka obstála a že jsem o děti se postarala dobře a uvedla je taky dobře do života. Dobře se jim daří, jsou zodpovědní, pracovití. No ale pak různé překážky, začátky byly, pak jsme si postavili dům, takže jsme se přestěhovali, ale i s maminkou. Maminku jsme nenechali moji samotnou, takže to taky to byla změna, ale ne tak velká, protože jsme byli všichni pohromadě a jenom v novém bydlení. No ale myslím si, že největší zlom bylo, když jsem ztratila zrak. To mi bylo 56 roků a bylo to úplně rychle, během 3 měsíců jsem se ocitla ve tmě, takže to byl začátek opravdu velký, bych řekla o 380, možná i více stupňů, jak se říká, ale bylo to zpočátku opravdu kruté. Já jsem, i když jsem byla doma ve známém prostředí, ale ta tma je opravdu jako omezující a člověk musí si najít cestu a chvíli to trvalo, než jsem si řekla ne, má, i když už děti, maminka už byla po smrti a děti už vylétly z hnízda, byli jsme sami dva, ale přesto jsem si řekla, že po určité době, nebylo to samozřejmě hned, trvalo to možná rok, možná dva, už si to nepamatuji, ale protože už je to 21 roku, ale já jsem si potom, tak jsem se nějak zařekla, že je má rodina nesmí poznat v těch základních věcech, že jsem nějak zrakově omezená, že ne to. Takže kdykoliv přišli a stále to tak je, že je navařeno, uklízeno, takže já vypráno, vyžehleno, takže já nepotřebujeme s manželem, protože manžel mi pomáhal mi vždycky a postavil se k tomu jako chlap. Žádný pláč, žádné stesky, to u nás nebylo a postavili jsme se k tomu oba čelem a zvládli jsme to a bez jakýchkoliv nějakých psychologů nebo psychiatrů a jedeme tak dál a snažíme se stále. Takže to byl opravdu takový velký zlom v mém životě, abych se z toho nevidomého člověka stala funkční a platná v rodině jako každá jiná žena.
0: Paní Aničko, já když vás poslouchám, tak mám z toho takový pocit, že život občas zamíchá kartami. A já mám pocit, že u vás zamíchal, ale vy jste to vyhrála i s těmi dalšími kartami. Protože vy jste si to v hlavě poskládala tak, že je zase všechno v pořádku.
1: Jo,
0: i když je to jiné.
1: Je to asi tak, já mám tu povahu takovou, že jsem velice ctižádostivá a když se do něčeho zakousnu, tak to, i když to není hned, tak já to musím zvládnout nějak. Samozřejmě jsou věci, které nezvládnu, to jako připouštím, jo, ale hodně věcí, když se zakousnu, tak prostě nějak se k ním dostanu, nějak se k ním doplazím. Já říkám,
0: no, když se někdy... Pokom jste, Aničko, říkáte, že jste taková ctižádostivá.
1: Po mamince. Maminka měla těžký život a já si myslím, že je mi stále vzorem. Já na ní vzpomínám velice často a často si říkám, jak by to ona udělala, jak by... Ale víte, jsem ráda, že už když jsem ztratila zrak, takže už nebyla, protože myslím si, že to by ju velice trápilo tady tohleto. Takže osud to tak zařídil, že prostě ju odešla dřív, než nastalo mé velké trápení. Takže tak to asi tak by bylo všechno. To bych chtěla říct.
0: Tak něco z té maminčiny síly se nesete celý život.
1: Jo, měla těžký život a tvrdě pracovala. A nakonec i já jsem tvrdě pracovala a když jsem tu práci musela jít do invalidního předčasně, do invalidního důchodu, tak taky jsem to těžko snášela. To by vám pověděl můj muž, jak já jsem brečela. Já jsem ani, když jsme jeli v autě kolem Vinohradu, on mi řekl, teď jedem kolem Vinohradu, tak jsem na něho hučela doslova, proč mi toto říká, protože už mi tekly slzy jako hrachy, protože pak jsem teprve poznala, jak jsem tu práci měla ráda. To byla taky jedna věc, že jsem ztratila práci, kterou jsem měla ráda, aniž bych si to uvědomila, jo, ani uvědomovala. Chodila jsem do práce, chodila, snažila jsem se, ale že bych ji tak měla ráda, to jsem si neuvědomila, protože to byla denodenní taková povinnost chodit do práce a tu práci jsem jako měla ráda, byla na vzduchu, byla v přírodě, byla ve Vinohradě, prostě tak to bylo a tak jsem to brala a až se mi ztratila, tak pak jsem toho velice taky jsem to těžce nesla. To byla taky jedna věc, kterou prostě, když ztratíte práci, já jsem nebyla zvyklá měnit práci, já jsem pracovala v jednotném zemědělském družstvu a tam jsem i skončila. V tom Vinohradě jsem pracovala přes 20 roků a předtím jsem byla pět roků v ovocné školce, kde se pěstovaly stromečky malé. Byla to taky zajímavá práce, ale šla jsem odsud, protože jsem měla problémy se zádama už tehdy, protože tam v té práci jste, jak se říká, zadkem nahoru pořád, jo, u země a to mi nedělalo dobře na moje záda, takže a měla jsem možnost do toho Vinohradu a tam to bylo daleko lepší a bylo to krásnější a Aničko, na to také ráda vzpomínám.
0: Vlastně takže, s tím, že jste se stala nevědomou, tak jste musela absolvovat mnoho nových začátků, protože vlastně každá oblast vašeho života se proměnila. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, těším se, že se uslyšíme zase v příštích vydáních Noční linky, jsme tady, číslo znáte.
1: Všichni moc zdravím a neví nikdo, co nás čeká, že jo, ještě. Takže buďme připraveni.
0: Buďme připraveni a buďme spolu.
1: Hezkou noc a hezkou neděli a hezký týden nastávající.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: První noc v novém bytě, první den v novém práci, první ráno v neznámém městě. Zažili jste něco podobného? Kdy jste v životě začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Srdečně zdraví Jarka Parbuříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou chvíle, kdy za sebou necháme skoro všechno, na co jsme byli zvyklí. Museli jste někde udělat tlustou čáru a začít někde s někým úplně od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám další návštěvu. Tou je...
1: Anna Zábířová.
0: Paní Anička, vítejte a povídejte.
1: No tak, když jsme se s manželem brali, tak prostě jsme byli domluveni, že budeme bydlet u mých rodičů. Tam to bylo jako v pohodě, no ale po roce se stala taková událost, že prostě jsme se jako s manželem rozhodli, že prostě se odstěhujeme. Byla možnost, že manžel dělal na šachtě a byla možnost, že se dostavovali ve Frenštátě byty, takže že bychom se do třech měsíců mohli odstěhovat. Aha. Stěhovala jsem se nerada, s rodičmi jsme jako vycházeli jako dobře, ale tam byly jako jiné okolnosti. No tak jsme se do toho Frenštátu jako přestěhovali. Narodili se nám tam postupně dva kluci potom. No a v roce 91, když jsem byla na mateřské, tak se rozhodlo definitivně, že šachta Frenštát se neotevře. Utlumovaly se šachty na Frýdeckém Místecku, takže vlastně jediné šachty, které celkem ještě šly, byly na Karvinsku. Takže vlastně potom jsme to dělali tak, že vlastně manžel v 91. v létě šel dělat na Karvinsko, do Karvinských dolů. No a já jsem byla s klukama sama v bytě ve Frenštátě. Manžel sice dojížděl jednou za týden, no ale prostě nebylo to. No a nechtěla jsem jako, aby jsme byli jako rozdělení. Takže vlastně, jak mi končila mateřská, tak vlastně jsme se stěhovali vlastně do Havířova. Pro mě to bylo zase trochu, protože jsem z vesnice, tak pro mě to bylo větší město, i když dřív jsem jezdívala do Ostravy jako a tak jako to, tak jsem se to tak trochu dovedla jako představit. No a hlavní problém byl, že vlastně půra lidí tady mluvila vlastně po našemu. Jestli víte, jako co to je, ten nářečí vlastně polské, to je vlastně čeština, slovenština, aha, polština, prostě jako v obchodech jako mluvili normálně jako česky, ale prostě jako ti starší prostě jako nerozuměla se jim jako vůbec. A nejhorší to bylo, když jsem se dostala do nemocnice, ležela jsem na prostředním lůžku a prostě ženy se kolem mě bavily, jako tím nářečím, a prostě pak ve finále mi řekli, jestli náhodou, jako česky, jestli nejsem hluchá, nebo co je mi, že se s nima jako nebavím. A já jsem řekla, proč bych se s váma bavila, já vám vůbec nerozumím. Tak vlastně
0: ano,
1: potom...
0: Ano, jazyková bariéra, to je opravdu velký problém.
1: Jako bylo to těžké, no a tak snažili se potom jako mluvit česky, jako, tak jsme to tam nějak jako přežili těch pár dnů. No a potom, když vlastně jsem šla začínala jsem vlastně v domově důchodců jako pečovatelka, tam to taky bylo jako hodně polštiny jako a toho nářečí. Pak jsem byla v obchodě, tak to už bylo lepší. No a pak jsem dělala vlastně v prodejně, která byla velká, ale tam ty před lidma jako ty pracovnice, které už měly kolem 50, mluvili jako česky, ale prostě mezi sebou tam to ty starší prostě švitořili pořád jako po polsky jako. A do dneška já prostě jsme tady už přes 30 let a já jim jako nerozumím jako vůbec, jako když se s někým bych potkala a prostě po polsky něco jako bych řekl, tak jako nerozumím jako.
0: Paní Aničko, a to nebyl nějaký způsob, jak se to naučit, anebo z jakého důvodu jste k tomu nepřistoupila?
1: No, protože prostě já jsem z Vážska, tam je zase jiná řeči, takže vlastně jako Nechtěla se. Myslela jsem, že tu budeme dočasně, jenomže z dočasnosti se stalo už přes 30 let a prostě pak jsem začala mít stále být jako mladší v těch kamarádech, které prostě už jako mluvili celkem jenom česky. Jako.
0: A řekněte, po jaké době jste se tam začala cítit doma?
1: No tak asi až tak po 10 letech. Mi to jako trvalo jako strašně jako dlouho. Jako.
0: Vy jste se stěhovala víckrát, jak jste říkala. Co jste udělala vždycky jako první, aby vám v novém bydlení začalo být dobře? Aby vám to nové bydlení začalo připadat vaše?
1: No snažila jsem tu domácnost vlastně přizpůsobit, jako, abych to měla jako co jako nejlíp. Jako. Udělané jako, protože vlastně my jsme se vždycky stěhovali s nábytkem, i od našich jsme se stěhovali s nábytkem, takže
0: vy jste si vlastně díky tomu vybavil vždycky tu domácnost podle svého a vytvořila tak pocit domova.

0: Jsou změny, které plánujeme dlouho, jiné přijdou ze dne na den. Začínali jste někde od začátku, aniž byste si to sami vybrali? Co se tehdy stalo? I o tom můžete povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která má název Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? A ptáme se také paní Marie z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. A poslouchám, sice nevím, jestli se zachovám se svým povídáním, ale řeknu vám asi tolik. Já jsem končila v roce 1953 školu. Nepustili mě, protože jsme měli pár hektarů pole, musela jsem ostat doma. A vycházela jsem společně se svou láskou od šestého roku školy. A ten nastoupil do učení a já ostala doma. Musela jsem do zemědělského družstva. Začínala jsem na poli, pak jsem se dostala do kanceláře a pracovala jsem tam do roku, do svých let 75. Neměnila jsem, byla jsem velice spokojená, i když byly těžké podmínky docela. A vzala jsem si teda manžela z ty školní lásky. Ten se vyučil, pak si udělal průmyslovku. Nakonec si dálkově udělal ještě vejšku a já si musela udělat dálkově účetnickou školu. Oba jsme pracovali v jednom podniku, ale každý v jiným, ale celý život. Vůbec jsme neměnili zaměstnání a dělali jsme do 75 let, když jsme byli jako důchodci. Nelituju toho, vzpomínám na to s láskou, protože za tu dobu jsem měla asi 4 vedoucí, kteří se měnili tím, protože se mnou, když já jsem tam nastupovala, tak jsem měla vedoucího, který byl asi o 40 let mladší, starší než já, a končila jsem, že byl zase o 30 let mladší než já. Byli jsme velice spokojeni a prostě...
0: Dobře, paní Marie, abychom se nebavili o práci, ale o tom tématu, které je nový začátek. Naučila jste se třeba někdy v dospělosti něco úplně nového, na co jste si třeba předtím netroufala?
1: No tak ani jsem snad nic nového nezkoušela, abych vám řekla pravdu. Měla jsem možnosti, ale byla jsem spokojená, rovněž tak manžel. No, víte co, když si na něco zvyknu, tak s tím žiju a zajímám se o to. A vlastně my jsme začínali oba stejně v tom podniku a celou dobu jsme tam vydrželi a byli jsme spokojeni. Mm-hmm. To je asi všechno,
0: takže
1: co bych vám chtěla říct.
0: Máte ráda své jistoty, zaběhnutý řád a změny nejsou
1: ano,
0: nic pro vás.
1: Měli jsme dvě děti, že jo. Byly těžké podmínky mateřské školy, tenkrát to neexistovalo ve vesnicích. Tak jsme museli, maminka dělala taky, tatínek mě brzo umřel, maminka dělala taky v družstvu. Tak podle mě se musela přizpůsobit, musela jít do kravína, aby mě pak ty děti hlídala. Mhm. Bylo to velice těžké na té vesnici, ale... Prostě byli jsme spokojeni.
0: Bylo to
1: by bylo asi tak všechno, aby to dlouho neprodlužovala.
0: Tak vlastně možná je dobře, že jste těch nových velkých začátků nemusela v životě absolvovat tolik, když říkáte,
1: ano,
0: že máte
1: velice,
0: raději
1: velice ráda jsem
0: svou
1: byla
0: jistotu a klid.
1: A byli jsme spokojeni. Pozdravuju všechny, ráda vás poslouchám. A mějte se moc hezky. Přeju všem dobrou noc.
0: Děkujeme za telefonát. Pojďme se podívat na web noční linky, tam píše Jana. Zdravím linkaře, téma se aktuálně týká i mne. Potkala mě životní změna a nezbývá, než se k ní postavit čelem a jít dál. Ve svém věku se musím otřepat a nechci to vzdávat. Nikdo vám to neulehčí. Pochopila jsem, že je třeba se vzchopit. Tak Jani, Vy jste neprozradila, jaká životní změna vás potkala, ale z vašich slov cítit, že teď neprožíváte úplně jednoduché období, ale píšete, že to nechcete vzdát, tak to je dobře. Ono to ani jinak nejde, vidíte.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, začala neděle 6. září a před námi je druhá hodina noční linky. Ze zlínského studia vás stále zdraví Jarka Barboříková. Dnes v noci otevíráme vaše příběhy o chvílích, kdy se život změnil natolik, že jste museli začít znovu. Nové bydlení, práce, cizí prostředí, ale třeba i událost, kterou jste si sami nevybrali. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku, úplně od nuly? Co vám tehdy pomohlo udělat první krok? A jak se na svůj nový začátek díváte dnes? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Budu ráda za vaše příběhy. A teď vítám prvního posluchače dnešního dne a je to paní Vlastina Skrnova. Je to tak?
2: Dobrý večer.
1: Už jsme ve vysílání, povídejte.
2: Dobrý večer, paní Jarunko. Tady Vlastina Skrnova. A pozdravuju Pepína a jeho paní do Velký Karlovic. Mě kolikrát pozdravovali.
1: Tak Vlastínko, pojďme k tématu.
2: Pak Roberta Žolomouce a Danuš Blatné. Odjímávám. A teď bych chtěla svoje říct. Já jsem se vzdávala, bylo mě 21 roku. A byla jsem vyučená kuchařka a chtěla jsem mít jako na lékařku. Bohužel mě to nebylo umožněno, protože náš tatínek nechtěl jít do KSČ. Tak mě nepustili, i když jsem měla samé jedničky, tak mě nepustili vůbec do toho učení. Tak jsem ze zlosti šla se vyučit kuchařkou, že to budu jednou v životě potřebovat a v momentě mě nic nenapadlo. Ale naše o tom nevěděli, přihlásili mě do zemědělské školy, ale já jsem šla na brigádu na rok do Obile nad Bidnavkou, aby si vydělala na to, aby měla na cestu, protože řekl mě tatínek, že kdyby šla do Prahy, že on by mě nemohl přispívat na to, že měli zemědělství začínali. Že? Takže oni byli na nábor, byla 40, takže začínali. No a tak jsem třeba se vyučila tu kuchařku, chvíli se mi dělala, ale pak jsem byla do Velké Karlovice na pouti a tam přijmuli dojičku do Kravinu a že dostanou domeček. Rodinu jako.
1: Vlastníko, a o kterém konkrétním začátku se budeme povídat?
2: Ta se šla moje manžel šli do těch Velký Karlovic. Nešli, tak jsme chtěli jít a nevyšlo to. Už raz si přeběl. Tak jsem byla nešťastná z toho, ale to nevadí. Stejně jsme od sebe odešli, proto byl krutej člověk, takže bohužel musela jsem od něj. Doktoři mi to nedoporučili, takže musela jít od něj. No pak jsem si našla druhého partnera a ten zase se mi zabil v autě. Já jsem malýho Honzika půlročního, on se zabil v autě. Takže jsem měla samou svůj, ale do práce jsem chodila poctivě, když jsem dělala v té kuchyni, v Olomouci. Jo,
1: Ano, vlastníko tématem ovšem není práce, ale nové začátky, tak vy těch začátků jste měla hodně, těch pracovník, jak jste o tom mluvila, určitě po ztrátě partnera, to musel být obrovský zásah do života a obrovský velký začátek. Tak který začátek byste chtěla probrat, abyste nám popsala, kdo vám pomohl, co vám pomohlo? Třeba se někdo bude nacházet z posluchačů Českého rozhlasu v podobné situaci.
2: Já na úštělku je to lepší, ale neslyšela se vás pořádně. Jo. No, pomohli mě hodně, já jsem dobrý kamarádky, ty jsme začínali, já už 62 roku, jsem věrná Českému rozhlasu, takže první jsme začínali chodit na třídní, na srazy, to bylo nádherné, když si to užili.
1: Dobře, tak vlastníko, děkujeme za to, že posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, že jste nám věrná dlouhou dobu, jak o tom teď vyprávíte. A poslouchejte dál, protože pro vás máme krásné písničky, které nestárnou. Teď Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. I pro vás ze Zlína do Krnova. Loučíme se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Druhou šanci můžete dostat v práci i v osobním životě, ale někdy také doslova od života. Dostali jste ji někdy vy a znamenala pro vás co? Že jste museli začít opravdu od nuly? Volejte Noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Máme 8 minut po půlnoci.

0: Krásný večer v noční lince Českého rozhlasu. Kolikrát se podle vás dá během jednoho života začít znovu? Jednou, dvakrát nebo klidně mnohokrát? Kdy jste začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Hinek, který volá z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já jsem začínal několikrát, protože to vyžadovala situace. A malý moment, asi zasnu rádio.
0: Dobře, potom se k nám vraťte, teď se to poslechneme.
1: Tak, už jsem tady. Já jsem se vyučil číšníkem, protože jsem si nedovedl představit, že bych stál někde u mašiny a obsluhoval ji od rána do večera. Takže jsem se dal tady na to povolání a měl jsem je rád. Ale potom přišlo manželství, přišlo dítě a zjišťoval jsem, že prostě je z toho čišnického platu asi budu problematicky vyhýbovat. Takže jsem se vydal do stavebnictví, když se vedle nás začala stavět jaderná elektrárna Dukovany, tak jsem se tam vydal na stavění věží. To byl hodně velký zlom a hodně lidí se mě divilo, jak to, že já vlastně z tepla a z relativní pohody jdu do stavebnictví, kde teda vlastně začíná zima. No, no ale stalo se, že...
0: A co bylo nejtěžší? Ta fyzická práce nebo naučit se něco úplně nového? Nebo možná i ty komentáře lidí kolem vás?
1: Zapadně ta fyzická práce a v chladu, v podmínkách venkovních. No ale postupně jsem se vypracoval až na vedoucího skladu, takže jsem se do toho tepla zase dostal a tam se mi líbilo. Jenže přišla doba, kdy Dukovany měli všechny čtyři věže postavené a odjížděli do Temelína. A protože jsem v té době současně začal stavět dům, tak povídám, hoši, já s váma nepojedu. A začal jsem hledat zase jiné zaměstnání.
0: Uh-huh. No tak vrátil jste se k tomu číšníkovi?
1: Vrátil jsem se, nebo dal jsem se na cestu hasičiny. Hasič s povoláním.
0: Aha, a to je další teda velký krok a skok. Ale to nevím, jestli jste si pomohl tím, že jste musel pracovat na směny, ne? Nebo... Jak to bylo?
1: No tak to musel jsem se přizpůsobit tomu, vlastně tam jsme byli ve dne v noci, že jo, takže to tam se sloužily 24 hodinové směny a ten režim byl úplně o něčem jiným prostě. Ale zase postupem času jsem se vypracoval až na pozici, kterou jsem chtěl dělat, protože se mi to líbilo a sice z bojařinu. A dostal jsem se na místo dispečera.
0: A to je zase v teple, to se vám líbilo?
1: Zase to bylo v teple samozřejmě, ale bylo to zase náročné po psychické stránce. A dostal jsem se do toho tak dobře, že jsem tam vydržel až do důchodu. Mm-hmm. No. A tam už jsem dneska, samozřejmě. Je mě 70 let, takže už jsem důchodce.
0: Tak to byly skoky opravdu velké. Číšník, stavebnictví, hasič. Dělal jste teda na dispečingu, jestli jsem to pochopila dobře.
1: A mám ale tu paměť, že jak pravý klasik, všetím jsem byl rád.
0: Tak to má být. Hinko, a když se ohlednete zpátky, bylo rozhodnutí opustit tu svou původní profesi správné?
1: Já si myslím, že ano, protože postupem musel jsem tomu něco věnovat, určité znalosti znovu pochytit a zapracovat se, a potom se jelo dál, že? Takže nemůžu naříkat, jak říkám, skončil jsem v důchodě vlastně od té hasičiny jsem odešel do důchodu po 32 letech, takže to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba.
0: Tak těch nových začátků jste zažil opravdu několik, tak vám děkuju, že jste nám o nich dnes v noci vyprávěl v noční lince a přeji, ať vás už čekají jen samé dobré životní změny a hlavně žádné velké. Naslyšenou, pane Jinku.
1: Ta změna bohužel přišla, když jsem přišel o manželku a zůstal jsem tady sám, takže to byla poslední a radikální změna, ale bohužel to už je život. No.
0: Tak to nás mrzí, ano. Tak já vám přeju, abyste i tady tuto životní změnu zvládl stejně jako ostatní lidé, mnozí posluchači, kteří jsou na vašem místě. Vážím si toho, že jste se s námi o to podělil. Přeji hodně sil a klidnou noc.
1: I vám hezkou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: K novému začátku někde potřebujeme odvahu, jindy nám život příliš na výběr nedá, stejně jako teď třeba o tom hovořil, o té poslední změně, pan Hynek. Jak to bylo u vás? Začínali jste někdy od začátku? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat.

0: Někdy až s odstupem času zjistíme, že konec něčeho starého byl vlastně začátkem něčeho dobrého. Stalo se vám to? Museli jste někdy začít úplně od začátku? Pan Franta ze Vsetína je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Až teď jsme, pane Franto, ve vysílání, takže zdravíme vás a rádi si poslechneme vaše vyprávění.
1: Tak já jsem to měl daleko horší, jak to tady všichni říkají. Já jsem přišel z vojny, za rok jsem se oženil, tak jsem si koupil za ten první rok, co jsem dělal postenky, šaty. Býval jsem doma s rodičema a s bráchama. A když jsem došlo, tak jsem se měl ženit za ten rok. Bylo to v červenci, 29. července. Tak jsem si ty šaty a to, a tak se mě nabídla kmotřenka, abych šel bývat k ní. Protože doma jsme měli dvě místnosti a takovou malučku, jenom tam spával taťka. Tak jsem šel spávat kmotřence. Manželku jsme neměli nic, vůbec peněz. Nám bylo po svatbě 300 korun a svatbu nám platili. Ten měl rodiče, nebyla to nějak veliká svatba, ani taková skromnější. Měli jsme to na dědině. Tam v Lidečku, jak se řekne. Tak jsme spávali na... Motra nám tam nechala jenom postel, šporák, kde jsme si museli nosit dřevo, topit. Tak jsme spávali na té takové železné posteli, jak byli v nemocnici. Ona to nějak neměla vybavené. My jsme měli chudobně, nás bylo mamka do 35 roku. Onemocněl po dvoře 100 korun, byla od národního výboru, teďka dělala sám na dráze. Tak my jsme neměli nic dobrého, cukrové jsme dostavili za měsíc balíček a jít na cukrové. My jsme něco dělali, pomáhali, někom dal nám korunu, stalo kino tedy. Takže jsem byl v bídě. První půl roku jsme dělali, jsme si koupili televizu černou. Tak dále jsme pokračovali, až jejich rodiče, protože moja manželka byla sama, měla ještě bráchu, tak měli trošku víc, tak nám koupili ložnicu. A já jsem na rok dostal byt na stej dědiny, jsem šel bývat na Vsetín. Jako stavař jsem dělal pozemní staveb. Tak nám koupili ložnicu. No a já jsem denně přišel z práce a do večera na fuškách a pomáhal jsem tak, aby si mohli zařídit tak zápas na rok a půl. Dva roky jsme si zařídili obývák. Dětský pokoj se nám narodil. Kluk, co se nám narodil. Právě před svátka po novém roku a na svátky mě zemřela moja mamka v té dědině.
0: Aha.
1: Tak toho ani si na svátka těšila se nedočkala. Tak o to jsme to měli těžší zase. A do druhého roku ta matka mojí onemocněla rakovinu. Umřela také na svátky, tak jsme zostali sami. A moja manželka byla taková ještě trošku z dědiny, tak měla trošku to oba přebalování a tak se naučila. Musela zůstat doma chvílku. Potom nám hlídali sousedi dětku, aby jsme si něco přijeli a tak jsme dělali. Dělali společně všechno šetří, pak jsem jel dělat do světa, do Prahy, do Německa, abych vydělal peníze, ona dělala tady doma, to vždycky bylo ve školce, my jsme měli jedno, druhé už jsme nemohli mít, protože měla něco na posokné asi tento, tak nedoporučili druhé děcko, tak jsme měli to jedno. Tak jsem vydělával penízky, jsme šetřili, všechno koupili, koupili jsem si a auto. Jsem měl dokonce 4 auta, jsem si koupil podle doby, jak postupovali. jsem jezdil do Prahy a autem, aj do Německa, aj do Liberca, do Bratislavy, všude se dělal. Tak jsem něco vydělal. No a tak jsme zařídili, žilo se nám to celkem dobře. Akorát to, že manželka byla dost často doma sama.
0: Ano, to, když jste pracoval ve stavebnictví, tak to bohužel tak bývá. No, měl jste těžký manželský rozjezd. Z nuly jste s manželkou ale vybudovali domov pro své dítě, takže to stálo za to. A měl jste naštěstí kolem sebe ty, kteří vám pomáhali, jako třeba ta vaše teta.
1: Tak dělal takového šéfa, tak jsem měl 20 lidí pod sebou. Tak jsme tady na Stepině zateplili, kde jsem dělal nemocnicu, tak chlapi mě to pomohli zateplit. A i tady ten barák, jak děláme z těch 20-16 rodinného studie, že to udělali zadarmo, manželka jim navařila. Tak jsme ušetřili, tady neměl nikdo nějakých peněz moc tedy. To jsme si šetřili do jednoho baráku mladí lidi, co jsme tam nastoupili kolem 25 roku. Si ženatí s dětskem jedním nebo bez dětek. No, žije nás tu už tak polovica. Já jsem žil s manželkou 55 roku, teďka před dvouma třema rokama mě zemřela. Tak to jsem nesl tak těžce, že jsem chtěl skončit životem. Protože jsem byl na ní zvyklý, jsem byl v důchodě, tak jsme si pomáhali. Máme tady před sebou na posteli před obrazem moju fotku velikou vystavenou a i všechny fotky, protože já jsem velice nemocný, mám neuropatii. Teďka jsem, včera jsme byli u doktora, mě zavezli kamarád, protože sanitka nebyla v dispozici a špatně mě nakládají, tak mě na vozíčku dal do auta, tak mě převezl tam. Jsme jeli na neurologii. A paní doktorka mě objednala. Loni jsme si už objednávali tu postel polohovací.
0: Dobře. Franto, s dovolením vám do toho vstoupím. Tak 3 roky to mohou znít jako dlouhá doba, ale když člověk s někým prožil velkou část života, tak se to nedá měřit kalendářem. Já děkuju, že jste se nám svěřil, že jste o tom dokázal mluvit, že jste si s námi povídal. Z vašeho vyprávění je znát, jak důležitá pro vás manželka byla, pořád je. Tak přeju, aby těch těžkých chvil postupně ubývalo a přibývalo těch, kdy si na společné roky dokážete vzpomenout i s úsměvem. Mějte kolem sebe svoje blízké, jsme tady i my, Český rozhlas, zavolejte někdy znovu, budu se na vás těšit. Ano, Franto?
1: Mám vám zavolat?
0: Určitě, určitě se zase ozvěte, budeme čekat a hlavně se budeme těšit. Teď zaspívá Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začít znovu se dávat 20, v 50 i v 70. Začínali jste někde od začátku i vy? A bylo to s přibývajícími roky těžší nebo naopak snažší? Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Ledušku, která volá tady od nás z Moravy, z Rakové. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásnou noc. Doufejme, že už nebude tak horká, jak byly ti předchozí.
0: Liduško, musíte si bohužel stlumit to rádio.
1: Jo, vidíš, co dělám. Zapomínám.
0: Zapovídali a nestlumili. No a potom se těšíme na vaše povídání, jestli jste se někde musela zbalit kufra a odjet někam, kde jste to třeba vůbec neznala. Uvidíme, z jaké strany se k tématu postavíte. Tak povídejte, jak vypadal váš začátek.
1: Jo. A jak se říká, že on není peříčko. A já jsem teď poslouchala toho pana Františka ve Vsetínách, tak se mě srdce rozbušilo, protože moje první láska se jmenoval z hodou okolností taky František. No a znali jsme se dlouho, chodili jsme spolu a nechodili asi 17 let. Nakonec jsem poznala manžela, dal si Jindera, no a se s námi vzali jsme se a přišla jsem do Zlína, kde jsem to měla trochu ulehčené tím, že jsem tady měla kmocenku, to byla maminčina sestra a ta se mě ujala, protože jsem dala výpověď, já pocházím z Karolínky, tak tam jsem pracovala v kartonáři ve sklárně a dala jsem výpověď, že když se vzali s manželem, no a přišla jsem do Zlína, no a tady hledej místo bydlení nebylo, manžel býval na internátě, že jsou by svobodný. Tak jsem se musela navštěhovat zatím na internát. Manžel býval na druhém, já na čtvrtém. Tak jsme čekali, protože manžel byl v družstevní byt zažádané, teda od družstevní byt. Tak jsme čekali. No chodili, žádali jsme se, protože manžel nemohl za mnou, já za ním na internát tenkrát. To nesmělo. No a děvčata, jako co mě tam znali na internetě, tak říkali do prčic, už a vem tedy, už se tři roky nacházáte, koukáme na vás tady, jak se lůčíte na rohu internetu a já říkám, buďte v klidu, já už tři roky ani hodana. No tak jsme čekali na byt, a stavili se byty na jejich smazích, tak konečně se dočkali po třech letech. No, tak jsme si ho zařídili, protože já jsem měla ohromné rodiče, kteří mě šetřili, že já jsem vlastně dělala s maminkou v kartonáři, ale ne, jako ne, no, jestli jsem přispívala, nebo ne, to bylo na našich. Oni mě prostě ty peníčky skládali, takže když jsme se vzali, tak jsme si jenom objednali nábytkovou stěnu do obývacího pokoje a měli jsme to uskladněné u našich. No a když jsme potom dostali konečně ten byt dvoupokojový, tak náš manžel pocházel z velké rodiny z 9 dětí a byl nejmladší, takže byli ohromná rodina, která dobře se vdala, že mě přijali mezi sebe, tak nás pomohli na odstěhovat ten nábytek do toho bytu. No a žili jsme spolu, jak se říká, dobrým veřlem, jelikož nám nebylo psáno, že jsme neměli děti. Ale manžel mě je bratra a ten byl taky bezdětný, a taky doopatřoval manželku, ta zemřela a potom pár let po ní zemřel taky. A, no a nakonec jsme spolu byli 43 roku až do roku 21, kdy přišel ten hrozný covid. No, manžel se dostal do nemocnice a už bylo pozdě, že ta nemoc už byla v takém stádiu, že mu nemohli pomoct, mě říkal potom primář, tak zemřel v pondělí, jako se dostal do nemocnice a 24. března 21 zemřel. No a já na druhý den přišel na noc domů, si se říkala, kde je, že on neměl šatnu, on chodil, on byl zaměstnán všem magistrátu, oni se starali o čistotu města, víte. No nepřišel, no tak jsem si lámala hlavu, kde mi mohl spát. No a na druhý den ráno v 9 hodin zvonili policie. No tak jak jsem ležela, jsem ho měla taky, samozřejmě jsme bydali v jedné domácnosti, jsme měli pronajatý byt. No a přišla jsem jim otevřít jenom, jak jsem byla v noční košili a v županu,

0: přišel se ztrátou manžela. O to víc vám přeji, aby už před vámi byly jenom změny, které si sama zvolíte a které vám přinesou něco hezkého. Děkuji, že jste nám zavolala a přeji klidnou noc, paní Lidko.
1: Dobře, já vám taky děkuji a přeju všem klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste změnili profesi, přestěhovali se, nebo vybudovali nový domov po letech. Kdy jste měli pocit, že skutečně začínáte od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Emma, která volá z Javorníku.
1: Javorníku, Jeseníku, abyste
0: ano.
1: upřesnila, už jsem párkrát s váma mluvila. Jako nový život jsem začala, opravdu. Já jsem se ve 30 letech poprvé vdala, narodili se mi dva synové a po 5 letech jsem zjistila, nebo jsem, no, našla manžela s nevěrou, což jako jsem zásadně proti. Takže manžel si skončilo a když měli synové 10 a 11, tak jsem díky pošťačce, která mě chodila, poznala jejího tatínka, který byl vdovec, a získala

0: Dala jsem pro své děti výborného tátu, výborného partnera. Už jsme spolu 25 let a musím říct, že i když jsme se toho, už jsme i manžele, 15 let, 10 let jsme spolu žili a když můj nejmladší syn slavil 20 let a udělal maturitu a měl narozeniny, maturitu, všechno, tak říkám manželovi, nebo manželovi, říkám Františkovi, ty, a co kdyby jsme jako kulturní vložku vložili naši svatbu? On říká, já nejsem proti. Tak jsme se na narozeniny mého syna vzali a můžu vám říct, že lepší život jsem si opravdu neměla představit. I když po rozvodu s prvním manželem jsem si říkala, že už v životě chlapa nechci vidět, že si vychovám děti, budu se jim věnovat. Tak jsem
1: to
0: šťastná.
1: Jste, Emo, v kolika tě letech poznala toho svého druhého partnera?
0: Mě bylo už skoro 40.
1: Mm-hmm.
0: Já už jsem v důchodě, já už jsem stará
1: baba. Mladá, to jste byla
0: ale
1: pořád
0: mladice. Do práce. Já tou svojí práci žiju, to jsem tady taky říkala na určité téma.
1: No, vy jste zvedla ten telefon a představila jste se mi Emma Hospodská. Slyšela jsem dobře?
0: Ano, já jsem Hospodská od 18
1: tak
0: let.
1: To by mě taky bavilo, to bych taky dělala do
0: já
1: důchodu.
0: Já jsem splnila svůj životní sen.
1: Otevřela jste si vlastní hospodku?
0: Ne, pracuji už 26 roku v jedné restauraci. Vyzkoušela jsem spoustu restaurací, ale 26 let pracuji v Jeseníku v jedné restauraci a jsem nadměru spokojená, chodí u místa stáli klienti, vrací u se mi turisti a to vždy řešíme. A kam na výlet? Říkám, kde je do Javorníku, na náš krásný zámek, na Stančírnu, na Radši údolí. A pak oni večer přijedou a říkají, no, paní Emo, super, super, dneska jsme Borůvkovou, zítra jdeme na Borůvkovou. Prostě já tou práci žiju, ale to není téma práce, to je téma jako začít nový vztah. Bala jsem se toho nového začátku a to. Ale musím říct, že nelituji, lepšího manžela bych v životě asi nepotkala. Díky němu jsem získala i dceru, vnoučata, už jsem i prababičkou díky tomu. Dcera mi říká normálně maminko, protože František byl dovezen, jsme se poznali. Vnoučata mi říkají babičko, pro vnoučata taky babičko, jo. A já jsem prostě se zem nebyl úplně spokojená, šťastná.
1: To je krásné.
0: Máme krásnou rodinku.
1: A já jsem se nemohla přát lepší závěr dnešní noční linky. Paní Emo, moc vám děkuju, že jste zavolala.
0: A jestli bych mohla, tak bych strašně ráda. Do Krnova pozdravila jednu paní. Bylo nějaké téma jako vaše rodné město a to. A já pocházím původně jako z Valach, ze Vsetína. A ona to potom volala, že taky ze Vsetína. Tak jestli poslouchá, tak paní ze Vsetína strašně zdravím, protože já když jedu na Valachy a projedu Vsetínem a blížím se k Hovězímu a to a takom vidím ty naše kotáry, já brečím, já jsem tak šťastná, že jsem zase doma, jako, když jsem to třeba podařit díky práci a tomu, že manžel je vážně nemocný po rakovině jednou, dvakrát do roka, ale prostě jak jdu na Valachy, tak
1: tak přijďte někdy k nám. Děkuju, že jste zavolala a loučím se i s vámi, milí posluchači. Celou noc jsme poslouchali vaše příběhy o chvílích, kdy jste museli začít znovu. Někdy z vlastního rozhodnutí, jindy proto, že život prostě rozhodl za vás. Z vašich vyprávěních bylo znát, že nový začátek nemusí být vždycky snadný, ale často s odstupem zjistíme, co všechno nám přinesl. Děkuju, že jste zavolali, napsali nebo jenom poslouchali. Loučí se Jarka Barboříková ze zlínského studia. Zdravíme do celého Česka. Klidnou neděli přejím a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
2: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
2: To jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
1: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
2: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
2: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
2: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
1: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
0: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
2: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumseis, Element, Kodok nám čerti nesou.
3: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
2: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
3: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
2: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
3: No, to je...
2: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
3: No, to já chápu, ale...
2: Co máš?
3: Když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
2: Krásný,
3: co?
2: Krásný.
3: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
2: Další
3: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
2: ano.
3: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jedinej hektar lesa.
2: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
3: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
2: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
3: Jo.
2: Co tam máš dál?
3: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
2: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
3: Teda.
2: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
3: Svatá prostata.
2: Himmelherrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
3: No jistě, no Hajnej to...
2: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
3: A předsedu ZOSSM taky.
2: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
3: No, no.
2: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
3: Ze sluněte?
2: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
3: Aha, no ale to když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
2: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
3: A proč by nemohl?
2: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu jí do zadnice. Hergot, donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
3: Jasně, jasně, jasně. No,
2: tady ty tvoje stížnostičky. No,
3: no. Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
2: Ale co zas?
3: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
2: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní, soudruho.
3: Jasně, no.
2: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu. Jasně. A pětiletku.
3: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
2: Je to pod...
3: Co?
2: Akorát ty vaše hory jsou, soudruho, dobrý pro ty podvratný živly.
3: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
2: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruh. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
3: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
2: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
3: A to jako jaký teda?
2: Já nevím, třeba. Tak třeba pavián je hezky socialistický.
3: To jako, že tak řve?
2: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí, že?
3: No ale přece jenom, soudru, teda jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom pavijány v Krkonoších.
2: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
3: Jo.
2: No, ale... Mě už ty tví divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden, se s tou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
3: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
2: Co?
3: Nebudeš rodit, ne.
2: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
3: Jasně, jasně. No jo, a tak a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
2: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
3: To já...
2: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
3: No,
2: no, neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
3: Jasně.
2: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
3: Ale...
2: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
3: No, ale přece...
2: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
4: Tak ty takhle, Trautenbergu!
2: A, sousede! Ne, soudruhu, Gottwald, zachraň mě!
4: Ještě jednou, Trautenbergu!
2: Gottwald, ne.
4: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
2: Ne.
4: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: O jo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti mi to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak mě řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já jsem ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no, to je takhle. Já bych si byl klinec třeba o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No a vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježíš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu. Hele,
3: při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Ve verších mluvití musíš? Mluvití? Klasiky neprzni ti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezký štěpnej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně,
1: jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký
3: tady
1: šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem byl o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváku?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, bože. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo povídejte mu, vidíte, že to je počuť.
3: Jaká mám na mysli.
5: Normální počuť. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi
5: řekl... Pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázně, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, stývá, ježitel, stývá. Sirol, to by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl. A kam už dávno patří. Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Aničko.
7: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
7: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Neffem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli, o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném. A
4: to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říkal pan Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, a zavrát, to zarazí.
3: Ne, krátce a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011, bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři

0: diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
1: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
2: vždycky,
1: celý život.
2: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
1: vždycky,
2: dobrý.
1: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
2: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
1: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdina. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
2: když existuje. Tak koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
1: To nevím právě. Já
2: vždycky, jo, takhle ty...
1: Nevím, já nevím.
2: Ty netušíš,
1: já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.